uliční akrobat a černý pasažér, co jednou na sto

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: V Česku přestává platit státní regulace cen pohonných hmot. Benzín i nafta se po více než 3 měsících budou znovu prodávat za ceny, které určí trh. Vláda cenové stropy zavedla v dubnu, a to kvůli růstu cen ropy po eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Analytici teď očekávají, že pohonné hmoty v příštích dnech zdraží, a to hlavně nafta. Impuls bude situaci bedlivě sledovat. Děti na prázdninách bychom měli pořádně hlídat. Číhají na ně totiž nebezpečí jak v opravdovém, tak v digitálním světě. Přehled bychom měli mít především o tom, jak naši nejmenší tráví volný čas.
2: V létě ho totiž mají naši potomci víc než dost a s odhalením případných problémů nám nepomůžou učitelé nebo asistenti ve školách. Národní koordinátorka prevence násilí ve společnosti Kateřina Bělohlávková řekla, že největší nebezpečí hrozí dospívajícím.
3: Protože rodiče mnohdy myslí, že děti vlastně už nic nepotřebují, ale je potřeba, aby jsme eliminovali riziko, že bude sedět celý den a celou noc u počítače, scházet se v nákupních centrech.
2: Predátoři často číhají na různých digitálních platformách, třeba u počítačů. Počítačových her odborníci radí si s dětmi zkusit hru zkrátka zahrát. Děti můžou ohrozit i jejich samotní rodiče, na což upozorňuje expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová.
4: Nezveřejňovat jakákoliv citlivá místa toho dítěte nebo i fotky v plavkách, fotky poloobnažených dětí, ale i různé pozice, kdyby to tomu dítěti mohlo být za pár let nepříjemné. Třeba na nočníku, kde mají neštovice, kde mají různé ksichtíky.
2: Co se totiž na internetu jednou objeví, už nikdy nezmizí. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Počet dobíjení elektromobilů v Česku dál rychle roste. Provozovatelé hlásí za první pololetí nárůst spotřeby elektřiny i počtu dobíjení o 10%. V Česku je už kolem 3700 veřejných dobíjecích stanic a přes 73 000 čistě elektrických osobních aut. Přesto Česko v rozvoji elektromobility stále zaostává, a to za západní a severní Evropou. Každý 6. mladý Slovák končí školu bez výučního listu a maturity. Jedná se o alarmující číslo. Problém se týká zejména dětí z chudých rodin. Není ale jenom sociální, ale také ekonomický.
5: Najviac mladých ľudí vypadne zo vzdelávacieho systému už po základnej škole. Problém sa netýka iba detí z marginalizovaných komunít. Predčasné ukončenie školy má výrazné následky na uplatnenie mladých ľudí. Len 38% z nich má v produktívnom veku zamestnanie. Ostatní sú nezamestnaní alebo pracujú v rámci šedej ekonomiky. Ak by sa podarilo len polovicu z nich zamestnať, štát by získal do rozpočtu 300 miliónov korún. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Fotbalovými mistry světa jsou Španělé. Dramatickém utkání porazili ve finále světového šampionátu Argentinu 1-0 po prodloužení. V normální hrací době skončil zápas 0-0. O vítěznou branku Španělska se postaral ve 106. minutě Ferran Torres. Zápasu přímo na stadionu MetLife v New Jersey přihlíželo přes 80 000 diváků. Na severu Česka bude v pondělí hlavně oblačno a místy se objeví přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a bez srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

tváři tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. A co jsem si nadrobil, si i vypiju. Až zítra ráno v pět poručík řekne pál, škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám, a potom líto přijde mi, že tě, lásko, nechávám samotnou tady na zemi. Že tě, lásko,

працювати.

0: Objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Vláda dnes projedná reakci na kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Ta se týká jeho původního nezařazení do české delegace na summit NATO v Ankaře. Na programu vlády je také novela důchodového pojištění a změny školského zákona. Kabinet se bude zabývat také novelami o civilním letectví, správních poplatcích nebo technických požadavcích na hračky. Projednat má i návrh změn zákona o státních svátcích. Ministři totiž mají projednat předlohu Senátu, která by do kalendáře přidala nový význam. Významný den, 28. srpen, a to jako Den orla. Od začátku roku u nás zbankrotovalo 3260 podnikatelů. Počet insolvenčních návrhů zůstává na podobné úrovni jako minulý rok. Vyplývá to z výzkumu společnosti KRIF. Analytička Věra Kameníčková přidává i další čísla.
2: Počet bankrotů fyzických osob podnikatelů dosáhl během prvního pololetí roku 2026 obdobných hodnot jako loni. Počet insolvenčních návrhů dokonce meziročně mírně klesl.
1: Kameníčková doplnila, že oproti předchozím obdobím roste platební morálka podnikatelů. I zmíněné počty bankrotů a insolvencí by proto mohly mířit k optimističtějším hodnotám. Pacienty ve fakultní nemocnici Ostrava pomáhá léčit kocour, jmenuje se Teuš. Felinoterapii neboli kontakt s kočkou začali používat na klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství. Tato terapeutická metoda pomáhá zlepšit psychický i fyzický stav pacienta.
3: Na kliniku dochází se svým kocourem felinoterapeutka Elena Berčíková. Metoda je účinná hlavně u lidí, kterým se stýská nebo jsou smutní. Když ale mohou Teuše pohladit nebo obejmout, rozzáří se, začnou se hýbat a jeden pacient například po felinoterapii začal dokonce víc komunikovat. Paní Berčíková působí v nemocnici zároveň i jako zdravotní sestra na interně. Říká, že kontakt s kočkou má příznivý vliv na nervový systém i na regeneraci tkání. Jak ale dodává, každá kočka terapii dělat nemůže. Její Teuš musel absolvovat felinoterapeutické zkoušky, které díky své klidné a přátelské povaze úspěšně zvládl. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
1: Británie bude mít nového premiéra. Král Karel III. Dnes v 10 dopoledne jmenuje do čela vlády Andyho Burnhama, který nahradí Keira Starmera. Bývalý starosta Manchesteru se stal novým lídrem labouristické strany po mimořádném sjezdu. Burnham slibuje oživení britské ekonomiky, podporu bydlení i větší jednotu uvnitř levicových vládních labouristů. Náš tenis slaví další velký úspěch. Barbora Krejčíková totiž uspěla v řeckých Aténách. Ve finále turnaje WTA si dvojnásobná grandslamová vítězka poradila s nebezpečnou domácí hráčkou Marií Sakkariovou po setech 7-6 a 6-3. Krejčíková se raduje už z 9. singlového titulu, prvního po více než 2 letech od jejího triumfu ve Wimbledonu v roce 2024. Na severu Česka dnes čekejte hlavně oblačno a místy se objeví i přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

na teploměru našich dní.

0: českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích.

si za nej lekol blíž. Jo, jo, karton na bolek, a taký porcelán. Odrejma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráku, nebo čips.

0: peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
1: Halo, tady Impulzovi.
0: Letošní prázdniny

0: znovu prodávat za ceny, které určí trh. Vláda cenové stropy zavedla v dubnu, a to kvůli růstu cen ropy po eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Analytici teď očekávají, že pohonné hmoty v příštích dnech zdraží, a to hlavně nafta. Impuls bude situaci bedlivě sledovat. Děti na prázdninách bychom měli pořádně hlídat. Číhají na ně totiž nebezpečí jak v opravdovém, tak v digitálním světě. Přehled bychom měli mít především o tom, jak naši nejmenší tráví volný čas.
1: V létě ho totiž mají naši potomci víc než dost a s odhalením případných problémů nám nepomůžou učitelé nebo asistenti ve školách. Národní koordinátorka prevence násilí ve společnosti Kateřina Bělohlávková řekla, že největší nebezpečí hrozí dospívajícím.
2: Protože rodiče mnohdy myslí, že děti vlastně už nic nepotřebují, ale je potřeba, aby jsme eliminovali riziko, že bude sedět celý den a celou noc u počítače, scházet se v nákupních centrech.
1: Predátoři často číhají na různých digitálních platformách, třeba u počítačů. Počítačových her odborníci radí si s dětmi zkusit hru zkrátka zahrát. Děti můžou ohrozit i jejich samotní rodiče, na což upozorňuje expertka na prevenci kyberkriminality Tereza Faladová.
3: Nezveřejňovat jakákoliv citlivá místa toho dítěte nebo i fotky v plavkách, fotky poloobnažených dětí, ale i různé pozice, kdyby to tomu dítěti mohlo být za pár let nepříjemné. Třeba na nočníku, kde mají neštovice, kde mají různé ksichtíky.
1: Co se totiž na internetu jednou objeví, už nikdy nezmizí. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
0: Počet dobíjení elektromobilů v Česku dál rychle roste. Provozovatelé hlásí za první pololetí nárůst spotřeby elektřiny i počtu dobíjení o desítky procent. V Česku je už kolem 3700 veřejných dobíjecích stanic a přes 73 000 čistě elektrických osobních aut. Přesto Česko v rozvoji elektromobility stále zaostává, a to za západní a severní Evropou. Každý šestý mladý Slovák končí školu bez výučního listu a maturity. Jedná se o alarmující číslo. Problém se týká zejména dětí z chudých rodin. Není ale jenom sociální, ale také ekonomický.
4: Najviac mladých ľudí vypadne zo vzdelávacieho systému už po základnej škole. Problém sa netýka iba detí z marginalizovaných komunít. Predčasné ukončenie školy má výrazné následky na uplatnenie mladých ľudí. Len 38% z nich má v produktívnom veku zamestnanie. Ostatní sú nezamestnaní alebo pracujú v rámci šedej ekonomiky. Ak by sa podarilo len polovicu z nich zamestnať, štát by získal do rozpočtu 300 miliónov korún. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: Fotbalovými mistry světa jsou Španělé. Dramatickému utkání porazili ve finále světového šampionátu Argentinu 1-0 po prodloužení. V normální hrací době skončil zápas 0-0. O vítěznou branku Španělska se postaral ve 106. minutě Ferran Torres. Zápasu přímo na stadionu MetLife v New Jersey přihlíželo přes 80 000 diváků. Na severu Česka bude v pondělí hlavně oblačno a místy se objeví přehánky. Na jihu bude většinou polojasno a beze srážek. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě až na 25 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
5: 5:03, máme tu nový týden, nový letní týden a pokračují naše české prázdniny. Tady je Klára a Ludvík.
6: Dobré ráno.
5: A těšíme se na severní Čechy od pondělí až do neděle.
7: Impulzovi, jsme vaše rádiová.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: České prázdniny s rádiem Impuls.
1: 5:10. Naše prázdninové vysílání se tento týden zaměří na severní Čechy. Už jenom pár dnů zbývá do startu libereckého festivalu Benátska s Impulsem, odkud pro vás odvysíláme hned několik koncertů.
2: Do té doby se ale České prázdniny rádia Impulse zaměří i na místní podniky a výrobky. Provázet nás bude reportér Tomáš Kabat. Dobré ráno.
1: Ahoj Tomáši.
3: Já vás zdravím. Své severočeské putování zahájím výjezdem do Litoměřic. Mají tam totiž svůj pršut a mě zajímá, jak vzniká. Když jsem se domlouval s majitelem na dnešním setkání, říkal mi, že zrovna zavádí novou technologii. Tak jsem zvědavý, co a jak se při výrobě litoměřického pršutu mění. Taky dnes se, možná už tradičně, vydám do jedné zajímavé restaurace. Jmenuje se Chaloupka, je v Ústí nad Labem a existuje už déle než 100 let. Je to tradiční česká hospoda, která spolupracuje s lokálními dodavateli a mini pivovary. Slibují, že jídlo je zážitek. Dostali taky ocenění, tak se těším. Hezký den přeje Tomáš Kabát.
0: Všude dobře? U nás. Nej.

0: Máme přesně čtvrt na šest, pondělí 20. července, když to shrneme, jsou to prázdniny a české prázdniny s rádiem Impuls míří tento týden na sever Čech a my se moc těšíme, protože severní Čechy to jsou místa sklářů, hor, skal, vyhlídek a míst, kde vám příroda dokáže vzít dech. Budeme objevovat krásy, které stojí za výlet, hledat příběhy šikovných lidí a připomínat tradice, které severním Čechám dávají osobitý lesk.
1: A na co se dneska ptáme? Co máte v severních Čechách nejraději? A co vás tam nejvíc překvapilo? Co se vám jako první vybaví, když se řekne severní Čechy? Místo, zážitek nebo chuť? A jste na severu? Nebo tam míříte na prázdniny? Co byste ostatním rozhodně doporučili?
0: Budeme rádi, když se ozvete do našeho ranního tématu 605 222 007 a nebo svoje severočeské radosti nám sdělte do naší mobilní aplikace, kterou si zdarma stáhnete do svého mobilního telefonu.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Adite G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilu a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dvě osobní auta se srazila na trase ze Šterberka do Moravského Berouna před Lipinou. Doprava tady zvolňuje. Zpomalte na D1 cestou z Ostravy do Polska. Na 365. kilometru stojí porouchané auto. A ještě pohled do hlavního města. Kvůli rozsáhlé rekonstrukci Kbelské se jezdí v obou směrech jenom jedním pruhem. V ranní odpolední špičce se tvoří kolony na příjezdech do Kbelské, od Cínovecké a Novopatské ulice. Jak se jde vám 605 222 007.
1: A jak se vám jede a odkud kam jedete a co vezete, nám můžete svěřit, protože právě teď nám můžete napsat na náš WhatsApp 605 222 007 jedu na náš WhatsApp. A my vám zahrajeme písničku Na cestu a tu cestu vám zpříjemníme.

0: minuta, tady jsou pondělní Impulzové, přejeme vám, ať se vám dobře vstává. A taky přejeme šťastnou cestu, před námi je písnička Na cestu a je to Petra. Petro, dobrý den.
1: Krásný, dobrý ráno, Impulzáci, ahoj všem.
0: Kam jedete?
1: Tak, budete sedět, ale jedu ze severu do Prahy.
0: Takže ty severní Čechy tentokrát budou i pro vás v našich českých prázdninách. Doufám, že jedete za nějakou zábavou a že tady nebudete pracovat.
1: Jedu za zábavou, jedu za svýma kolegama do práce a nesmírně se po víkendu těšíme, věřím tomu, že oni na mě taky.
2: Za svými kolegy do práce? A to znamená, že pracovat nebudete, ale budete mít nějaký mejdan? Asi ne, co?
1: Tak my máme mejdan každý den.
2: Když co děláte za práci?
1: No, já vidím. Každý den jezdím ze severu do Prahy a vozím léky. To je to.
0: No, nezní to úplně zábavně, každopádně ale jsme rádi, že si to užíváte.
2: Jestli ochutnáváte, Peti, nějaké ty léky, tak už chápu.
1: Vůbec nic neochutnávám, ale někdy by to možná bylo potřeba, ale ne, určitě ne.
0: A věděla byste případně, po čem sáhnout? Předpokládám, že Kinedro to nebude.
1: Když je mi špatně?
0: Ne, aby se lépe bavila.
1: Já nepotřebuji po ničem šahat. Jak říkám, já mám okolo sebe skvělý lidi, skvělý kolegy, takže já jsem pořád dobrá.
0: Dobře, buďte dobrá i celý dnešek. Máme pro vás písničku. Co byste řekla na Evu Farnou a Miraje?
1: Takhle, za prvý, Eva Farna je skvělá, Miraj taky. Za druhý, byla jsem na divokým Bilově na lokti v sobotu. Byla to úplná pecka. Takže kdyby náhodou ten byl se tam někdo našel, tak bych se vůbec nezlobil, ale šáhneme po všem. A za třetí, jestli bych vás mohla poprosit, já bych strašně potřebovala pozdravit Káju a Lucinku.
2: Zdravte.
0: Zdravte, ano. Kája a Lucinka, poslouchají. Říkala Stéva Farná, skvělá, Miraj, skvělý, taky dáme dohromady. Mějte se hezky, naslyšenou, Petro.
2: Šťastnou cestu.
1: Krásný den, ahoj, Impulzáci.
3: Písnička Na cestu.

0: Je půl šesté, jste i s Impulzem a já mám pro vás počasí. V jižní polovině území bude většinou polojasno, v severní polovině území bude většinou oblačno, přechodně až zataženo, místy přehánky. Večer bude oblačnost a srážky ubývat, nejvyšší teploty 18 až 23 a na jihu Moravy kolem 25 stupňů. V Krnově aktuálně 11,5, píše Šárka, 7 stupňů, hlásí Fanny z Tábora a v Rudné pod Pradědem je pouhých 5. Počítejte s tím, že je tedy dnes malinko chladněji, a lehká bundička se určitě bude hodit. A pište dál na náš WhatsApp 605-222-007.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Baví se dva kámoši a jeden říká, člověče, já bych hrozně rád pozval Kristýnu k sobě domů, ale bojím se. Čeho? Jako, že by nepřišla? Ne, že by neodešla.
3: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
4: Po půl šesté jsou tu zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Hasiči měli včera kvůli likvidaci následků silných bouří v Česku stovky výjezdů. Vláda projedná navýšení penzí podle věku či zákaz mobilů ve školách. Americké ozbrojené síly oznámily novou vlnu vzdušných útoků proti Iránu. Britský premiér Starmer dnes odstoupí z funkce a předá moc novému předsedovi labouristické strany Burnémovi. A fotbalisté Španělska porazili ve finále obhájce zlata Argentinu 1-0 po prodloužení a ovládli mistrovství světa.
5: Teď máme půl šesté a dvě minuty navrch, pondělí 20. července. Celý tenhle týden patří severním Čechám, to jsou prostě naše české prázdniny. No a právě teď slza a bouře. Hezké ráno.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: pondělním pouzovi 20. července za 6 minut 3 čtvrtě na 6. Co máte na severních Čechách nejradši? Na to se ptáme naší glosátorky Zuzany Bubílkové. Bubu, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Zdravím Impulzovi, Máchovo jezero. Xkrát jsme tam vystupovali s divadlem. Týden jsme vždy bydleli v doxech, večer vystupovali v okolí a přes den sportovali. Jednou jsme se vypravili na hrad Bezděs. Měla jsem půjčené kolo s přehazovačkou. Rovina se změnila na kopec. Já přehazovala a najednou nic. Začala jsem křičet, mně se pokazila přehazovačka. Všichni zděšeně přiletěli a začali se smát. Jsi na nejtěžším převodu, dál není kam přehazovat. Od té doby mi v divadle říkali cyklistka Bubu a chtěli mě přihlásit na Tour de France. Zažili jsme tam i horké léto a hygienici varovali zejména děti, seniory a těhotné před zhoršenou kvalitou vody v jezeře. Pepa Fousek se rozhodl, že tam i tak vleze ze slovy jdu do vody pozdravit synice. Dítě už nejsem, senior ještě ne a představte si, i těhotenský test mám dnes negativní.
1: A kam ještě v severních Čechách jezdíte?
2: Do podnikového obchodu Preciozy na korálky. Začala jsem poté, co jsem si v Americe koupila 5 deka nádherných korálků za $6 a u pokladny mi prodavačka povídá dobrá koupě, máme je poprvé, jsou to Czech Beats. Precioze jsem pak zjistila, že je mají za 35 korun. Křišťálové údolí, jak se skládnám v okolí Jablonce, říká, objíždím jednou ročně a vždy se vracím nadšená. Vaše Zuzana Bubílková.
0: Děkujeme, Zuzano. Když se zeptáme vás na severní Čechy, tak co vás jako první napadne? Co máte na severu nejradši? Tomu se věnujeme dnes ráno tady u Impulzových. Chrát.

0: Ještě dvě minuty a bude 6:15. Tady jsou pondělní impulzovy.
1: Startuje nový pracovní týden. Určitě už míříte za svými kolegy do práce a možná tam máte skvělé kolegy nebo třeba jenom jednoho báječného, kterému chcete říct děkuju. A můžete. A to prostřednictvím milionových kolegů. Ano, máme na impulzu a hrajeme jim každý všední den po 9:00 7 pecek v kuse a bez reklam. Přihlaste vašeho milionového kolegu nebo klidně všechny prostřednictvím webu impuls.cz. No a Vlastík Korec jim pak tedy udělá po té 9:00 radost a zahraje jen a jen pro ně.
0: Kláro, zahrajeme našim kolegům? To by neprošlo.
1: My dva, naši, tak já jako nechám tobě zahrát.
0: Že bychom napsali Vlastíkovi.
1: Jako, ano, sobě si navzájem.
0: Zkusíme to.
2: Radio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 na 314. kilometru ve směru z Ostravy do Olomouce zasahují záchranáři u nehody dodávky. Kolona měří přes 4 kilometry. Dvě osobní auta se srazila na tahu ze Šternberka do Moravského Berouna před Lipinou. Profíci z Global Assistance hlásí bouračku na silnici číslo 54 z Kyjova do Veselí nad Moravou před Vracovem. A zamíříme na Vysočinu, na trase z Humpolce do Pelhřimova vázne provoz mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem v obou směrech. Teď už vám přejeme šťastnou cestu s naší dopravní linkou 605 222 007 nebo se ozvěte do naší mobilní aplikace.
1: No a za chvilku si taky dáme prázdninové opáčko s panem profesorem a prozradím vám, že s ním se budeme držet na severu Čech.
0: Ale pozor, máme fyziku.
3: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.

0: pondělní impulzový. Máme 6:45 a 3 minuty a na řadě je běštět, fyzika.
1: Je to tak.
0: A školený hlas.
2: Prázdninová škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
3: Dobré ráno, studenti, dnes s pořádným nadhledem. Stojím totiž na vrcholu kopce s ikonickým futuristickým hotelem i vysílačem a na konci tohoto týdne budou mít na tenhle severočeský vrchol výhled účastníci festivalu Benátská s Impulzem. Jasně jsem na ještědu, ale tak nezní moje otázka, protože máme fyziku. Z tohoto vysílače vysílá i Rádio Impuls a mě zajímá, jaký druh vln rádio vysílá. Za A. Zvukové vlny, za B. Elektromagnetické vlny, za C. Mořské vlny. Jestli jste zvolili Ačko, tedy vlny zvukové, nebyla to správná volba, ale jsou prázdniny, známkovat nebudeme. Rádio vysílá elektromagnetické vlny. Tak si na to vzpomeňte, až budete dnes Impuls ladit. Váš pan profesor.
2: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
0: Já myslím, že to pan profesor řekl přesně. Tak si na to vzpomeňte, až budete dnes Impuls ladit.
1: Je to tak, elektromagnetické vlny nebo rádiové vlny, to je to, díky čemu se slyšíme. Krásné ráno!

0: Už jenom minuta, bude tu 6. hodina, tady jsou pondělní impulzovy.
1: Co se počasí týká, tak se nám republika rozdělí na dvě části. V jižní polovině území bude většinou polojasno a v té severní polovině území bude oblačno, zataženo s přeháňkami. Večer bude oblačnost a srážky ubývat a nejvyšší teploty 18 až 23 a na jihu Moravy se budou mít o poznání lépe, tam bude až 25.
0: O počasí ještě jednou, Moravu deptal silný vítr, podrobnosti řekneme ve zprávách.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Tisíce domácností

0: Byly tisíce domácností bez elektřiny. Silný vítr si také vyžádal evakuaci 4 lidí z objektů v okolí požářiště výškové budovy ve Zlíně, kde hasiči zasahují už 12. dnem. Pro dnešek už výstraha před silnými bouřkami neplatí. Na většině území bude polojasno, při zvětšené oblačnosti může hlavně na severu zapršet, teploty vystoupí většinou na 18 až 23 stupně. Zvýšení mest letos v červnu plánovalo 48% firem, loni jich bylo o 5% méně. Individuální růst platů plánuje 37% podniků, před rokem to byla necelá třetina. Plošné přidávání naopak zůstává na podobně nízké úrovni jako loni a týká se jen kolem desetiny společností, vyplývá to z průzkumu společnosti RSM. Dlouhodobě obtížně obsaditelné pozice letos hlásí 77% firem. U téměř čtvrtiny se týkají celé organizace. U více než poloviny jde o problém v jednotlivých týmech. Nejčastěji firmám chybí lidé v technických, inženýrských, ve výrobních a v provozních rolích. Jiná situace ale čeká absolventy. Zájem o úplné juniory na trhu klesá, zejména v oborech, kde se nejvíc prosazuje umělá inteligence. Řidiči v Teplicích musí ode dneška počítat s komplikacemi. Silničáři začnou opravovat velmi vytíženou silnici 1/13 na zhruba půlkilometrovém úseku mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní. Práce potrvají 2 měsíce a vyjdou na více než 26 milionů korun. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Druklová říká, že oprava už byla nutná.
1: Na vozovce se vyskytují trhliny, výtluky a opotřebení povrchu, ke kterému přispívá stáří komunikace i vysoké dopravní zatížení.
0: Všechny případné problémy uslyšíte i na naší dopravní centrále. Pokud jste právě na místě, ozvěte se na číslo 605 222 007.
2: S impulzem na fotbal.
0: Fotbalisté Španělska jsou mistry světa. Ve finále porazili obhájce zlata Argentinu 1-0 po prodloužení. Šampionát ovládli po 16 letech podruhé v historii. Jeho americký tým hrál od 3. minuty nastavení druhé půle bez vyloučeného Fernandeze. Přesilovku využil střídající Torres. Španělsko v základní době už 38 zápasů po sobě neprohrálo a vytvořilo nový evropský rekord. Argentina na mistrovství světa prohrála po sérii 13 výher. Praha se chystá na velkou tenisovou slávu. Na Štvanici dnes začne turnaj kategorie WTA 250, na kterém se představí i nejlepší tenistky světa. Mezi hlavní favoritky bude patřit Češka Marie Bousková, která obhajuje titul z loňského roku.
3: Myslím si, že ten turnaj je hrozně nabitý, těžký zápasy, takže první zápas bude prostě plná koncentrace, jít si pro to a samozřejmě tam bude publikum, takže vím, že bude určitě víc nervy, ale budu se s tím snažit popracovat. Nejlíp to půjde a doufám, že to vyjde.
0: Turnaj v Praze potrvá celý týden a vyvrcholí nedělním finále.
4: Klára Šedová, Ludvík Pospíšil, vaši pondělní impulzovi. Celé české prázdniny míříme k vám. Tenhle týden jezdíme po
5: Severních Čechách.
4: Ano, severní Čechy. Moje rodné, moc se tam těšíme.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Tady jsou Impulzové, vaše rádiová rodina. Teď máme 6 hodin a 8 minut. Přejeme krásné ráno a zveme do severních Čech, kde budeme celý tenhle týden v našem vysílání.
1: A co vy říkáte na severní Čechy? Pište na náš WhatsApp 605 222 007, tak jako to třeba udělala posluchačka Jana, která píše, že severní Čechy moc nezná, ale že byla několikrát u Máchova jezera a strašně moc se jí tam líbilo. Ano, Máchovo jezero a Máchův kraj do těch severních Čech taky patří.
0: Prostě České moře.
1: Jo.
0: A člověk, když si představí třeba sousední Hamr, že jo, tam, kde se natáčela dovolená s Andělem, ten písek je velmi jako někde u moře. Hmm.
1: A Zdenka nám napsala, že pochází ze severních Čech, z Rumburka, kde prožila nádherné dětství díky rodičům, takže má mnoho vzpomínek právě na severní Čechy a Rumburk a všem nám přeje krásný den. Děkujeme za to, jak jsem říkala, pište nám dál nebo namlouvejte vzkaz přes mobilní aplikaci. Dneska je to o severu a ten sever nemusí být vždycky chladný a mrazivý.
0: No tak to v žádném případě.

0: teď už je ten čas, kdy budeme počítat maximálně do šesti. Jedna, dva. Dvě.
1: To je rychlost.
2: Prosím.
0: Ale, dobrý den, Petro. Víte, kdo je tady?
2: Ježišmarja.
0: Co jsme chtěli slyšet?
2: Ježišmarja, jsem úplně, mě tam bylo divný, že tam skočilo soukromé číslo.
0: My jsme chtěli slyšet, halo, tady
2: Impulzovi, no jasný.
0: Hodili by se vám peníze o prázdninách?
2: No jo, no hodili, no. A komu ne?
0: Kolik by se vám tak jako hodilo?
2: Mně by stačila ta desítka, klidně.
1: No a Peti, představte si, mohla jste mít dokonce 20. Já vám jen tak na zkoušku položím tu otázku, jo? Schválně, jestli byste věděla.
2: To asi nebudu vědět.
1: Zkuste. Jak se jmenuje známé rekreační... jsem se úplně zasekla. Ještě jednou. Jak se jmenuje známé rekreační jezero Udox, které proslavil i Karel Hynek Mácha?
2: Máchovo jezero.
1: Ano, je to tak, tak byste měla 20.
0: To byste, Petro,
2: super,
0: viděla.
2: To jste mi udělali radost, tak já se dohlásím znovu, třeba mě ještě
1: přihlaste.
0: No, Petro, přihlaste, ale dojde na vás nejdříve v novém kole, v tomhle kole už bohužel s vámi nepočítáme.
2: Jasný, to nevadí.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
3: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
4: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
5: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
4: Blue! Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Komplikace přetrvávají na D1, na 314 kilometrů zasahují záchranáři u nehody dodávky. Kolona tady má přes 4 kilometry. Uzavřená je silnice číslo 54 z Kyjova do Veselí nad Moravou před Vracovem kvůli vážné nehodě osobního auta. Volte včas objízdné trasy. V obou směrech si postojíte na trase z Humpolce do Pelhřimova mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem a ucpávat se začíná příjezd do Prahy od Chomutova před sjezdem na letiště. Taky se ozvěte, jak se vám jede, do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007.
2: Ludvíku, co děláš rád, když máš volno?
1: No tak to si rád zalezu a vezmu si dálkové ovládání, nebo si vezmu nějakou knihu, a nebo nedám z ruky mobil.
2: No a Honza Sedlák ne, to je hrdina všedního dne už za chvíli. Květiny.

0: 6 hodina, 20. minuta.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls.
2: Většina lidí svůj volný čas věnuje sobě na odpočinek, na čtení, na cokoliv prostě, co je baví. Ale Honza Sedlák ne. A Honza Sedlák je hrdinou všedního dne a Zuřivec se za ním vydal, protože Honza opravil hrad Grabštejn právě ve svém volném čase a díky tomu i vy ten Grabštejn můžete navštívit a ocenit jeho krásu. Aleši, dobré ráno.
3: Ahoj.
4: Hrdina všedního dne je dnes magistr Honza Sedlák, já za ním zajel do Hrádku nad Nisou, odtud vás dnes zdravím. Honza Sedlák založil spolek pro kulturní krajinu, který se stará o to, aby místa, která by v krajině pravděpodobně zanikla a zapadla do zapomnění, tak aby dál žila a nejen to, aby se třeba totální zřícenina hradu dokázala opravit. Nakonec to je jeden z prvních projektů Honzy Sedláka, kde společně s dalšími třemi spolky zachraňovali zříceninu hradu Grabštejn. Třeba tak, že tam vymysleli a uspořádali festival, tím nejen, že vydělali nějaké peníze a ty pomohli tomu objektu, ale zároveň se tak obnovoval zájem o starý polorozpadlý hrad a díky tomu to místo žije dál. Tak třeba proto je Honza Sedlák náš dnešní hrdina všedního dne ze severu Čech. Tak za hodinu Impulzovej už s ním naslyšenou. Ahoj!
1: Cyklový let za město? Co takhle protein sandwich? Partnerem českých prázdnin rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.

0: Pondělní ráno, ještě 3 minuty a bude 6:30. Tady jsou Impulzovi, Klára a Ludvík.
1: Krásné ráno, dneska tu republiku pomyslně rozdělíme na půl. V té jižní polovině bude většinou polojasno, v té severní polovině území bude většinou oblačno, zataženo s přeháňkami. No a večer ta oblačnost a srážky budou ubývat a nejvyšší teploty 18 až 23 a na jihu Moravy až 25. Šemík nám hlásí z obce Kuklík jasno a 9 stupňů, Jiříkov, Šluknovský výběžek 10 stupňů, píše Zdeňka, a Libor z Bělé pod Pradědem píše, že tam naměřil 6. Žádná velká teplota tam není nikde z těch míst, která máme nahlášená. Tak s tím počítejte, vezměte nějakou bundičku nebo svetřík, takhle po ránu se to bude hodit. A pište dál na náš WhatsApp 605 222 007.
2: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Je 6:30, posloucháte zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila, ceny paliv na tuzemských čerpacích stanicích se tak opět řídí podle tržních mechanismů. Při slavnostech v Týně nad Vltavou na Českobudějovicku se zhroutila tribuna, dva lidé se lehce zranili. Agenti amerického úřadu pro imigraci a cla budou nově muset všechny silniční kontroly nahrávat na alespoň jednu kameru umístěnou na těle. Fotbalovými mistry světa se stali Španělé, když porazili ve finále šampionátu v prodloužení Argentinu 1-0. A tenistka Krejčíková v Aténách porazila Sakariovou a má první titul od Wimbledonu roku 2024.
0: Severočeští Impulzovi, to je přesně to, co vás dnes ráno čeká v rádiu, protože právě po severních Čechách se posouvá naše rádiová rodina. No a tohle je Tereza Mašková, hořko-sladký valčík. Přejeme krásné ráno.
3: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Rádia Impuls.
1: Teď máme půl sedmi a čtyři minuty na vrch. Přejeme vám krásné ráno, vstup do nového, naštěstí prázdninového týdne. Věděli jste, že v Evropě pořád ještě existuje opravdová divočina, kterou člověk nikdy nepokosil ani neupravil? Jirka Kolbaba, náš cestovatel, nás dnes vezme do polského bělovišského pralesa.
2: Navštívíme domov bájných zubrů a stromů starých stovky let. Nenechte si ujít skvělé vyprávění v dopoledním vysílání Vlasty Korce krátce po půl jedenácté.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: jsou Impulzovi Severní Čechy, to je přesně to, co nás tenhle týden zajímá, to jsou naše české prázdniny. My se vás ptáme na to, co máte na Severních Čechách nejradši a co vás tam nejvíc překvapilo.
1: Jo, to by mě zajímalo, co vás překvapilo v Severních Čechách. Ne jako, že to udělalo bav a vy, ale jako krásné místo nebo něco nečekaného, tak hop jsem s tím na náš WhatsApp 605-222-007.
0: Já se omlouvám, já se nezapojím, já jsem Severočech, já bych to měl znát a nemělo by mě to překvapovat.
1: A tebe tam nic nepřekvapilo? I když tam žiješ nebo žil si, tak...
0: Ano, já jsem tam žil před mnoha lety, jako už bych nerad asi říkal, že patřím do Severních Čech, ale jsou tam moje kořeny. Co posluchač Vláďa?
2: No, 17 roku jsem tam žil v okolí Jablonce, tak jak Zuzana Bubilková, takže já do Preciózy pro různé perličky, protože jich tam mají opravdu tisíce druhů a barev a je to opravdu nádhera. Člověk, když tam vleze, tak tam stráví skoro půl dne. No a jinak Severní Čechy jsou nádherné, Jizerské hory, Desná, Harachov, Mumlavské vodopády.
0: Severní Čechy, to je naše téma pro tento týden.
1: A vy jste nám taky psali na náš WhatsApp a mám tady zprávu od Iva. Na severu žijí samí hezcí chlapy a pro ně tu vyrůstají neskutečné baby. Na severu bydlí jenom silné kusy a sever se občas lidem trochu hnusí. Já tu našel svoji krásnou vílu, 37 let mi dává do života sílu. Ivo, aha, tak vy jste nám to zbásnil a že jste si tam našel krásnou ženu, tak z toho máme opravdovou radost.
0: Kam já se do severních Čechách dívám, mě napadla Pravčická brána, ale dobře, teď Šárka.
3: Dobré ráno, v severních Čechách jsem byla pouze jednou v Harachově, samozřejmě Mumlavský vodopád a sklárny, super, ale byla jsem v Příchovicích, kde je muzeum Járy Cimrmana a to byl prostě nezapomenutelný zážitek, to byl prostě luxus. Procházela jsem tam kolem těch exponátů a jakoby procházela filmem Jára Cimrman ležící spící.
0: Severní Čechy, vašima očima, to nás zajímá, jak vy vidíte Severní Čechy, co tam máte nejradši, prostě co se vás týká, co vás napadne jako první, když řekneme Severní Čechy. Ozvěte se 605 222 007 anebo do naší mobilní aplikace.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Havarovaná dodávka pořád překáží na D1 na 314 kilometrů ve směru z Ostravy do Olomouce. Kolona tady má přes 6 kilometrů. Uzavřená je silnice číslo 54 z Kyjova do Veselí nad Moravou před Vracovem kvůli nehodě osobáku. V obou směrech to jede pomalu přímo u Brna před 196. kilometrem. Profíci z Global Assistance hlásí zdržení v Praze, na příjezdech do Kbelské od Novopatské i Cínovecké, taky v Liberecké směrem do centra. Ucpaný je Pražský okruh směrem na letiště mezi Lochkovem a Barrandovem. Dvoukilometrová řada je na příjezdu do Prahy po D7 před sjezdem na letiště. Ozvěte se i vy do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007. A ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a dopřejte si osvěžení v podobě ledové kávy. Teď totiž hrajete o opravdu velké ceny, můžete vyhrát až 100 000 korun kávu na rok zdarma a víc než stovku dalších odměn celkem za 500 000. Stačí jediné zakoupit si na OMV některý z ledových nápojů, ukázat aplikaci OMV MyStation a jste automaticky ve slosování. Tak si užijte osvěžující pauzu na cestách a zkuste své štěstí s OMV a MyStation.
2: A když už jste na té cestě, my vám ji zpříjemníme ještě písničkou Na cestu. Ať už jedete v podstatě úplně kamkoliv a úplně čímkoliv, dejte nám vědět na náš WhatsApp 605 222 007. Napište jedu, my vám zavoláme a zahrajeme jen a jen pro vás.

0: 3:45, 4 minuty. Vysílá s námi Láďa, který je na cestě. Láďo, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tady Klára a Ludvík. Kam pak jedete?
1: Jedu do práce do Německa.
0: Aha, takže nejdete ještě domů, kdy se budete vracet?
1: Večer, tak v 8 večer.
0: Jo, takže ještě dneska se vracíte, není to dlouhodobější práce.
1: Znamená, ne, já se vracím každý den.
0: Když se řekne Německo, tak bych si představil, že mám 50% šanci, že trefím, že jste ze severních Čech.
1: Aha, předpokládáte dobře.
0: Takže jste ze severních Čech, máte to daleko do Německa?
1: Ano, jsem.
0: Jezdíte hodně daleko?
1: Asi 40 minut jízdy.
0: A proč se pracuje v Německu? Máte tam lepší zákazníky, lepšího šéfa?
1: No, hlavně lepší peníze.
2: Je. A jako co pracujete?
1: Pracuji jako řidič dodávky.
0: To musí všechny zajímat, takže jsme rádi, že to padlo. Takže vy jedete autem do práce, aby se tam jezdil autem?
1: Ano.
2: Milujete ježdění autem, předpokládám.
1: Ano, mluvím.
2: Co vám zbývá, že? Taky jiného.
0: No a zeptám se, jezdíte třeba i někdy potom zpátky do České republiky, nebo jezdíte čistě po Německu?
1: Jezdím i v Čechách. Máme zákazníky i v Čechách.
0: Tak my vám přejeme, abyste hezky dojel, aby byli všude milí řidiči ve vašem okolí, jak na té německé, tak na té české straně. A máme pro vás písničku.
1: Ano.
0: Pretty Woman, Roy Orbison. Co vy na to? Řekněte, že jo.
1: Super, ideální.
0: Tak jo,
1: ano.
0: Hrajeme. Mějte se hezky, hezky
2: prázdniny. Láďo, šťastnou cestu a naslyšenou.
1: Taky. Hezký den, naslyšenou.
3: Písnička na cestu.

0: Dvě minuty zbývají a bude tady 7 hodina. Tady jsou impulzovy.
1: A já vám prozradím, jaké nás čeká počasí. V jižní polovině území bude většinou polojasno, v severní bude většinou zataženo, přechodně taky přehánky a večer oblačnost a srážky ubudou a nejvyšší teploty 18 až 23 a na jihu Moravy až 25 stupňů.
0: Benzín podle analytiků zdraží. O kolik, o tom ve zprávách už za chvíli.
2: Benácká s impulzem naživo. Až k vám domů.
3: Nie, alebo áno.
2: Ve čtvrtek 8 to rozjedou No Name.
4: Raz přijde čas, já vím, že se dočká.
2: V pátek v 6 David Koller. Sobota v 16:30 živák Michala Hruzy.
5: Někde se najdu malej byt a tam si budu jen tak žít.
2: Benácká s impulzem od čtvrtka do soboty. Mobilní studio, hosté a hlavně kompletní koncerty interpretů do posledního tónu. Na rádiu Impuls.
6: Španělé jsou mistry světa. Chladnější počasí doprovodí přehánky. Skončila regulace cen pohonných hmot. Je 7 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Španělsko ve finále fotbalového mistrovství světa porazilo Argentinu 1-0. Hvězdní Messi si se svým týmem proti Španělům nevytvořili téměř žádné šance. Poprvé v historii šampionátu pořadatelé zařadili během poločasové přestávky hudební show. Zápas sledovala i naše reportérka Martina Kroa. Pěkné ráno, Martino.
7: Hezké ráno. Letošní fotbalové mistrovství světa pořádané v Kanadě, Spojených státech a Mexiku dostalo další americký rozměr. FIFA se inspirovala americkým fotbalem, a to konkrétně Superbowlem, a chtěla přinést divákům o poločase show. Na trávníku stadionu v New Yorku se představili královna popu Madonna, Justin Bieber, korejská skupina BTS, Shakira nebo dirigent Gustavo Dudamel. Konkrétně Madonu doprovodili na hřiště brazilské fotbalové legendy Ronaldinho s Ronaldem. Poločas se kvůli takzvané halftime show ale hráčům na fotbalovém šampionátu natáhl z běžných zhruba 15 na víc než 25 minut. Zpěváci se sice střídali se svými čísly relativně svižně, FIFA si ale právě kvůli nataženému poločasu vyslechla vlnu kritiky už před zápasem. Podle fotbalových expertů to hráče může vykolejit z jejich zajeté rutiny. Martina Kroa, Radio Impuls.
6: Nový týden.

0: Zínuče nafty připlatit i 5 korun za litr. Vláda zavedla opatření proti prudkému růstu cen pohonných hmot v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Ministryně financí Schillerová v minulých dnech upozornila, že ministerstvo bude situaci na trhu nadále monitorovat a v případě razantního zdražování paliv nebo výrazného zhoršení situace na světových trzích s ropou je připravené regulaci obnovit. Na jihu a východě Moravy nastal čas sklizně drobného ovoce. Zájem mají sadaři a zahrádkáři, jenže také ptáci.
1: Momentálně se sklizí rybí z angres, mirabelky, višně a borůvky. Úroda dobrá, jenomže do akce jdou ve velkém samozběratelé. Ponejvíce v hejnech se pohybující špačci, žrouti s dokonalým intelektem a kosy. Jak jim zabránit v horech, to vědí poučení sadaři a zahrádkáři. Dnes oni, později vinaři, užívají mimo jiné velkých maket pohyblivých dravců. Jako pomocná metoda se osvědčují nejrůznější akustické plašiče, často napodobující rozlobené slovácké kypré ženy. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: Sport. Český tenis si připisuje další úspěch. Barbora Krejčíková ovládla turnaj v Aténách. Ve finále porazila domácí hvězdu Marii Sakkariovou. Má tak 9. singlový titul v kariéře. Trofej získala poprvé od předloňského triumfu ve Wimbledonu.
2: Všude dobře, u nás nejlíp, tak tím se řídíme na Impulzo po celé léto a tenhle týden trávíme v severních Čechách. Teď jsme na začátku, 3 minuty po 7, Klára a Ludvík.
3: Dobré ráno.
4: Impulzovi, jsme vaše rádiová.

Severní Čechy, právě tam se vydáváme tento týden v našem vysílání tady na Impulzu. Nás zajímá, co máte na severních Čechách nejradši. No my vám můžeme slíbit, že budeme objevovat krásy, vypravíme se na výlet, budeme hledat příběhy šikovných lidí a samozřejmě tradice, které

0: severním Čechám dávají ten osobitý lesk. Severní Čechy, co píšou naši posluchači, Kláro?
1: Mám tady zprávu od Ivy, která píše, že má úžasnou vzpomínku na severní Čechy, na Mumlavský vodopád. Ji tam před 10 lety pokřtili na novopečeného otužilce. Od té doby tam začátkem prosince s partou báječných otužilců jezdí koupat se každý rok a vždy se těší, jakou krásnou zimní scenérii Mumlavský vodopád přichystá. Takže tolik Iva a jejich vzpomínka a zážitky z Mumlavského vodopádu.
2: Bydlinkou se závlante nad Nisou v Lučanech, takže severní Čechy, jenom kole Lučan několik rozhledem, pak máme Lučanech nádherný nový automotomuzeum, Troskovice, nádherný muzeum panenek, prostě severní Čechy jak je úžasně, Drábský světničky, spousta hradů, no co bych vám měl vyprávět, přijďte se podívat.
0: Pepa z Lučan, jako by mi mluvil z duše. Když se řeknou severní Čechy, tak první, co mě napadne, jsou rozhledny. Není snad kopec, kde by nějaká rozhledna nebyla. Navíc přibývají další rozhledny. A když náhodou někde nějaká rozhledna není, tak je tam aspoň pořádný šutr a na ten se dá postavit a potom je vidět ještě o kousek dál.
1: Ty přece žádnou rozhlednu nepotřebuješ, teď máš 3 metry skoro.
0: Kežby.
1: Jsi sám jsi rozhledna.
0: No, kežby. Tak aspoň velký kámen. Číky.
3: Dneska ráno jste mě přinutili spočítat. Čítat si, jak dlouho tady žiju. 50 let. Téměř přesně 50 let. Přestěhovala jsem se v 5. třídě. A co mám nejradši? Úplně všechno. A miluju návraty. Jsem s Ústí nad Labem, když z Lovosic přijíždíte k Ústí a rozvinou se před váma ty kopečky.
0: Takže to jsme se narodili ve stejném městě, Ústí nad Labem. Čiky, děkujeme.
1: A mám tady další zprávu. Píše nám Míša, že se v severních Čechách narodila, že tam žije i pracuje a miluje Česko-Lipsko a nikdy by se odtamtud neodstěhovala.
0: No a co vy a sever? Kam rádi míříte na prázdniny na severu Čech? Ozvěte se buď do naší mobilní aplikace nebo na 605 222 007.
4: Žijeme muzikou i v létě na rádi.

0: Když takovouhle melodii, tak má úplně chuť vytáhnout plavky a navlíknout to na sebe a jít někam k vodě. No, chvíli ještě možná počkáme, kromě otužilců, pondělí 20. července za 3 minuty 7:45.
1: Dnes opět jezdíme s úsměvem. Máme pro vás spoustu odměn. Tankování na rok zdarma, tankování na měsíc zdarma, kávu Viva na měsíc zdarma a spoustu dalšího. Náš kolega Petr nebo Vláďa dnes vyrazí na cestu a kam to bude, to se dozvíte už brzy, tak nás pozorně poslouchejte. Ale pozor, letos máme v rámci Jezdím s úsměvem ještě něco navíc, třeba i pro ty, kteří nebudou za volantem. Kolem poledne budeme přímo ve vysílání hrát o kupony v hodnotě 500 korun od OMV. Kdo chcete mít náskok, stáhněte si apku OMV MyStation, kde vždycky visí nápověda k otázce den předem. Tak buďte připraveni a jezděte s úsměvem.
0: U Kyjova máme zavřenou silnici, podrobnosti řekneme v dopravě za 3 minuty.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen Prosecco.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A jsou to nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 na 314. kilometru ve směru z Ostravy do Olomouce pořád překáží havarovaná dodávka. Kolona měří přes 6 kilometrů. No děkujeme. V obou směrech si postojíte přímo u Brna před 196. kilometrem. Dlouhé zdržení naberete i na bratislavské D2 před Brnem od 4. kilometru. Po vážné nehodě osobáku pořád neprojedete na silnici číslo 54 z Kyjova do Veselí nad Moravou před Vracovem. Hodně plný je Pražský okruh směrem na letiště mezi Jesenicí a Ořechem, v protisměru se zdržíte mezi Zličínem a Jinočany. Více než 2-kilometrová řada je na příjezdu do Prahy pod Sedmičce před sjezdem na letiště a přímo v Praze kolona v Novopatské od Černého mostu až ke sjezdu do Kbelské. Budeme rádi, když se taky ozvete, jak se vám jede, do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007.
2: Honza Sedlák, to je hrdina všedního dne pro právě dnešní den a je ze severu Čech a pomáhá tam zachraňovat kulturní památky. A tentokrát se vypravíme na zachráněnou faru. Počkejte si na to.

0: pondělním pulzovi Klára a Ludvík 20. července za 9 minut po 8.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls.
2: Za hrdinou všedního dne Honzou Sedlákem míříme na sever Čech. Honza Sedlák je součástí společnosti Pro kulturní krajinu a ve svém volném čase spravuje památky a obětuje se proto, aby my jsme mohli navštěvovat krásná místa, na které někdo zapomněl. Tentokrát míříme do Hrádku nad Nisou. Krásné ráno, pánové.
3: Impulzovi. Já vás zdravím, dobré ráno, jsme teda z regionu Severní Čechy, toto je konkrétně Hrádek nad Nisou a já jsem tady s naším hrdinou všedního dne, magistrem Janem Sedlákem. Honza Sedlák, vlastně jeden z lidí, kteří mají skupinu nebo společnost pro kulturní krajinu, jste teda zapsaný spolek, ale pojďme si jenom říct vlastně popis té vaší práce.
4: No, momentálně pracujeme jako členové spolku, my jsme, zase ta struktura je trošku jiná, ale myslím si, že jsme stáli i u velkého projektu. Ten projekt vlastně je, Hrádek je uprostřed, to je zajímavé na tom, a on se rozprostírá mezi obcí Pěnčín, respektive Krásnou v Jizerských horách, a jde právě přes ten náš i Hrádek a Lužickýma horama, Židovskýma horama až na Ojbin. Jo, takže tenhle ten projekt je takový putovací projekt, my to jmenuje Putujeme.
3: Vy propojujete ty regiony, jakoby.
4: My dnes to putujeme krajinou Trojzemí a snažíme se tam v té krásné, tam se opravuje fara, to je projekt, který kde si tam obec Pěnčín, to je vlastně, v podstatě my pracujeme dneska pro tuto obec a spojuje nás to i právě virtuální stezka, na který pracujeme. Tak se snažíme prostě ten tu vlastně linku mezi tou krásnou přes Hrádek nad Nisou až do tý, do
3: Žižkavy
4: a do Lužice, že jo.
3: A jde o to tam dostat lidi, chápu dobře.
4: No,
3: zachránit faru?
4: No, zachráníme. Myslím si, že tu faru, to je jako samozřejmě, to se zachraňuje, plus je tam populace právě celého tohletoho kraje a jde o to, že se navzájem propaguje právě ta krásná, jako region Kytelovsko, tam je Kytlův dům s Ojbinem, který má sice lidí dost, ale myslím si zase, že oni tam vidějí zajímavost v tom, že by teda ty Češi si tam našli ještě víc než dotečka cestu, jo? Takže ano. I tohle plně zajímavé.
3: A zároveň Němci teda asi by si mohli najít cestu sem.
4: No, tak to je prostě, tak by to mělo fungovat.
3: Tak, prostě společnost pro kulturní krajinu, magistr Jan Sedlák, dneska zástupce našich hrdinů všedního dne. Tak Honzo, zatím dobré ráno, děkuji vám a za hodinu se společně přihlásíme.
1: Cyklový let za město? Co takhle protein sandwich? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Krokodýl. Chuť nezná hranic.

0: Pondělní ráno impulsových, za chvíli doplní kapela Opět a Radeček, budou tu hory, v létě hory, proč ne?
1: Kláro, jak to s tebou vypadá od půl devátý do osmi ráno?
2: Jsme si doma pořídili skluzavku.
0: To bych taky chtěl.
2: No, na chodbě. Máme teďka nově skluzavku, je to moc prýma.
0: Máte to pro syna, nebo to máte s manželem?
2: Máme ji pro všechny a já ti řeknu, jak vznikla. Manžel se rozhodl, že opraví spáry. Jo,
0: jasně,
2: že jako vyděube ty starý, protože byl takový jako popraskaný, podařilo se mu sehnat stejnou spárovací hmotu, jakou jako tam máme, aby to navazovalo hezky, tak udělal ty nový spáry. Jsou sice jako lesklý, tam ty jsou matný, ale doufám, že časem třeba se nějak jako zmatní.
0: No, ženská, všem ostatním je to jedno.
2: Ale co tam zůstalo? A nechápu, jak je to možný, je skluzavka. To tak strašně klouže po tom, co tam dělal ty spáry. Já nevím, jestli ta spárovací hmota se tam nějak jako rozmazala a je prostě mastná. Ale tam stoupneš a noha ti jede. A teďka to myl, že jo, jarem, odmašťoval to benzínem a vlezeš tam a furt to dělá.
0: Takže teď je otázka, koho pozveš.
2: Chceš se projet?
0: Neřekneš mu to dopředu. Já už to vím.
1: Nebuď včerejší, no tak klár.
0: Na jihu hoj, na severu mraky, v jižní polovině České republiky bude většinou polojasno, severní polovina hlásí na dnešek spíš oblačno, přechodně až zataženo, místy přehánky, večer se ale mraky rozpustí. A nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě naměříme kolem 25 stupňů Celsia.
2: V Brně je aktuálně 12 stupňů, víme od Aleny, v Havířově 11, napsala Iva, a taky nás zdraví Dan z Rožnova pod Radhoštěm a tam naměřil 14, já vám říkám, vetřík se bude hodit.
0: Vlastíku.
3: Vtip. Vlasti Korce.
4: Baví se dva kámoši a jeden říká, čověče, já bych hrozně rád pozval Kristýnu k sobě domů, ale bojím se. Čeho? Jako, že by nepřišla? Ne, že by neodešla.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: 3 minuty po půl osmé zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Hasiči měli včera kvůli likvidaci následků silných bouří v Česku stovky výjezdů. Vláda projedná navýšení penzí podle věku či zákaz mobilů ve školách. V Evropské unii dnes vstupuje v platnost zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvy. Nejméně 5 mrtvých a přes 20 zraněných si vyžádalo zemětřesení v Peru. A fotbalisté Španělska porazili ve finále obhájce zlata Argentinu 1-0 po prodloužení a ovládli mistrovství světa.
0: Severní Čechy, tak to je místo, kam se vypravíme tento prázdninový týden. Máme tam spoustu cílů, tak no to potřebujeme celý týden, abychom všechno stihli. Navíc se to všechno krásně spojí s Benátskou, s Impulzem. Teď máme 4 minuty po půl.
3: Impulzovi, jsme vaše rádiová.

0: Impulzovej vaše rádiová rodina. Teď, Kláro, bez přípravy. Je to trošičku rána pod pás, ale ty, neseveročeška, co tě napadne jako první, když se řeknou severní Čechy?
1: Mácháč.
0: Aha.
1: No a taky Ještěd.
0: A jezdíš tam pravidelně?
1: Ne, vůbec.
0: A chtěla bys?
1: Já nevím, hele. Měla bych.
0: Měla. Ještěd je fantastický. Teď bez lanovky navíc pořádná sportovní výzva. No a k tomu Mácháč, než to přeplaveš?
1: No ale ten Ještěd si dáme, protože už ve čtvrtek startuje Benátka a já se tam vypravím poprvé v životě a já se strašně těším. Takže přímo pod Ještědem, milí posluchači, se prostě vidíme.
0: Na Benátce s Impulzem. Všude dobře, u nás nejlíp, to je naše heslo na celé prázdniny a právě tenhle týden se věnujeme severním Čechám. Co vás napadne, když se řekne sever?
1: Sever, jo, no tak třeba Fanda napsal severní Čechy, mnoho jezer. Sever, jezer, rozumíš? Jak se to krásně...
0: Krásně to jde dohromady. Posluchačka Šárka.
2: Dobré ráno, v severních Čechách jsem byla pouze jednou v Harachově. Samozřejmě Mumlovský vodopád a sklárny, super. Ale byla jsem v Příchovicích, kde je muzeum Járy Cimrmana. A to byl prostě nezapomenutelný zážitek. To byl prostě luxus. Procházela jsem tam kolem těch exponátů a jako bych procházela filmem Jára Cimrman ležící spící.
0: Nejsem úplně specialista, že by Jára Cimrman byl severočech.
1: Jára Cimrman byl všečech a největší Čech, takže já si myslím, že je všude zdejší.
0: Takže pro tento týden ho klidně můžeme pasovat na severočecha.
1: Naďa nám napsala, narodila jsem se v Ústí nad Labem a dodnes tady žiji. Město jako takové není nic moc.
0: Ale no tak.
1: O tom by se dalo vyprávět. Zažijete tady i nemožné, ale okolí máme krásné, díky bohu. Celá Polabská krajina je nádherná. Kopce, rozhledny, skály, vtise, větruše, alespoň to dává Ústecku 4 hvězdičky z 5.
0: No, možná 5, ještě to Labe jsme zapomněli, je to přeci jenom Ústí nad Labem. Děkujeme, že vysíláte s námi.
1: Tak to je 6 z 5.
0: Mobilní aplikace nebo 605 222 007. Co vás napadne, když řeknou severní Čechy? Vysílejte s námi.

0: Tady jsou pondělní impulzovy za 2:45. Slovo prosím otevře spoustu dveří. Prosím, vždycky se hodí. Nikdy nemůžeme prakticky sáhnout vedle, ale říkám prakticky, protože je jedna situace, kdy se slovo prosím prostě nehodí.
1: Nehodí. Nehodí se ve chvíli, kdy hrajete hru Halo tady impulzovi, protože místo toho prosím, potřebujeme slyšet právě tuhle tu větičku Halo tady impulzovi, která vám zaručí 10 000 korun, možná i 20.
0: Takže Petra sice krásně řekla prosím, ale bohužel dneska bez výhry. Budeme hrát znovu zítra, držíme palce, aby to vyšlo, v kolik budeme volat, tak to ještě nevíme, stejně bychom to neřekli, nechte se překvapit. Zazvonit můžeme celkem 6x a podmínkou je registrace do naší hry www.impuls.cz nebo se přihlašte v naší žluté aplikaci.
1: No a budeme doufat, že zítra to dopadne lépe. Každopádně, kdyby Peťa dneska volila tu otázku, která výhru dvojnásobí,
0: ano,
1: tak správně odpověděla. Byli jsme v severních Čechách a to budeme celý týden. No a dneska byl dotaz na Máchovo jezero, a kdo by neznal Mácháč.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A jsou to nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 na 318. kilometru ve směru z Ostravy do Olomouce v místě omezení stojí porouchaný kamion. Kolona měří přes 3 kilometry. Obousměrně vázne provoz přímo u Brna před 196. kilometrem. Plná je bratislavská D2 před Brnem od 3. kilometru. Naproti tomu profíci z Global Assistance hlásí velkou dobrou zprávu. Silnice číslo 54 z Kyjova do Veselí nad Moravou před Vracovem je po nehodě osobáku znovu průjezdná. Popojíždět budete na trase ze Svitav do Prahy u Lipůvky. Na zdržení se připravte na Pražském okruhu směrem na letiště mezi Jesenicí a Ořechem a v opačném směru to jede pomalu mezi Zličínem a Jinočany. Teď už vám přejeme šťastnou cestu a dobrý dojezd a taky se ozvěte buď do naší mobilní aplikace nebo na 605 222 007.
2: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.
3: Vlnění můžou být různá. Můžete vlnit boky a nebo můžete šířit rádiové vlny. Jak? Už zas.

0: Klára už o tom mluvila, mluvila o vlnění, že by tady byla hodina fyziky?
1: Je to tak.
2: Prázdninová škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
3: Dobré ráno, studenti, dnes s pořádným nadhledem. Stojím totiž na vrcholu kopce s ikonickým futuristickým hotelem i vysílačem a na konci tohoto týdne budou mít na tenhle severočeský vrchol výhled účastníci festivalu Benátská s Impulzem. Jasně jsem na ještědu, ale tak nezní moje otázka, protože máme fyziku. Z tohoto vysílače vysílá i Rádio Impuls a mě zajímá, jaký druh vln rádio vysílá. Za A. Zvukové vlny, za B. Elektromagnetické vlny, za C. Mořské vlny. Jestli jste zvolili Ačko, tedy vlny zvukové, nebyla to správná volba, ale jsou prázdniny, známkovat nebudeme. Rádio vysílá elektromagnetické vlny. Tak si na to vzpomeňte, až budete dnes Impuls ladit. Váš pan profesor.
2: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
0: Poměrně mě zaujala věta, jsou prázdniny, nebudeme známkovat. Jsou prázdniny, buďte rádi, že jsme poslouchali. Za chvíli osmá.

0: Týden začíná, prázdniny pokračují, za chvíli 8.
1: A teď jsem chtěla říct přesně to, že za chvilku bude 8, úplně se mi to takhle vyndal z
0: tý pusy.
1: No nic, já půjdu rovnou na počasí. Republiku rozdělíme na dvě části. V jižní polovině bude polojasno a v té severní většinou oblačnost s deštěm a večer to bude ubývat jak té oblačnosti, tak srážek. Nejvyšší teploty 18 až 23 a na jihu Moravy 25.
0: Češi opouštějí Chorvatsko, kam jezdí místo toho? O tom ve zprávách za chvíli.
2: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
3: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
2: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.
4: Fotbalisté Španělska slaví fotbalový titul. Češi mění turistické cíle. Firmám na Slovensku chybí pracovníci. Je 8 hodin, posloucháte zprávy s Kateřinou Palajovou.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Dominance Argentinců s Lionem Messim končí. Finále mistrovství světa ovládlo Španělsko, které svalilo Argentinu 1-0 po prodloužení. Tlak evropského šampiona vyvrcholil na začátku druhé 15 minutovky. Proti oslabenému soupeři rozhodl o těsné výhře útočník Torres. Mužstvo z Pirenejí završilo naprosto dominantní turnaj. V 8 zápasech inkasovalo pouze jednou. V základní hrací době už 38 zápasů po sobě neprohrálo a vytvořilo nový evropský rekord. Během vyhlášení fotbalového šampionátu se zase předvedl Donald Trump. Po předání

0: Pak zdvořile americkému prezidentovi naznačil cestu směrem z pódia. Trump ale radostně zapumpoval pěstmi, podal ruku dalšímu španělskému hráči a postavil se na kraji řady slavících Španělů, kde se natočil k fotoobjektivům. Za Trumpem se hned rozběhl rozesmátý Infantino, který prezidenta nabádal k odchodu. V tu chvíli za velké slávy a nadšení týmu zvedl pohár nad hlavu španělský kapitán Martina Kroa, Radio Impuls.
1: Češi objevují nové letní destinace. Zájem o dovolenou v Chorvatsku už několikátý rok v řadě klesá. Podle cestovních kanceláří část turistů vyměnila perlu Jadranu za Albánii nebo Bulharsko. Do Chorvatska nyní míří spíš movitější klientela, například na jachty nebo do luxusních rezortů. Stále více Čechů také cestuje na sever, například do Norska či Dánska. Třeba zájem o letenky do Kodaně vzrostl zhruba o 70%, na Island o 50%. Nejvíc Čechů letos podle průzkumu agentury CzechTourism míří do Itálie. V těsném závěsu je Řecko a Chorvatsko se dělí o třetí příčku se Španělskem. Slovensko hlásí rekordní počet volných pracovních míst. Firmám chybí tisíce lidí, zejména ve zdravotnictví a řemeslech. Ale zatímco Bratislava hledá desetitisíce lidí, Prešov je jen stovky.
2: Na Slovensku je momentálne viac volených pracovných pozícií než kedykoľvek predtým. Ich počet prekonal historické rekordy a prvýkrát v modernej histórii prekročil hranicu 140 tisíc volených pozícií. Z toho až polovica je v Bratislavskom kraji. Regionálne rozdiely sú výrazné, a to aj v profesiách. Iba jedno majú spoločné, že najviac ľudí chýba v zdravotníctve, potom sú to montážni pracovníci v strojárstve a vodiči tranzitnej dopravy. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Sport. Obránce Olomouce Jakub Elbl může znovu nastupovat za Sigmu. Etická komise fotbalové asociace totiž zrušila jeho předběžný zákaz činnosti v korupční kauze. Dál ho ale vyšetřuje kvůli podezření, že nenahlásil možné ovlivnění barážových zápasů mezi Karvinou a Vyškovem. Elbl naposledy za Olomouc nastoupil na začátku května jako střídající hráč duelu s Bohemkou.
3: To nám to pondělní ráno krásně ocípá. Už 4 minuty po 8 hodině. Severní Čechy, tak to je to, co je pro nás dneska magnetem. A vlastně celý týden, protože tam trávíme tenhle týden o prázdninách.
4: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Naším krajem pro tento týden jsou severní Čechy. Právě na sever míří veškerá naše pozornost. Všude dobře, u nás nejlíp. Pokračují české prázdniny tady na Impulzu. No a my se vás ptáme na to, co se vám vybaví jako první, když se řeknou severní Čechy.
1: Broně napsal, že když byl v severních Čechách, a tak ho v Jablonci, nad Nisou a okolí, překvapila spousta rozhleden. To je to téma, co si na kousty. Mm-hmm. Taky už o tom Ludvík mluvil, že v severních Čechách je jich opravdu velikánské množství. Ale na co se budeme soustředit teď, to jsou hrady, protože severní Čechy jsou na hrady velmi bohaté. Radek napsal, že bydlí u České Lípy a že může doporučit hrad Bezděz, kde podle pověsti v Malé Báni hlídá čert poklad. A pak je tam taky hrad Houska. A o tom píše Štěpán, tak to je prý nejstrašidelnější hrad a má tam být brána do pekla. A stalo se jim, když tam byli, že na ně pořád někdo sahal, ale nebyli to návštěvníci a navíc z hradu šla zvláštní energie. Tak já teď nevím, já miluji horory a všechno tohleto, ale jako někdo na vás sahal? Já chci na housku nebo nechci na housku?
0: No chceš, to může být příjemné, ne, když si někdo sahne.
1: Pro něj nebo pro mě?
0: Posluchač Vláďa.
2: Na 17 roku jsem tam byl v okolí Jablonce, tak jak Zuzana Bobylková, takže já do Preciózy pro různé perličky, protože jich tam mají opravdu tisíce druhů a barev a je to opravdu nádhera. Člověk, když tam vleze, tak tam stráví skoro půl dne. No a jinak severní Čechy jsou nádherné, Jizerské hory, Desná, Harachov, Mumlavské vodopády.
0: Když už jsme mluvili o těch rozhlednách, tady bychom asi měli říct Němci děkujeme, protože co si budeme namlouvat, právě německé obyvatelstvo tuhle tradici založilo a my v tom teda zatně pokračujeme, nemáme se za co stydět.
1: A je to proto, jakože Němci jsou na výšku menší než my a potřebují vidět dál, anebo z čeho to vzniklo?
0: Já si myslím, že to vzniklo z toho, že Němci jsou chodiví. Že jsou to velcí turisté a tak vůbec nelenili a prostě postavili spoustu hospod, různých hotýlků někde na vrcholu a k tomu přidali i malou rozhlednu.
1: Jak to máte se severními Čechami? Vy máte tam nějaký oblíbený hrad anebo historku z Housky? Taky na vás někdo sahal? Můžu o tom vědět? Dejte vědět na náš WhatsApp 605 222 007.

0: Prahy to začíná pomalu housnout na silnicích. Podrobnosti řekneme za 3 minuty. Ale ještě předtím pro vás máme naopak něco velmi příjemného.
1: Ano, milionové kolegy. Já mám třeba milionového kolegu. To je tady Ludvík. To je takovej Milouš. Podívejte se na něj. Podívejte se na náš web.
0: Necháš mi zahrát?
1: Nechala bych ti zahrát. Nechala bych ti zahrát u Vlastíka, protože milionovým kolegům hraje Vlastík Korec 7 pecek v kuse. A jestli máte taky takového Milouše, jako já mám Ludvíka, mrkněte na ten web, podívejte se, jaký je Milouš. Tak nejenom, že se podíváte na Ludvíka, ale rovnou tam můžete zaregistrovat ty své milionové kolegy a právě pro ně bude ten Vlastík hrát. A milionový kolega je ten, který je prostě hodný, skvělý, báječný, usmívá se, zvedne vám náladu, však takové znáte, vždyť je máte, tak šup sem s nima.
0: Milouš, to ještě o mě nikdo neřekl, není divu, že jsem ztratil slova.
2: Léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
4: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
3: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
4: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
3: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
7: Would you dance

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou to nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začneme na Pražském okruhu. Cestou z letiště do Modletic budete popojíždět mezi Zličínem a Jinočany. V protisměru vázne provoz mezi Jesenicí a Ořechem. Více než 2-kilometrová kolona je na příjezdu do Prahy po D7 před sjezdem na letiště. Přímo v Praze se zdržíte v Novopatské od Černého mostu až ke sjezdu do Kbelské, taky ve východní části okruhu mezi Černým mostem a Štěrboholy. A z hlavního města teď vstupuje do vysílání naše agentka. Dobré ráno, kde se mají řidiči ještě obrnit trpělivostí?
2: Dobré ráno, tu na Mrázovka ve směru na Barandovský most, levý pruh, je tam dopravní nehoda na výjezdu do Radlic, tak opatrně popojíždí to.
1: Děkujeme, taky se ozvěte do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007. A na D1 na 318. kilometru ve směru z Ostravy do Olomouce stojí porouchaný kamion v omezení. Kolona měří už přes 2 kilometry. Přejeme šťastnou cestu.
3: Říkali jste si poslední dobou, že hrad Grabštejn vypadá skvěle? Může za to Honza Sedlák, který hrad opravil vlastníma rukama ve svém volném čase a díky tomu se stal taky naším hrdinou všedního dne. A právě s Honzou bude Zuřivec mluvit.

0: Helenu Vondráčkovou za chvíli čeká Brazílie, Copacabana. My ale zůstáváme doma v České republice na severu.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls.
2: Víte, co je to 40 plus 1? To je hrad Grabštejn, který Honza Sedlák opravil v podstatě vlastníma rukama. A je to náš hrdina všedního dne. A právě s ním taky Zuřivec mluvil, protože o Honzovi a o takových lidech je fajn mluvit, protože ten, kdo dělá něco navíc, tak pomáhá nejenom sobě, ale hlavně svému okolí a tedy nám všem. Krásné ráno, pánové.
3: Ahoj. Impulzovi znovu krásné dobré ráno. Tento týden máme severní Čechy. Já jsem v Hrádku nad Nisou a tady jsem za hrdinou všedního dne přijel za člověkem, který společně se s dalšími lidmi založil společnost pro kulturní kraj. A je to magister Honza Sedlák. Honzo, krásné dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: A mě úplně první zajímá, protože vy vlastně staráte se o to, nebo zajímá vás to, aby ta krajina, včetně toho, kde jsou nějaké zajímavosti, aby žila. Může se jednat o nějaké propojení krajin třeba mezi tady přes hranice Saskem a Českou republikou, tady severní částí, nebo i o nějaké kulturní památky. Může to být zříceniny, jak jsme si třeba říkali, cokoliv. Ale jak jste se k tomu dostal?
4: Když se trošku uvolnili pondělí, jsem přišel studovat a pak mi pan šéf, já jsem někdy dělal učitel na průmce a říkal, jestli teda dál budu na té průmce působit, tak jsem říkal, že asi teda ne, že si najdu něco jiného. A potřeba jsem to s bydlením, že jsem přišel i obyt. No tak jsem si pořídil vlastně tenkrát těch 40 plus 1 na Grabštejn na rozpadlin, akorát, že teda to byla tak totální rozpadlin, že tam bydlet nedalo.
3: Takže jste dělal Kastelána teda jinými slovy.
4: Tím se to, no ale to byla fakt zřícenina, takže... Ano, ano. Takže jsem se na té zřícenině snažil nějak, jako aby řekl...
3: Aby ten byt byl dobrý pro vás.
4: Tam nebyl žádný byt. To nemělo střechy. Že? Takže jsem tam přišel, složil jsem si svých 5 švestek v podstatě do místa, kde nepršel, když to řeknu trošku drsnějš, a nějak jsem tam teda začal přežívat. No a postupně teda jsme začali dělat spoustu věcí právě v rámci tady těch jakoby toho severočeského pohraničí a saského příhraničí.
3: Něco navíc ještě. Prostě proto, aby to tam fungovalo. A aby se tomu místu dobře dařilo.
4: Prostě mi přišlo, že to je jako blbý, že to tam takhle blbě vypadá, jo? Prostě jsem si asi říkal, že to je škoda a že by to bylo dobrý tam asi nějak něco s tím udělat. No? Ano, tak tím jsem se k tomu dostal.
3: Ať se vám to dál daří. A jenom přijměte od Rádia Impuls, tady takový malý dárek. Je to díky za to, že děláte něco navíc, aniž byste možná musel. Děkujeme.
4: Tak já děkuju.
3: Takže Impulzovi, dnešní hrdina všedního dne pro nás, společnost pro kulturní krajinu, magistr Honza Sedlák. Honzo, ať se vám daří krásné léto.
4: Krásné léto, děkuju.
1: Cyklový let za město? Co takhle protein sandwich? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic. Žijeme muzikou. I v

0: Přesně půl deváté.
1: Dnes bude docela nečekaně rozpůleně, protože na severu bude chladno, na jihu hezky. Na jihu bude většinou polojasno, na severu oblačno s deštěm, ale nebojte, odpoledne a večer dešť i oblačnost budou ustávat. Nejvyšší teploty 18 až 23, na jihu Moravy až 25. V Horní Plané aktuálně 8, napsala Dana, a Polánka u Nepomuku od Vendy víme, že hlásí pouhých 13 stupňů. Jak je u vás? Dejte nám vědět i vy. Náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
2: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
3: Sex spray přebije i Alzheimer.
2: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
3: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
4: Minutu po půl deváté začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila, ceny paliv na tuzemských čerpacích stanicích rostou. Policisté se samopaly zasahovali v pražském baru, když barman vytáhl na opilé hosty zbraň. Ruský včerejší útok na nákladní loď s kukuřicí poblíž ukrajinského přístavu Oděsa zabil 10 lidí. Fotbalovými mistry světa se stali Španělé, když porazili ve finále šampionátu v prodloužení Argentinu 1-0. A tenistka Krejčíková v Aténách porazila domácí hráčku Sakariovou a má první titul od Wimbledonu 2024.
0: Co má na severních Čechách nejradši než je glosátorka Zuzana Bubílková? Zuzky se zeptáme už za chvíli. Tady jsou vaši pondělní impulzové Klára Šidová a Ludvík Pospíšil.
1: Dobré ráno.
5: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: på det var det 5 minut. Naše glosátorka Zuzana Bubílková tentokrát mluví o severních Čechách a samozřejmě nás zajímalo, co má Zuzka na severu nejradši. Zuzko, dobré ráno.
1: Zdravím Impulzovi, Máchovo jezero. Xkrát jsme tam vystupovali s divadlem. Týden jsme vždy bydleli v doxech, večer vystupovali v okolí a přes den sportovali. Jednou jsme se vypravili na hrad Bezděs. Měla jsem půjčené kolo s přehazovačkou. Rovina se změnila na kopec, já přehazovala a najednou nic. Začala jsem křičet, mě se pokazí. Byla přehazovačka, všichni zděšeně přiletěli a začali se smát. Jsi na nejtěžším převodu, dál není kam přehazovat. Od té doby mi v divadle říkali cyklistka Bubu a chtěli mě přihlásit na Tour de France. Zažili jsme tam i horké léto a hygienici varovali zejména děti, seniory a těhotné před zhoršenou kvalitou vody v jezeře. Pepa Fousek se rozhodl, že tam i tak vleze ze slovy jdu do vody pozdravit synice. Dítě už nejsem, senior ještě ne a představte si, i těhotenský test mám dnes negativní.
2: A kam ještě v severních Čechách jezdíte, Bubu?
1: Do podnikového obchodu Preciozy na korálky. Začala jsem poté, co jsem si v Americe koupila 5 deka nádherných korálků za $6 a u pokladny mi prodavačka povídá, dobrá koupě, máme je poprvé, jsou to Czech Beats. V Precioze jsem pak zjistila, že je mají za 35 korun. Křišťálové údolí, jak se skládnám v okolí Jablonce, říká, objíždím jednou ročně a vždy se vracím nadšená. Vaše Zuzana Bubílková.

0: Kdo se chystá autem do Prahy nebo k Praze? Bohužel. Už ta doprava je silnější, než byla. Za chvíli se podíváme, kde si dávat pozor v dopravě 007.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A jsou to nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 na 318. kilometru v místě omezení ve směru z Ostravy do Olomouce stojí porouchaný kamion. Kolona měří přes 2 kilometry. Přímo u Brna si postojíte v obou směrech před 196. kilometrem. Profíci z Global Assistance hlásí po pojíždění na Pražském okruhu směrem na letiště mezi Jesenicí a Ořechem. V protisměru je kolona mezi Zličínem a Jinočany. V Praze se zdržíte na jižní spojce směrem na Smíchov mezi Krčí a Barandovským mostem. Dále v Dobříšské opět směrem na Smíchov a plné jsou taky příjezdy do Kbelské od Novopatské i Cínovecké. Bezmála 3-kilometrová řada je na silnici číslo 38 u Libenic mezi Kutnou Horou a Kolínem. A práce silničářů komplikují provoz na trase z Plzně do Karlových Varů před Toužimí. Popojíždí se v obou směrech. Teď už vám přejeme šťastnou cestu a dobře dojeďte. Naše dopravní linka má číslo 605 222 007 a nebo se ozvěte do naší mobilní aplikace, tam to máme taky moc rádi. Vlastí Korec právě ve studiu.
2: Ahoj, hezké dopoledne.
3: Ahoj, Vlastíku. Ahoj.
1: Moc jsme se těšili od rána na tvůj vtip.
2: No, já jsem tebe neviděl, ani nepamatuju.
1: No, máš hodně tmavé brýle, vidíš mě?
2: Vidím tě samozřejmě, tady je strašně slunce, dneska to pálí neskutečně, tak jsem si vzal tmavý brýle dneska poprvé v životě do vysílání.
1: Dobře děláš, Vlastíku, jdeme na to.
2: A vypadá jak žijeme z Bonda, z dálky.
3: Ano, i zblízka.
2: Děkuji, Klára ví. Jdu na to. Kamarád mě přivítal ve svém bytě, pozval mě na návštěvu a řekl mi, ať se chovám jako doma. Tak jsem ho okamžitě vyhodil na ulici, protože nesnáším návštěvy.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: 3:45, 2 minuty, jdeme se chválit, můžu to tak říct?
1: Ano.
0: Hrdinou dnešního dne byl Honza Sedlák, který zanechal stopu na severočeském Grabštejně, ale my jsme vám toho samozřejmě nabídli mnohem víc dneska ráno.
1: Taky jsme vás pozvali do severních Čech, tam budeme celý týden a představte si, navštívili jsme v podstatě tak trochu pomyslně i hrad Houska a jestli na vás nikdo nesáh, tak tam prý temné síly po lidech sahají, můžete vyrazit právě na Housku.
0: Bohužel dnes máme i takového smutného hrdinu dne a tím je Petra. Ta ve hře Halo tady Impulzovi neřekla Halo tady Impulzovi, ale řekla... A teď už je ten čas, kdy budeme počítat maximálně do 6.
2: Prosím.
0: Ale, dobrý den, Petro. Víte, kdo je tady?
2: Ježišmarja.
0: Co jsme chtěli slyšet?
2: Ježišmarja, já jsem úplně... Mně tam bylo divný, že tam skočilo soukromé číslo.
0: My jsme chtěli slyšet Halo tady Impulzovi,
2: no jasný.
0: Tak to znamená, že zítra bude mít šanci někdo další, může si odnést 10 000 korun nebo dokonce z toho může udělat 20 000. Důležitá je registrace www.impuls.cz nebo se přihlaste v naší žluté aplikaci.
1: Zítra ráno v 5 zase Ludvík s Klárou a vy, Halo tady Impulzovi.
0: Po 9. Vlasta.

0: Everybody wants to rule the world. Radio Impulse, dopolední vysílání na startu, hezký dobrý den. Za chvilku očekávejte zprávy a v nich mimo jiné informace, že na českých řekách se dějí nepříjemné věci.
1: Na Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Při oslavách fotbalového titulu zemřel 13-letý Španěl. České řeky jsou přeplněné loděmi. Barman v Praze vytáhl na opilé hosty zbraň. Je 9 hodin, zprávy má Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Španělé jsou fotbaloví mistři světa. Argentinu porazili 1-0 po prodloužení. Španělští fotbalisté včerejší zápas vyhráli zaslouženě. Mluvila za ně jejich hra na hřišti i statistiky. Dominovali ve střelách na branku, v šancích i držení míče. Další nej ze včerejšího zápasu má naše reportérka Martina Krua. Hezké dopoledne.
4: Pěkné dopoledne. Španělé získali titul fotbalových mistrů světa po druhé, a to po 16 letech. Včerejší výhrou si přitom zapsali rekord v neporazitelnosti. Natáhli sérii bez porážky v normální hrací době nebo prodloužení na 38 utkání. 65-letý trenér španělského celku Luis de la Fuente se stal nejstarším trenérem, který kdy na šampionátu triumfoval. 19-letí hráči Lamine Yamal a Pau Cubarsí se zase stali nejmladšími mistry světa v tomto tisíciletí. Křídelník Barcelony Yamal je prvním hráčem mladším 20 let, který má zlato z mistrovství Evropy i světa. Argentina zase jako první mužstvo ve finále šampionátu v úvodních 90 minutách hry ani jednou nevystřelila. Jediné dva střelecké pokusy mimo branku vyslala až v závěru prodloužení. Uplynulé mistrovství světa ve fotbale bylo také nejgolovějším za posledních 56 let. Martina Kroa, Radio Impuls.
3: Nepříjemnou dohru měli ve Španělsku oslavy titulu fotbalových fanoušků. Zahynul při nich v noci 13-letý chlapec a několik dalších osob utrpělo zranění, když se pod nimi zřítila fontána. Na tu rozjařený dav vylezl ve městě Guard Rodrigo na západě země. Na českých řekách a přehradách strmě přibývá plavidel, zvláště v létě. Proto hrozí vyšší riziko nehod, varují před nimi záchranáři. Těm na dohlížení bezpečnosti pomáhá podle deníku Právo nově podvodní dron. Dokáže se potopit až do 100-metrové hloubky. Za posledních 10 let vyplul na tuzemské vodní toky zhruba dvojnásobek lodí či člunů. Je jich zhruba 40 tisíc. Podle prezidenta vodní záchranné služby Červeného kříže Smejkala v Česku loni utonulo 165 lidí. Letos už měli 420 zásahů, což je polovina, kterou měli za celou minulou sezónu. Policisté

0: Velké prázdniny s rádiem Impuls.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Naše prázdninové vysílání se tento týden zaměří na severní Čechy. Už jen pár dnů zbývá do startu libereckého festivalu Benátská s Impulzem, odkud pro vás odvysíláme hned několik koncertů. Do té doby se ale české prázdniny rádia Impuls zaměří i na lokální podniky i produkty. Provázet nás bude reportér Tomáš Kabát. Dobré dopoledne, Tome.
2: Já vás zdravím, své severočeské putování zahájím výjezdem do Litoměřic. Mají tam totiž svůj pršut a mě zajímá, jak vzniká. Když jsem se domlouval s majitelem na dnešním setkání, říkal mi, že zrovna zavádí novou technologii, tak jsem zvědavý, co a jak se při výrobě litoměřického pršutu mění. Taky dnes se, možná už tradičně, vydám do jedné zajímavé restaurace. Jmenuje se Chaloupka, je v Ústí nad Labem a existuje už déle než 100 let. Je to tradiční česká hospoda, která spolupracuje s lokálními dodavateli a mini pivovary. Slibují, že jídlo je zážitek. Dostali taky ocenění, tak se těším. Hezký den přeje Tomáš Kabát.
3: Startuje dopolední vysílání, já za chvilku volám milionové kolegy a volám do jedné restaurace. Kam, to se dozvíte?
0: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

0: Miltonoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Posloucháte Dopoledne s Dobrým Korcem a je na čase, abychom zahráli pro milionové kolegy. Kde jsou, to se dozvíte právě teď z úst paní Jitky. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Volám kam, prosím pěkně?
2: Restaurace Kuchyně Švábenice.
1: No a kde jste, Švábenice, přesně?
2: U Vyškova, mezi Vyškovem, Kroměříží.
1: No tak zdravím Jižní Moravu, hezký dobrý den. Kdo jsou vaši milionoví kolegové či kolegyně?

0: No teď momentálne je to náš pán kuchár Panoušek, naša pani pizzaška Darinka a naša najlepší pomocná síla Lenička. Ešte tady my máme šéfa, ale ten má dneska voľno.
1: A šéf sa nepočítá, šéf je vedúci. No, pokud je milionový, tak to bereme. Proč sú milionoví kolegové, včetne toho vašeho šéfa, ať si neděláme legraci?
0: No, protože vědí, co mají dělat, jsou poctiví, pracovití, neflákají se, jsou šikovní a tak všechno.
1: A vy byste je nikdy za nikoho na světě nevyměnila?
0: No určitě ne, protože takový už určitě je nenajdeme.
1: Výborně. Jitko, já vám moc krát děkuji. Dovolte ještě jednu otázku. Registrace do milionových kolegů na www.impuls.cz byla jednoduchá?
0: Jasně, úplně jednoduchá.
1: No tak se mějte hezky, skvělé pondělí. A propo, co dnes chystáte? Jakou specialitku?
0: Jatýrka z rýží, kuřecí stejčí, zeleninovým salátkem, sami dobroty.
1: No tak to já si přijedu. Mějte se moc hezky, dalších 6 pecek je pro vás. Mějte hezký den, naschledanou.
0: Moc děkuju, mějte se, naschled.
1: Mějte se.
2: Poděkujte svým milionovým kolegům. Stačí se přihlásit na impuls.cz.

0: Radio Impuls 7 Pecek. Ta nejlepší muzika do práce.
1: Pokým krásně svitá, zostane prikrytá.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden v severních Čechách, tam, kde se dělá nejkrásnější sklo a výhledy vám pořád vezmou dech. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Končí 7 pecek v kuse a bez reklám, a navíc my ty pecky hrajeme pro milionové kolegy. Jestliže máte takové ve svém zaměstnání, nebo třeba doma, nebo kdekoliv, kde se pohybujete, tak stačí podívat se na www.impuls.cz, tam zanechat kontakt, no a já se vám ozvu a třeba už zítra budeme hrát pro ty vaše skvělé, nejlepší, prostě milionové kolegy. Za chvilku Jeleni s hitem Ještě jednu noc, no a pak koukneme na dnešní datum. Máme 20. července.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
3: Že nic neřešíš.
2: Přesně.
3: Proto jsme vybrali auto ESA.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
6: Myslím, že to bude za C. Gumák.
5: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
7: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
8: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
9: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Radio.

0: Kosty Korce. Pojďme mrknout na dnešní datum. Máme 20. července. Před 120 lety schválil finský parlament volební zákon, který umožnil volit ženám. Jako první zemí v Evropě se tak stalo v roce 1906. Před 50 lety přistála na Marsu americká sonda Viking 1, která vyslala k Zemi první snímky z povrchu této planety. Před 85 lety se narodil Jiří Grossman. Geniální Jiří Grossman je legendou divadla Semafor. Zavzpomínal na něj za nás, za všechny reportér Tomáš Zemánek.
1: Onehdy jsem po ránu točil klikou rumpálu. To nebylo nikde, víš, ještě.
2: No tak, o lásce to sice není, ale zase, že by to bylo nadprůměrný.
3: Takhle v ikonické dvojici s Miroslavem Šimkem skládali hudbu předurčenou k úspěchu. Právě Grossman platil za většího elegána, což uměl prodat i ve skladbách skutečných, třeba svého oblíbeného stylu country.
4: Odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud.
3: Z Grossmanova talentu těžili i kolegové a kamarádi. Jeho básně a texty mohla na pódiu

0: Právě do písničky Závidím Grossman vtisknul svůj vlastní osud. Při jejím psaní totiž už věděl, že kolem třicítky umře na nádor uzlin. I proto je Jiřího památka tak živá. Roku 1971 odešel na úplném vrcholu kariéry i popularity. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Klasika v Impulzovic krabičce Olympici, dej mi víc své lásky. Já vám dám víc aktuální dopravy. Vážná nehoda uzavřela obchvat Jihlavy směrem do Znojma.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance, haló.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Na obchvatu Jihlavy směrem na Znojma na kruhovém objezdu momentálně neprojedete po vážné nehodě dvou osobáků. Ze všech směrů se tvoří dlouhé kolony. V obou směrech počítejte se zdržením mezi Pelhřimovem a Humpolcem v úseku Velký rybník Vystrkov. Dlouhé popojíždění vás čeká na 38. před Kolínem z Kutné hory. Na vině auto s poruchou v jízdním pruhu. Kolona má přes 5 km. A kratší zdržení čekejte i v protisměru. Na cestě od Karlových Varů na Prahu u Petrohradu pozor na nehodu osobáku a dodávky. Možné problémy čekejte v okolí Kbelské ulice v Praze kvůli opravám. Pomalu se jede například po Novopatské ulici od D10. Pár minut budete popojíždět před Prahou z Chomutova u letiště a práce na silnici komplikují průjezd na 56C od Frýdku Místku na Slovensko za Ostravicí. Z Global Assistance z Kuba.
1: Děkuju, zkuste se ozvat na 605 222 007 nebo přes naší aplikaci Doprava 007 je tady pro vás.
3: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Brinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Hudební mák Mike Oldfield společně s Maggie Reilly přivedli na svět tuhle skvělou pecku. To France. Tady Impuls, hezké dobré dopoledne, za chvilku očekávejte zprávy, ve kterých budeme hovořit o tom, že ceny pohonných hmot v České republice po regulaci začínají stoupat. No a co dnešní počasí? Dnes by mělo být polojasno až oblačno, přechodně až zataženo, ojediněle na severu místy přehánky. Večer bude oblačnost a srážky ubývat. Teploty je 18 až 23 stupňů Celsia. Přeju vám hezký den, posloucháte Impuls, bude 10 hodin.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Zbaleno na víkend v kempu? Co takhle Cezar v rep? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a vrepy Krokodil. Chuť nezná hranic.
4: Kvůli konci vládních stropů zdražují pohonné hmoty. Na Šumavě ráno mrzlo. Tenistka Krejčíková stoupá světovým žebříčkem. S 10. hodinou jsou tu další zprávy a Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Už rostou ceny benzínu a nafty. V Česku dnes totiž přestala platit jejich regulace. Tu vláda zavedla na jaře v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě. Podle naší reportérky Martiny Kroa palivo někde zatím stojí o desítky haléřů až koruny víc než v pátek. Hezké dopoledne.
5: Pěkné dopoledne. Ode dneška vláda zrušila zastropování marže distributorů paliv a snížení spotřební daně na naftu. Ještě o víkendu se mohl benzín prodávat maximálně za skoro 43 a půl koruny za litr, nafta za drobně přes 42 korun. Teď už je to opět na pumpařích. Zpravodajové ČTK zjistili, že v Praze ceny na benzínkách stouply o desítky haléřů až koruny. Nafta většinou zdražila víc než benzín. Někde ale stojí palivo stále stejně. Podle reportérů Novinek.cz je znát hlavně zdražení v porovnání s pátečními cenami. Pohybuje se podle nich v řádech desítek haléřů až 2 korun. Včera se na mnoha čerpacích stanicích po republice tvořily fronty. Lidé si ještě na poslední chvíli chtěli natankovat levněji. Martina Kroa, Radio Impuls.
4: Lesy náhle zaplavily hřiby. Přehánky přispěly v některých lokalitách Česka doslova k houbařským žním. Bohatý na houby je aktuálně zejména severozápad a sever Česka. Kromě hřibů se lidé na sociálních sítích lubí košíky plných lišek a masáků. Bedly nosí také houbaři z Křivoklátska. Na lepší podmínky si budou muset lidé počkat hlavně na jihu Moravy. Situace se suchem je tam v rámci Česka nejhorší, což dokládá i meteorologická mapa pravděpodobnosti růstu hub. Podle ní není aktuálně nikdy je vysoká šance. Na jihu a východě Moravy nastal čas skliznit drobného ovoce. Zájem mají sadaři a zahrádkáři, jenže také ptáci.
6: Momentálně se sklizí rybí z angres, mirabelky, višně a borůvky. Úroda dobrá, jenomže do akce jdou ve velkém samozběratelé. Ponejvíce v hejnech se pohybující špačci, žrouti s dokonalým intelektem a kosy. Jak jim zabránit v horech, to vědí poučení sadaři a zahrádkáři. Dnes oni, později vinaři, užívají mimo jiné velkých maket pohyblivých dravců. Jako pomocná metoda se osvědčují nejrůznější akustické

0: Nejchladnějším dnem bude čtvrtek, kdy naměříme mezi 17 a 21 stupni. O víkendu se už opět vrátí tropické léto. Tenistka Barbora Krejčíková stoupá světovým žebříčkem. Po zisku titulu v Aténách se posunula na 26. místo, polepšila si o 6 pozic. Nejvýše postavenou českou tenistkou v pořadí WTA je nadále 6. Karolína Muchová. V mužském žebříčku zůstává nejlepším českým tenistou Jiří Lehečka. V čele žebříčku ke změnám nedošlo, pořadí ATP vládne Jannik Sinner z Itálie, ženám Arina Sabalenková z Běloruska. Nic se nezměnilo ani za mikrofonem Impulzu. Je tam stále vlastní Korec.
1: Ano, jsem tady a doufám, že to vydržím do 12. Kačko, díky za zprávy, ahoj.
0: Ahoj.
1: Za chvilku pojedeme s úsměvem a s Jirkou Kolbabou se popůl vypravíme na výlet do Polska. Určitě poslouchejte i dál Impuls.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu přímý přenos z Benátské s Impulzem a Michal Hrůza s kapelou Hrůzy. Začínáme v 5:30 odpoledne. Michal Hrůza a Živák na rádiu Impulz.

0: Jezdím s úsměvem. Ano, pokračujeme v našem projektu, ale ještě než se do toho pustíme, tak připomenu, že za chvilku nás čeká doprava. Víc jak 2-kilometrové kolony jsou na D7, kde přesně to se dozvíte. Ale teď už prosím pěkně volám Vláďu, protože Vláďa, ten dnes jede s úsměvem.
1: Zdravíme do studia a teď si můžeme říct, ano, náš projekt Jezdím s úsměvem pro dnešek opět v provozu. A vydáme se za vámi. Nápověda, kam jedeme, rychlá, jasná, Středočeský kraj. To je tak, aby jsme to lehce pošolíchali a po 14. hodině se někde osobně potkáme s aplikací OMV My Station a budeme vám dávat odměny za to, že přijedete právě první. Držíme palce. Pro toho, kdo nemůže přijet dneska po 12. hodině, v našem vysílání opět soutěž o voucher na 500 korun, který se potom utratíte na čerpacích stanicích OMV. My jsme na cestě, zdravíme vás, ahoj, jezděte s úsměvem a zase se přihlásíme.
0: Velmi dobře, Vláďo, čekám na tvé další přihlášení, i když u mě ve vysílání už to nebude, ale budu ladit i dál impuls. Za chvilku Whitney Houston, No Name, ale předtím stihneme aktuální dopravní zpravodajství.
2: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Prosecco přesně v italském stylu?
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
6: Mionetto. Víc než jen Prosecco.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Více jak 2-kilometrové kolony jsou na D7 před exitem 2 letiště. Na Pražském okruhu ve směru k letiště čekejte přerušovanou kolonu mezi Vestcem a Slivencem. V opačném směru k D1 doprava vázne mezi 23. a 19. kilometrem. V Praze jsou přerušované kolony na Štěrboholské, východní spojce a Novopatské mezi sjezdem na Štěrboholy a za sjezdem na Satalice, kde je provoz omezen do jednoho pruhu kvůli stavebním pracím na Kbelské. A na trase Pelřimov-Humpolec budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. A na závěr přerušované kolony převážně kamionů, ty jsou na D1 ve směru od Vyškova na Brno mezi 210. a 196. kilometrem. Volejte naši dopravu na číslo 605 222 007.

0: Každé ráno na Impulzu nechceme slyšet nie alebo áno. My chceme slyšet halo tady Impulzovi a to dnes nezaznělo. Posluchačka Petra měla šanci vyhrát peníze, no a místo našeho hesla halo tady Impulzovi řekla sice velice slušné, úhledné prosím, ale to jsme nechtěli slyšet. Tak snad zítra. Chcete-li s námi hrát o kačky a bavit se každé ráno, registrujte se na www.impuls.cz nebo přes naši aplikaci. Na co já se těším, taky cestování s Jirkou Kolbavou a to bude hned po chvilce, protože nejdřív vám pustím kapelu Mirai s hitem Vedle tebe usínám a pak přijde na řadu Jirka.
1: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany Škod.
2: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
3: Sex spray přebije i Alzheimer.
2: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
3: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Pěkné dopoledne, Jirko, jsme zvědaví na další polské inspirace. Bardzo dobrý den.
2: Ahoj, Vlasto. Na hranici Polska a Běloruska leží bělověský prales, nebo národní park, který je pozoruhodný tím, že do něho nezasahovali lidé už po několik set let. Je to zbytek původního nížinného pralesa. Pravda, já jsem zvyklý na jiné nížinné pralesy, ale i tento byl zajímavý a unikátní zejména tím, že jsou zde stromy vyšší a mohutnější, zejména smrky a duby mohou dorůst výšky kolem 40 metrů, jsou tedy velmi vysoké a můžeme vidět i popadané kmeny a tlející dřevo. To je nakonec požehnáním tady tohoto místa. Většina lesa je listnatá a jsou tady duby, habry, lípy, javory a jasany. Dovedu si představit fantastické focení na podzim, ale to jsem bohužel teďka nezažil. Veškeré stromy oni tady nechávají bez lidského zásahu a to tlející dřevo, tak to je pochopitelně základna pro líšejníky, mechy a také četné druhy hmyzu. A staré duby prý pamatují polského krále anebo třeba ruské cary. A nejstarší strom má údajně až přes 500 let. Tráva zubrovka má zvláštní složení, chuť a vůni. A musím říct, že tráva zubrovka má zvláštní složení, chuť a vůni. Dává se do známé polské vrtky, která se jmenuje žubrovka. A kdo si taky na ní rád pochutnává, tak to řeknu po písnice.
1: Ale s tou vodkou to je velmi zajímavé zjištění. No počkám si po písničce, už teď jsem zvědav.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, jsem zvědav, kdo si na té zvláštní trávě tedy pochutnává.
2: Trochu ti ještě napověděl asi ten název polské vodky Žubrovka. Mm-hmm. Ano, tu speciální trávu, takzvanou Tomkovici vonou, tady vyhledávají zejména zubři. Zubr evropský, také Bison bonasus, je symbolem bělověžského pralesa a byl téměř vyhuben. A v roce 1929 polští vědci zakoupili několik jedinců ze zoologických zahrad a právě v Bělověži založili chovnou stanici. A dnes jich tady žije okolo skoro prý až 1500, části dokonce i v Bělorusku. Stáda mývají 10 až 20 jedinců. Bík může mít až 900 kg. A focení, tak to je poměrně jednoduché v té oplocené části. Tam je vidíme, ale nebylo to úplně optimální z hlediska světla, bylo příliš ostré slunce. Ale také žijí ve volné přírodě, takže když se jdou opravdu profesionálové fotografové, tak mají šance vyfotit toto mohutné zvíře v jeho přirozeném prostředí a není za plotem. Nejlepší pochopitelně je fotit je v zimě a pochopitelně ráno a večer. A ubytování v krásných hotelích, v těch srubových hotelích, tak to je tady ještě takový bonus k tomu všemu. Ta atmosféra, kterou jsem tady právě na tom ubytování a v tom okolí a v jaké přírodě kolem sebe viděl, tak mě nesmírně připomínala Aljašku nebo třeba některé národní parky v Kalifornii. Naslyšenou.
1: Jirko, děkuji za dnešek. Polské putování se vydařilo. Jsem zvědav, kam nás vezmeš zítra.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic Krabi.

Co je to láska? Já to vím, to je mužka jenom zlatá. I když to se říkalo o štěstí, ale najít tu pravou lásku, to si myslím, že je také štěstí. Za chvilku doprava, uzavřená je po nehodě D7 na 39. kilometru ve směru na Chomutov.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistant, tedy profík.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Dálnice D7 z Prahy na Chomutov mezi exity 37 a 45 je momentálně uzavřená po dopravní nehodě. Tvoří se tam kolony. U Prahy si postojíte pár minut v obou směrech u letiště. Pražský okruh místy popojíždí mezi Jesenicí a Barandovem na cestě od D1. Bouralo se na východní části Pražského okruhu směr Mladá Boleslav u Černého mostu. Pomalu pojedete od Běchovic. Zdržíte se také na Novopavské od D10 kvůli rekonstrukci Kbelské. Neprůjezdný zůstává obchvat Jihlavy na kruhovém objezdu na Znojmo po dopravní nehodě. A obousměrně očekávejte kolony na 38 u Libenic mezi Kutnou Horou a Kolínem, a to kvůli vozidlu s poruchou.
1: Jak již jsem řekl, dopravní profík Kuba Tilšar z Global Assistance. Víc toho teď nemám, snad jen telefonní číslo, abyste vy mohli telefonovat. 605 222 007 nebo se ozvěte přes aplikaci. Já byl v sobotu na cestách a tak jsem taky volal. No a věřím, že jsem pomohl někomu, kdo byl v tu chvíli za volantem na D1.

0: Posloucháte Impulse, za chvilku nás čekají zprávy a v nich mimo jiné informace o tom, že Slovensko má aktuálně velmi mnoho volných pracovních míst. Ale teď ještě počasí, v jižní polovině území bude většinou polojasno, odpoledne přechodně zataženo, ojediněle místy přehánky, večer bude oblačnost a také srážek ubývat. Teploty 18 až 23 stupňů.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Snažili stihnout nižší ceny paliv. Nehoda na obchvatu Jihlavy má 5 zraněných. Slovensko hlásí rekordní počet volných pracovních míst. 11 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Češi vzali čerpací stanice útokem. Snažili se stihnout si natankovat dřív, než skončí vládní regulace cenových stropů na paliva, kterým odzvonilo s víkendem. Benzínky tak zaznamenaly v předchozích dnech nárůst poptávky řidičů zhruba o 10%, na některých místech i vyšší. Část motoristů se pohonými hmotami za nižší ceny předzásobila. Vyšší zájem byl patrný hlavně u nafty. Vyplývá to z informací provozovatelů čerpacích stanic oslovených agenturou ČTK. Po dnešním konci regulace cen paliv se znovu řídí ceny benzínu a nafty pouze podle tržních mechanismů. Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích dnes ve srovnání s pátkem většinou stouply, zatím jen o desítky haléřů až koruny. Dnešní nehoda na obchvatu Jihlavy hlásí 5 zraněných. Po nehodě 2 osobních aut zdravotníci 2 lidi s vážnějším zraněním přepravili do nemocnic v Brně letecky. Místo havárie bylo po nehodě neprůjezdné. Asi před čtvrt hodinou se provoz podle policejní mluvčí podařilo obnovit. Slovensko hlásí rekordní počet volných pracovních míst. Firmám chybí tisíce lidí, zejména ve zdravotnictví a řemeslech. Zatímco Bratislava hledá 10 000 lidí, Prešov jen stovky.
4: Na Slovensku je momentálně viac volných pracovných pozícií, než kedykoľvek predtým. Ich počet prekonal historické rekordy a prvýkrát v modernej histórii prekročil hranicu 140 000 volených pozícií. Z toho až polovica je v Bratislavskom kraji. Regionálne rozdiely sú výrazné, a to aj v profesiách. Iba jedno majú spoločné, že najviac ľudí chýba v zdravotníctve, potom sú to montážni pracovníci v strojárstve a vodiči tranzitnej dopravy. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
3: Praha se chystá na velkou tenisovou slávu. Na Štvanici dnes začíná turnaj kategorie WTA 250, na kterém se představí i nejlepší tenistky světa. Mezi hlavní favoritky bude patřit Češka Marie Bousková, která obhajuje titul z loňského roku.
5: Myslím si, že ten turnaj je hrozně nabitý, těžký zápasy, takže první zápas bude prostě plná koncentrace, jít si pro to a samozřejmě tam bude publikum, takže vím, že bude určitě víc nervy, ale budu se s tím snažit poprat co nejlíp to a doufám, že to vyjde.
3: Turnaj WTA v Praze potrvá celý týden a vyvrcholí nedělním finále. Dobrá zpráva přichází z D7. Na 39. kilometru ve směru od Prahy na Chomutov se podařilo nehodu odstranit a místo je průjezdné bez komplikací. Zprávy končí, pro další hodinu je s vámi na Impulzu znovu Vlastík Korec.
0: Za zprávy děkuji, posunu to dál, mě se krásně, Lení, ahoj.
3: Ahoj, díky.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden v severních Čechách, tam, kde se dělá nejkrásnější sklo a výhledy vám pořád vezmou dech. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: tohle je Zabitej čas, ale ne u nás v rádiu. Postaral se o něj Michal David se svým hitem Zabitej čas. Ladíte Impuls a stále ještě dopolední vysílání, za chvilku doprava. Přerušované kolony máme na D1 ve směru od Vyškova na Brno. No a koukneme také na příjezd do Břeclavy ve směru od Hodonína. Co tam se děje, to se rozvíte.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přerušované kolony převážně kamionů jsou na D1 ve směru od Vyškova na Brno mezi 216. a 196. kilometrem. 4-kilometrovou kolonu vidíme na silnici 52 na příjezdu do Mikulova ve směru od Pohořelic. Ucpaný je také příjezd do Břeclavy ve směru od Hodonína po silnici 55 a další 3-kilometrová kolona po pojíždí na příjezdu do Náchoda ve směru od polských hranic. No a přerušovaná kolona je také na trojce mezi Mračí a Benešovem. Volejte dopravou číslo 605 222 007.

0: Jestliže máte kolem sebe skvělé lidi, milionové kolegy, tak jim můžete zahrát každé ráno 7 pecek v kuse a bez reklam. Stačí proto udělat jedno jediné. Podívejte se na www.impuls.cz, vyplňte tam krátký formulář, zanechte kontakt, no a já vám budu volat v nejbližší době. Já si myslím, že vaši milionoví kolegové jednoznačně zaslouží tuhle skvělou, netradiční, ojedinělou odměnu. Tak je to na vás. Tomáš Klus, dokola, už za chvilku.
1: Bardotky se řítí!
2: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
3: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
2: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
4: Jsme krásný, jsme královný, jsme Bardotky.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti na

0: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijí kolem nás, dělají něco navíc, než by museli. My jim říkáme hrdinové všedního dne. Někteří z těchto skvělých lidí se snaží třeba o to, aby vrátili život do zapomenuté krajiny. Jednoho takového právě teď představí náš zuřivý reportér Aleš Růžička.
1: Hrdina všedního dne je magistr Jan Sedlák. Já za ním zajel do Hrádku nad Nisou. Honza tady založil spolek pro kulturní krajinu, který se stará o to, jak už bylo řečeno, aby místa, která by v krajině pravděpodobně zanikla a zapadla do zapomnění, aby dál žila a nejen to, aby se třeba totální zřícenina hradu dokázala opravit.
2: Ten projekt vlastně je Hrádek je uprostřed, to je zajímavé na tom, a on se rozprostírá mezi obcí Pěnčín, respektive Krásnou v Jizerských horách, a jde právě přes ten náš i Hrádek a Lužickýma horama, Žitavskýma horama až na Ojbin. Jo, takže tenhle ten projekt, to je takový putovací projekt, my to jmenuje Putujeme.
3: Vy propojujete ty regiony, jakoby.
2: My dnes to putujeme krajinou Trojzemí a snažíme se tam v té krásné, tam se opravuje fara, to je projekt, který kde si tam obec Pěnčín. A spojuje nás to, jak budeme právě virtuální stezka, na který pracujeme.
3: A jde o to tam dostat lidi, chápu dobře.
2: No,
3: zachránit faru.
2: To se zachraňuje, plus je tam populace právě celého tohletoho kraje a jde o to, že se navzájem propaguje právě ta krásná jako region Kytelovsko, tam je Kytlův dům.
1: Tak to byl náš hrdina všedního dne, magistr Honza Sedlák ze severních Čech. A my se těšíme na toho dalšího už za týden. Hezký den, Aleš Růžička, Radio Impuls.
4: Cyklový let za město, co takhle protein sandwich. Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
5: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic.

0: K výškám, to bych bral, to se mi líbí a já vás vezmu zpátky na zem, konkrétně na silnice, na asfalt. Kolony v obou směrech čekejte mezi Humpolcem a Pelhřimovem. V úseku Vystrkov Velký Rybník, ano, čeká nás doprava už za chvilku.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou, českou muzikou. Kolikrát jste už hledali impuls mezi stanicema? To je jak hledat klíče v kabelce. Stačí si nás přidat do oblíbených a máte vystaráno. Jedno kliknutí a rádio Impuls je vždycky tam, kde má být. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začíná Kuba Tilčar, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Na 34. mezi Humpolcem a Pelhřimovem v úseku Vystrkov Velký Rybník probíhají opravy. Jezdí se kyvadlově a v obou směrech počítejte s kolonami. Postupně se zlepšuje situace po vážné nehodě na obchvatu Jihlavy na kruhovém objezdu na Znojmo. Před Jindřichovým Hradcem směrem ze Soběslavy čekejte možné komplikace po vážné nehodě motorkáře. Na dálnici D1 na cestě z Vyškova očekávejte místy fronty od 221. kilometru až do Brna. Ucpává se 52 před Mikulovem z Pohořelic. Kvůli zúžení počítejte s ucpanou silnicí číslo 3 mezi Mračí a Benešovem z Prahy. A Pražský okruh jede pomalu mezi D1 a Barandovem. Z Global Assistance Kuba.
1: Děkujeme, pojďme to posunout dál směrem k hlídkám, kde pak jsou?
3: Zdar borci, tady krajta. Hele, valím jí kamičem po jižní spojce v Práglu, od D1 na Černák a za Lanovým mostem, tam mají hnízdo nějaký jesembáci, jo? Tak bacha na ně, bacha na ně.
4: Ahoj, impulzáci, tady řidička Krista na Ostravsku v obci Krmelín, směr Ostrava. Na konci obce policejní hlídka, vypadá to na kontrolu pásu, telefonu, rychlost neměří, mějte se hezky.
1: Agenti 007, krajta a Krista.
5: A
1: děkujeme moc, že jste se ozvali, moc si toho vážíme, zkuste pokračovat s námi i dál. No ale teď už je zde Honza Benešovský, vrátil se po týdenním volníčku. Nazdar kamaráde.
5: Jsem tady krásný.
1: Měl ses dobře.
5: Měl jsem se fantasticky, byl jsem v lese, na táboře, vařili jsme svíčkovou.
1: Je, že si nevzala chutnat, čověče, to svíčku pořád o ní mluvíš.
5: To zmizelo. A my to gastro posuneme dál, my budeme ochutnávat severní Čechy, ostatně tak jako celý tento týden.
1: Ano.
5: Dnes jsme na Litoměřicku, připojí se Tomáš Kabát, on se bude připojovat opakovaně do vysílání a dá nám ochutnat mimo jiné litoměřický pršut, tak jsem na to zvědavý.
1: Výborně, určitě budeme poslouchat, díval ses na fotbal včera.
5: Vím, jak to dopadlo, nekoukal jsem, ne.
1: Jo, Argentina zapomněla, jak se hraje fotbal, ale
5: jo,
1: to je vedlejší.
5: A to už je pro ty fanšmeky, což já nejsem.
1: Dobře, Honzo, za chvilku ahoj.
5: Ahoj.
6: Kolona na D1, radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: skvělá pecka Westlife Mandy. Tady Impuls končí dopolední vysílání a já chci připomenout, že radost ze života můžete najít i v maličkostech. Naše expertka na radost, která vyrazila napříč Českem, to je dnes Martina Kroá a ta se zajímala o to, co vás naposledy potěšilo.
1: Co vás naposledy zahřálo na srdci?
2: Když jsem organizoval seminář a pak mi napsala jedna účastnice, že se jí to moc líbilo a že o tom přemýšlí, tak to mě zahřálo.
3: Když jsem slyšela, jak si mě kolegyně v práci váží a je jim líto, že budu odcházet.
1: Co vás naposledy zahřálo na srdci?
4: Třeba, že mi můj kamarád pozval na pivo.
0: No prosím pěkně, mě třeba naposledy zahřála tahle písnička Oh Mandy od kapely Westlife. Tak ať vás dneska hřeje minimálně slunce, i když ty teploty nejsou příliš vysoko, i když ono je to v podstatě tak, jak to má být. Poslouchejte i dál Impuls, chystá se Honza Benešovský, já se těším zítra.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Posloucháte Radio Impuls, chystáme zprávy napoledne, dozvíme se mimo jiné, jak vypadá situace po velkém požáru ve Zlíně. Informovali jsme a budeme informovat dál, podrobnosti chystá Lenka Svobodová. A teď něco k počasí na zítřek. Zpočátku čekáme většinou polojasno, na severu a severovýchodě občas zaprší, teploty 18 až 22, na jižní Moravě do 25 stupňů.
1: Vlasta Korec, to je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
2: Hasiči dál prolévají vodou trosky po požáru ve Zlíně. Řidiči v Teplicích mají ode dneška na čele víc vrásek. Je poledne, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
2: Ve Zlíně pomalu po 12 dnech končí práce hasičů. Situaci na místě požáru 34. budovy ze čtvrtka 9. července sleduje náš zpravodaj Jan Čada. Honzo, dobré poledne.
3: Dobrý den přeji, zatím platí to, co o víkendu na požářiště dohlíží už jen několik hasičů. Do akce jdou vyšetřovatelé, pokračují také výslechy svědků. Až hasiči dokončí prolévání sutin, vrátí těžce poničenou 11 podlažní 34. budovu Zlínského průmyslového areálu, majiteli tedy společnosti Klím. A ta rozhodne, kdy a jak začne s plánovanou, zřejmě velmi náročnou demolicí. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
2: Češi objevují nové letní destinace. Zájem o dovolenou v Chorvatsku už několikátý rok v řadě klesá. Podle cestovních kanceláří část turistů vyměnila perlu Jadranu za Albánii nebo Bulharsko. Do Chorvatska teď míří movitější klientela, například na jachty nebo do luxusních rezortů. Stále víc Čechů také cestuje na sever, například do Norska nebo Dánska. Třeba zájem o letenky do Kodaně vzrostl zhruba o 70%, na Island o 50%. Nejvíc Čechů letos podle průzkumu agentury Czech Tourism míří do Itálie. V těsném závěsu je Řecko a Chorvatsko se dělí o třetí příčku se Španělskem.
1: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
2: Řidiči v Teplicích musí ode dneška počítat s komplikacemi. Silničáři začínají opravovat velmi vytíženou silnici číslo 13 na zhruba půlkilometrovém úseku mezi ulicemi Hřbitovní a Nákladní. Práce potrvají 2 měsíce. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Druklová vysvětluje, že oprava už byla nutná.
4: Na vozovce se vyskytují trhliny, výtluky a opotřebení povrchu, ke kterému přispívá stáří komunikace i vysoké dopravní zatížení.
2: O všech případných dopravních problémech v Teplicích uslyšíte i na naší dopravní centrále. Pokud jste právě na místě, ozvěte se na číslo 605 222 007. Na českých řekách a přehradách strmě přibývá plavidel, a to zvlášť v létě. Proto hrozí vyšší riziko nehod. Varují před nimi záchranáři. Těm na dohlížení bezpečnosti pomáhá podle deníku

0: Rádiem Impuls pokračujeme dalším dějstvím, jsme na severu Čech s Tomášem Kabátem, který se připojí za malý moment a dá nám ochutnat litoměřický pršut, prosím pěkně. Teď muzika, kapela, tým.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

letním prázdninám patří živá muzika. Už tento pátek přímý přenos z Benátské s Impulzem a David Koller. Začínáme v 6 v podvečer. David Koller a Živák na rádiu Impuls.

0: Posloucháte Rádio Impuls, letní prázdninové vysílání, zpívat bude Petr Golář, ale teď je na řadě další dějství pořadu Jezdím s úsměvem, hlásí se Vláďa Jaroš.
1: Hezké odpoledne, je čas teď po pravém poledni si položit otázku a dát v rámci našeho projektu Jezdím s úsměvem někomu šanci, kdo za námi dnes nemůže dorazit po 14. hodině, tak poslouchejte a soutěžte s námi. Otázka jasná, komu musíte dát přednost na čerpací stanici OMV? Nejen tam. Schválně, jestli nám napíšete správnou odpověď, pište do WhatsAppu 605 222 007. Čekáme na správné odpovědi, za chvíli vybereme jednoho z vás a zavoláme mu a ten z vás dostane právě poukaz na 500 korun a utratí si ho na čerpacích stanicích OMV. Těšíme se, za chvíli se slyšíme, všechno vyhodnotíme, držíme palce.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Pojďme do terénu, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na trojce ve směru na Tábor jsou přerušované kolony mezi Mračí a Benešovem. Na trase Pelhřimov-Humpolec budete popojíždět kvůli omezení. V úseku Velký rybník Vystrkov přerušované kolony převážně kamionů jsou na D1 ve směru od Vyškova na Brno. Mezi 220. a 196. kilometrem víc než 2-kilometrovou kolonu vidíme na silnici 52. Na příjezdu do Mikulova ve směru od Pohořilic téměř 4-kilometrová zbrzdí řidiče na silnici 35. Na příjezdu do Litomyšle ve směru od Svitav a 3-kilometrová fronta je ještě na příjezdu do Náchoda ve směru od polských hranic. Pokud máte pocit, že je potřeba to nějak doplnit nebo upřesnit, tak se jako správní dopravní agenti a agentky ozvěte do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. Zatím šťastnou cestu a dobré odpoledne. Rádio Impuls.

0: Posloucháte Rádio Impuls, žijeme českou muzikou a teď jsme v pořadu Jezdím s úsměvem. Dnes se ptáme, komu je potřeba dát přednost na čerpací stanici. Správnou odpověď odměňujeme 500-kovým poukazem. Čerpací stanici OMV, posluchačka Gábina je s námi ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den. Tak ještě jednou, komu je třeba dát přednost na čerpací stanici?
1: Na čerpací stanici je přednost mají vždy sanitky, hasiči a no.
0: Jsem čekal, že řeknete Filip Turek.
1: A zachranáři.
0: Dobře, samozřejmě vtip. Ověříme u rozhodčího vládě Jaroše.
2: A správná odpověď je řidiči vozidel s právem přednosti jízdy. Gratulujeme, poukaz na 500 korun je váš.
0: Tak ano, je to vaše.
1: Super, moc děkuju.
0: Krásně se radujete. Máme vás rádi, díky, že posloucháte, pokračujte. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Vláďo?
2: Teď to všechno pojďme posunout. Dnešní cesta za vámi v rámci projektu Jezdím s úsměvem je do Středočeského kraje. To opakuju nápovědu z dopoledne. A teď ty nové nápovědy, kam to bude. Tohle místo a město, kam jedeme, má svůj hrad a taky svoji syslí louku. Můžete se tam pomazlit. Kde se potkáme? Na čerpací stanici OMV po 14. hodině. Možná už tušíte. Pokud ne, poslouchejte také dál Impuls, ať vám nic neuteče. A po 14. hodině už zveřejníme to konkrétní místo, kde se potkáme s aplikací OMV MyStation. Kdo bude první, tahá odměny. Těšíme se osobně. Ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Těšíme se za chvilku PH z muziky a teď ještě Vlastík.
3: Vtip Vlasty Korce. Kamarád mě přivítal ve svém bytě, pozval mě na návštěvu a řekl mi, ať se chovám jako doma. Tak jsem ho okamžitě vyhodil na ulici, protože nesnáším návštěvy.
4: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany Škod.
5: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
6: Sex spray přebije i Alzheimer.
5: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
7: Jsme krásný, jsme královný,
8: jsme bardotky.
9: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
12: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata Keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impuls, krásné odpoledne, za malý okamžik, čaroděj, dobroděj. Česká klasika z naší klenotnice s Impulzovic, krabičky od Václava Neckáře.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Všude dobře, u nás nejlíp. Tento týden jsme s českými prázdninami na severu Čech. Reporter Tomáš Kabát se zajel podívat na výrobu litoměřického pršutu. Tomé, zdravíme do Litoměřic tedy.
2: Pěkné odpoledne, já vás zdravím přímo z areálu pivovaru. Jsou tady i vsazené takové moderní prvky do té rekonstruované části. Vedle mě je ředitel pršuterie Vlastimil Chovaneček. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A mě zaujalo už vlastně to propojení té pršuterie s tím pivovarem.
3: My jsme v tomhle pivovaru litoměřickém měšťanském roka půl po třech letech rekonstrukce, které město Litoměřice provádělo, a my jsme s výrobou pršutů začali v lednu roku 2025.
2: Jak s tím souvisí to pivo?
3: Ten pivovar má tradici od roku 1720. V 2002 byl pivovar v té původní podobě zavřen a někdy před 6 lety město Litoměřice vytvořilo opět prostor, kde se začalo vařit pivo. Bylo nové výběrové řízení, uspěli jsme a začali jsme opět vařit pivo. Pivovar se jmenuje New Kalich. Je to taky odkaz na historický název litoměřického kalichu.
2: Já jsem ale přijel hlavně kvůli tomu pršutu. Pojďte nám popsat, co to vlastně je.
3: My jsme při výrobě pršutů a fermentovaných specialit začali používat tradiční postupy, které se používají několik set let, hlavně ve Středomoří. Pršut je ten nejtypičtější z těch výrobků. To znamená, že tepelně neopracený výrobek, který je nakládán na sucho v soli, pak je nadále sušen. Bez zbytečného přidávání komponentů, které do toho zrnářského výrobku nemusí být, nepatří. Takže je to snaha o to dělat co nejzdravější výrobek v té nejvyšší kvalitě a krásné prémiové chuti.
2: U mikrofonu je Vlastimil Chovaneček, ředitel v pršuterie. Jak dlouho se to suší?
3: Tak záleží na tom, jaký výrobek. Pohybujeme se řádově od jednoho měsíce u takové sušené panenky a nebo dokonce roku a půl u Bohemia pršutu, což je celá vepřová kýta, tak jako ji v Itálii dělají třeba parmská šunka nebo ve Španělsku jsou takto vyráběny chamony.
2: Poodhalil nám výrobu pršutu Vlastimil Chovaneček. Díky za váš čas, zatím naslyšenou.
3: Naslyšenou, pěkný den.
2: A my se znovu přihlásíme zase za hodinu.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Rádio Impuls, česká klasika z Impulzovic krabičky, za chvilku Ondřej Hejma a Žlutý pes, ovšem ještě předtím musíme prozkoumat silnice, jednu z kolon teď vidíme na příjezdu do Litomyšle. Ve směru od Cvitav doplníme to za dvě minuty v dopravě 007.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Budík vypnutej, kafe hotový a rádio Impuls? No jo, zase ho hledáte. Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls.
0: Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar se připojuje právě teď z Global Assistance.
3: Ahoj Honzo, ahoj. Hezké odpoledne. Na 35 mezi Janovem a Litomyšlí na cestě ze Světa počítejte s kolonou vozidel. V úseku 3 km pojedete pomalu na příjezdu do Mikulova z Pohořelic. Celý provoz řidiči hlásí také zde jedničky v úseku mezi 222 km a Brnem na cestě z Vyškova. S kilometr a půl dlouhou kolonou počítejte na obchvatu Jihlavy směrem od Stříteže před kruhovým objezdem na Znojmo a v obou směrech čekejte zdržení také mezi Pelhřimovem a Hůpolcem u Klumorovic, na Mladoboleslavsku mezi Malým a Velkým Rečkovem, na silnici 276 zasahují záchranné složky u nehody osobáku s nákladňákem a na Pražském okruhu počítejte místy s kolonou mezi Jesenicí a Barandovem na trase Modletice letiště. Z Global Assistance, Kuba.
2: Děkujeme, naši dopravní agenti a agentky jsou stále v pohotovosti, teď se díky ním. Jsem zvědav, kdo se vlastně ozve. Můžeme podívat do hlavního města.
4: Pražský okruh směrem k tunelům před exitem 21 Praha Stodolky. Je čerstvá dopravní nehoda 3 osobních aut. Je to bez ranění, už je tam policie, jenom zpomaluje doprava.
2: Takže agentka, děkujeme všem každopádně. Můžete nás doplnit, upřesnit, ozvěte se 605 222. 007, telefonní číslo stále funguje stejně jako žlutá rádiová aplikace, tak hlavně opatrně, šťastnou cestu, Impuls.

0: Radio. Radio Impuls. Radio.
1: Vzpomínám, když tehda před lety

0: Rádio Impuls, žijeme českou muzikou, před námi jsou zprávy v jednu, ještě se budeme vracet k fotbalovému mistrovství světa, natáčeli jsme atmosféru v ulicích Prahy, taky ohlasy na výsledek, poslechneme si s Lenkou Svobodovou. Teď počasí. Zítra čekáme zpočátku polojasno, na severu a severovýchodě občas zaprší. Teploty od 18 do 22, na jižní Moravě až 25 stupňů Celsia.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle, to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Propršený festák. Co takhle hot strips wrap? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
4: Vláda schválila důchodovou novelu. Tisíce odběratelů jsou v Praze bez vody. AliExpress dostal velkou pokutu. Je jedna hodina, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Vláda podpořila rostoucí penze. Od příštího roku by lidem mohl od jejich 80 let narůst důchod každých 5 let o 500 korun. Dosavadní přidání podle věku by se tak rozšířilo. Proti dnešku by si polepšili seniori a seniorky, kterým bude 80, 90 a 95 let. Penze by se od roku 2028 zase mohla zvedat také za práci v důchodovém věku. Důchodovou novelu schválila dnes vláda a dostane ji k projednání sněmovna. Na síti X to oznámil ministr práce Aleš Juchel. Roční výdaje na obě opatření by podle nejmírnějšího scénáře vzrostly od příštího roku do roku 2060 ze zhruba 2,5 miliard korun na víc než 60 miliard. V Praze 10 je bez vody 12 tisíc odběratelů. Pražské vodovody a kanalizace v lokalitě odstraňují havárii vodovodního řadu. Uvedli to na webu. Výpadek dodávek pitné vody zasáhl Malešice, Strašnice a Křeslice. Nouzové zásobování se daří zajišťovat postupně. Opravy by mohly být hotové ještě dnes večer. Na dálnici D5 u Plzně musí řidiči počítat s omezením. V tunelu Valík je kvůli plánovaným pracím omezená rychlost. Ve středu tunel silničáři během dne podle naší zpravodajky Kláry Fajstové zavřou hned třikrát. Dobré odpoledne, Kláro.
5: Hezký den. Na plánovaných úpravách technologického zázemí tunelu se pracuje od pondělního rána do středeční 16. hodiny. Po dobu prací je v místě snížena rychlost na 80 km v hodině. Ve středu odpoledne pak bude tunel kvůli technickým zkouškám třikrát na 15 až 20 minut úplně uzavřen, a to od 12.30, 13.30 a 15 hodin. Policisté žádají řidiče o trpělivost a respektování pokynů i dopravního značení. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
1: S Impulzem na fotbal.
4: Americké fotbalové mistrovství světa skončilo. Vítězství oslavují všichni Španělé. Ve finále totiž nad Argentinou vyhráli 1-0. V ulicích Prahy jsme se fotbalových fanoušků zeptali, co je letos na šampionátu potěšilo a co naopak zklamalo.
6: Překvapil mě Messi, že v 39 letech hrál tak, jak hrál, i když to finále mu nevyšlo.
7: Česká reprezentace mě teda jako upřímně zklamala. Messi ukázal, kde je ten správný fotbalista.
8: Hra Argentiny mě zklamala právě ve finále.
9: Zklamal mě Ronaldo, že vypadli. Ale jinak oni se mi líbí Messi.
10: Potěšilo mě Belgie, líbilo se mi, jak hráli fotbal.
4: České reprezentaci mistrovství světa hrubě nevyšlo. Už na podzimi ale v Lize národů čeká těžká práce. Češi si zahrají s Chorvatskem, Anglií a mistry světa ze Španělska. Ze světa kopaček ještě jedna zpráva. Fotbalisté Sparty narazí ve třetím předkole nemistrovské části Ligy mistrů na Lyon s českým reprezentantem Pavlem Šulcem. K postupu do hlavní fáze potřebují vyřadit dva soutěže. Podzim v evropských pohárech mají letenští jistý. Pokud by český vicemistr proti čtvrtému týmu poslední sezóny francouzské ligy neuspěl, přesunul by se rovnou do ligové fáze Evropské ligy, podobně jako před rokem Plzeň.
0: České prázdniny s rádiem Impuls, náš speciální projekt vyjel na sever Čech. Tomáš Kabát je v Litoměřicích, kde umějí mimo jiné vynikající pršut. Už jsme ho nakousli, tak kousneme dál. Teď jsou tady Kabáti, potom Lucie.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Lucie. V sobotu na Benátské s Impulze v Liberci. Budeme tam, celý víkend vysíláme živě právě z Liberce. Tak přijďte na parádní hudební zážitek. Co se děje na cestách? Kolonu vidíme mimo jiné na Pražském okruhu. Budeme to upřesňovat za 3 minuty v dopravě 007. Jezděte opatrně a ozvěte se.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
3: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
2: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
3: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
2: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
5: Prosecco přesně v italském stylu.
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
6: Mionetto. Víc než jen prosecco.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V Praze v tunelu Blanka před vjezdem do Davidského tunelu ve směru na Smíchov se stala nehoda, do kolony řidiči dojíždějí v Nové Povltavské. Celý převoz, provoz a přerušované kolony vidíme na pražském okruhu ve směru k letišti mezi Modleticemi a Ořechem. V opačném směru, kde jedničce na 21. kilometru se srazila 3 osobní auta, kolona tam má kolem kilometru. Na trase Pelhřimov Humpolec budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. Přerušované kolony převážně kamionů jsou stále na D1 ve směru od Vyškova na Brno mezi 220. a 196. kilometrem. A 4-kilometrovou frontu ještě vidíme na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru od Svitav. Budeme rádi, když nás doplníte nebo upřesníte, ozvěte se do dopravní centrály Rádia Impuls přes žlutou rádiovou aplikaci a nebo zavolejte na 605 222 007.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku je tady Marek Ztracený a jeho pondělní modlitba za pátek. Mimochodem, když jsme u toho pracovního týdne, pojďte pozdravit kolegy. Klidně ty, co jsou třeba zrovna na dovolené, nebo obráceně, pokud vy jste někde mimo proces, pozdravte do práce. Máme tady přesně pro tyto účely rubriku s názvem Milionoví kolegové a hrajeme jim každý všední den po 9. hodině 7 pecek v kuse bez reklam. Tak přihlaste své kolegy na www.impuls.cz a vzkažte jim, co chcete. Přes vysílání Impulzu, dobré odpoledne.
1: Minikino v multikině Cinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.cinestar.cz. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro. Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Radio Impuls, za malou chvíli se dáme další kus české klasiky, z Impulzovy z krabičky bude zpívat Petr Novák.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
0: No, celé léto, celé Česko křížem krážem stačí poslouchat náš impulzácký prázdninový speciál, se teď vrací do Litoměřic. V areálu tamního pivovaru se nejenom vaří pivo, ale taky tam zraje litoměřický pršut. Na výrobu se jel podívat náš reportér Tomáš Kabát, ahoj.
2: Z Litoměřic vás opět zdraví Tomáš Kabát, vedle mě Vlastimil Chovaneček, ředitel pršuterie. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pojďte nám přiblížit, jak si máme tu výrobu pršutu představit. Vy už jste zmiňoval před hodinou, že se to suší. Na to máte nějakou speciální sušárnu?
3: Tak ten výrobní proces začíná na bourárně, kde maso jemně ještě opracujeme. Vyrábíme z vepřového, z hovězího, z kachního, z husího i z divočiny. A po tomto drobném řeznickém zásahu následuje nasolení. Ty výrobky jsou týden až 3 týdny v soli. A pak je navisíme do sušáren, kde podle kalibru, podle váhy se suší potom několik týdnů až měsíců.
2: Odkud berete to maso?
3: Naším požadavkem na maso je nejvyšší kvalita. To znamená, že pak, když dokážeme nakoupit v Čechách, nakoupíme i v Čechách, ale my se neomezujeme pouze na Čechy, ale nakupujeme po celé Evropě. To znamená, že kachní prsa máme z Maďarska, hovězí maso budeme mít z Holandska a třeba některé partie jsou z Belgie a z Německa.
2: U mikrofonu je Vlastimil Chovaneček, ředitel v pršuterie. Jak vlastně vznikl ten nápad tvořit takovýhle pršut?
3: Je to vyloženě rodinný projekt. To znamená, že podílí se na něm táta, bratr, jeho žena Petra a už 15 let, co je nová etapa naší firmy a více jak 11 roků už pracujeme právě na pršuterii a na těch specialitách, které jsou typické pro to Středomoří. To znamená, že naše jasná inspirace je Itálie a Španělsko.
2: Jak se osvědčil ten název Litoměřický pršut, už si na to lidé zvykli?
3: Tak je to postupné budování, člověk vlastně dneska nedostane nic zadarmo, to znamená, že všechno si člověk musí zasloužit a Litoměřický pršut je na začátku svého působení, ale obecně výraz pršutérie a pršuty už se nám podařilo za těch více jak 10 let výroby už popularizovat.
2: Prohlédli jsme si výrobu litoměřického pršutu, u mikrofonu byl se mnou Vlastimil Chovaneček, ředitel pršutérie. Díky za rozhovor, na shledanou.
3: Také děkuji, hezký den.
2: A z Litoměřic se loučí i Tomáš Kabát.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Posloucháte Radio Impuls, zvod české klasiky přešnochlujeme. Do novější muziky Tomáš Klus bude zpívat v zápětí, ovšem teď na cesty. Porouchané auto stojí na D1 na 195. kilometru. Upřesníme v dopravě.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marek Vicpálek z Global Assistance právě teď.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Na dálnici D1 na 195. kilometru u Brna směrem do Vyškova. Je omezení, stojí porouchané vozidlo. Kolona měří přes 6 kilometrů. Cestou od Vyškova do Brna se zdrží hlavně kamiony mezi 223. a 196. 2-kilometrová řada je na trase z Humpolce do Velhřimova u Vystrkova kvůli opravám. Ucpaný je příjezd do Litomyšle směrem z Moravské Třebové. Pomalu to jede na Pražském okruhu směrem na letiště mezi Jesenicí a Ořechem. V Praze v Brusnickém tunelu směrem na Smíchov boural osobák s nákladňákem. Připravte se na delší zdržení a pojížděte ještě v Novopatské od Černého mostu až ke sjezdu do Belské. Z Global Assistance Marek.
1: Děkuju a teď otevíráme prostor pro dopravní agenty Rádia Impuls.
3: Kazatel,
1: no, zdravíte
3: z Vesej nad Lužnicí do Týna nad Vltavou, tak v Žimuticích jsou kazatele a kážou.
1: Děkujeme za kázání a čekáme na další zprávy. Ozvěte se na 605 222 007 nebo se připojte přes naší žlutou rádiovou aplikaci.
4: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat třeba pochopíš.

se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za přídech. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet,

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, tak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Posloucháte Radio Impuls, čekej nás zprávy ve dvě, v nich mimo jiné probereme zákaz mobilů v českých školách, upřesníme, doplníme, teď jdeme na počasí, zítra čekáme většinou polojasno, na severu a severovýchodě občas zaprší, teploty 18 až 22, na jižní Moravě do 25 stupňů.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu.

0: Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Zákaz mobilních telefonů na školách je o krok blíž skutečnosti. Uzákonění navrhli premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga, podle kterého byla podpora kabinetu jednomyslná. Proti zákazu se v připomínkovém řízení postavil dětský ombudsman Martin Beneš. Zákonná regulace je podle něho nadbytečná, protože omezení pro používání mobilů a dalších zařízení mohou školy už teď upravit ve svých řádech. Plaga dnes v reakci Benešovi doporučil, aby si přečetl celý materiál a podíval se do škol, které už telefony o přestávkách omezily. Má za to, že pak by dětský ombudsman změnil názor a návrh podpořil. Předkladatelé navrhují, aby zákaz začal platit od září příštího roku. Týkal by se dětí v mateřské škole, základní i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Kromě výuky a přestávek by měl podle návrhu zahrnovat také čas, který děti tráví ve školní jídelně, v družině nebo ve školním klubu. Provoz pražského metra omezil golfový kočárek v kolejišti. Ten tam spadl naštěstí prázdný ve stanici IP Pavlova. Stalo se to nejspíš kvůli tlaku vzduchu přijíždějícího metra. Asi hodinu pak na lince C nejezdily soupravy mezi stanicemi Florence a Pražského povstání. Mluvčí pražské policie agentuře ČTK sdělil, že se nikomu nic nestalo. V uzavřeném úseku přes centrum města mohli cestující využít náhradní autobusy. Podkrušnohorští farmáři začali sklízet zeleninu. Stejně jako jejich kolegové z dalších částí Česka si vedle byrokracie, nedostatku lidí a zahraniční konkurence stěžují hlavně na vrtkavé počasí. Jaká bude sklizeň, předpovídá náš zpravodaj Dušan Valenta. Dobré odpoledne, Dušane.
2: Zdravím z Podkrušnohoří, cibule, mrkev, zelí. Právě tahle zelenina se teď začíná sklízet a farmáři příliš spokojení nejsou. Počasí se podepsalo na kvalitě, vadilo sucho v kombinaci s prudkými liáky. Když se k tomu přidají další problémy, třeba nezájem brigádníků, kteří jeden den přijdou a další se už neobjeví, nebo administrativní povinnosti, je jasné, že zeleninových plantáží i pod Krušnými horami ubývá. Česko je teď soběstačné zhruba ze čtvrtiny, u produkce zelí a mrkve pak z poloviny. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Britský král Karel III. Pověřil Andyho Burnhama sestavením vlády. Informuje o tom Buckinghamský palác. Očekává se, že šéf lejbristů a nástupce Keira Starmera v premiérském křesle jmenuje svůj kabinet odpoledne. Na zítra je už naplánované první zasedání nové vlády. Burnham je za posledních 10 let 7. britským premiérem, z toho už 4. za vlády Karla III. Před 85 lety se narodil Jiří Grossman. Geniální komik, humorista, zpěvák, textař, divadelní autor a muzikant je legendou divadla Semafor. Jiří Grossman zemřel příliš brzy, a to ve 30 letech.
3: Onehdy jsem po ránu točil klikou rumpál.
4: No tak o lásce to sice není, ale zase, že by to bylo nadprůměrný.
5: Takhle v ikonické dvojici s Miroslavem Šimkem skládali hudbu předurčenou k úspěchu. Právě Grossman platil za větší elegána, což uměl prodat i ve skladbách skutečných, třeba svého oblíbeného stylu country.
6: V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to bitvách bývá.
5: Z Grossmanova talentu těžili i kolegové a kamarádi, třeba Naďa Urbánková. Právě do písničky Závidím Grossman vtisknul svůj vlastní osud. Roku 1971 odešel na úplném vrcholu kariéry i popularity. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
7: A musím říct, že ty ukázky člověku udělají hezky. Posloucháte Radio Impuls, ceny benzínu a naftidu opět nahoru, což dává nový rozměr. Našemu pořadu jezdím s úsměvem. Ve hře je totiž mimo jiné tankování na rok zdarma. Za chvilku podrobnosti z terénu od vlády Jaroše, teď pár písniček, začne kapela Krištof.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden v severních Čechách, tam, kde se dělá nejkrásnější sklo a výhledy vám pořád vezmou dech. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Kateřina Marie Tichá. Posloucháte Radio Impuls. Prázdniny běží 20. dnem. Za chvilku další muzika, zpívat bude například Marika Gombitová, nicméně teď se vracíme do pořadu Jezdím s úsměvem. Vláďa Jaroš se hlásí. Dobré odpoledne.
1: Je to tady, ano, teď se s námi můžete potkat na čerpací stanici na místě, kde jsme dávali nápovědy. Středočeský kraj, mají svůj hrad a je tady Syslí Louka. Jsme v Mladé Boleslavi, Jičínská ulice. Máme pro vás odměny v podobě tankování na rok zdarma, na měsíc zdarma, body do aplikace, občerstvení, káva Viva na měsíc zdarma, všechno pro toho, kdo dojede první, bude mít u sebe aplikaci OMV My Station, půlhodinový časový limit běží, těšíme se na vás, ahoj, jeďte za námi s úsměvem.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená je po hromadné nehodě D8 na 10. kilometru ve směru od Prahy na Lovosice. Sjíždí se na exitu 9 Užice a tam už se vytvořila 3-kilometrová kolona. Přerušované kolony a silný provoz převážně kamionů vidíme na D1 ve směru od Věškova na Brno. Mezi 210. a 196. kilometrem v opačném směru od Prahy do Brna se zbrzdíte mezi 190. a 196. Na příjezdu do Brna po D2 vyjedete do kolony na 3. kilometru, 4-kilometrová po pojíždí na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru od Svitav. Na trase Pelhřimov-Humpolec budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. A kolonu vidíme také v Praze v Bubenečském tunelu mezi Novou Povltavskou a vjezdem do Davidského tunelu ve směru na Smíchov. Další informace můžete kdykoliv doplnit, ozvěte se přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu Impuls!

0: Posloucháte Radio Impuls. Za chvíli nasadíme Jeleny za českou muziku. A taky chci ubezpečit, že i o prázdninách pokračuje hra Halo tady Impulzovi. Volali jsme i dnes ráno, jenomže posluchačku jsme patrně celkem zaskočili, protože místo výherního pozdravu řekla prosím. No a prosím je v tomto případě 0 korun. To se nedá nic dělat, pravidla zní jasně. Tak zítra znovu a lépe, aspoň doufáme, stačí se zaregistrovat u nás na webu www.impuls.cz ve žluté rádiové aplikaci nebo prostřednictvím prémiové SMSky na čísle 906 11 09. Do telefonu se zásadně hlaste sloganem Halo, tady Impulzovi.
1: Bardotky se řítí!
2: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
3: Sex spray přebije i Alzheimer.
2: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
4: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Ráno Impuls, totální vypalovačka od Rednexu. Za chvilku česká klasika pro změnu od Věry Špinarové.
1: Svět kolem nás.
0: Sucho proměnilo jižní Moravu ve vyprahlé území. Naši kolegové ze zpravodajského portálu iDnes.cz zachytili na videu třeba vyschlou Kraví horu v Brně. Z tamního travnatého parku je teď zlatožlutá pláň, na které jsou zelené jenom stromy.
2: Kraví horu znají lidé především díky tamnímu planetáriu. Jeho ředitel Jiří Dušek má s trochou nadsázky jasno. To, na co kouká z okna hvězdárny nebo po čem přichází do práce, připomíná jinou než naši planetu.
3: Park na Kraví hoře se změnil v planetu Arrakis z seriálu Duna. Planeta Arrakis je vlastně pouští planeta, která je domovem divokých fremenů, obřích písečných červů.
2: Na zpravodajském portálu iDnes.cz jsou vedle fotek z brněnské Kraví hory i snímky ze suché jihomoravské venkovské krajiny. Na málo vláhy si tak stěžují i zemědělci, třeba Václav Hlaváček z jihomoravské agrární komory.
4: Nikdo takovou epizodu extrémního sucha nepamatuje.
2: A na iDnesu taky zjistili, že jsou problémy i na Vranovské přehradě na Znojemsku. Z přítoků tamní řeky Dyje tak teče jen 10% vody, než je v těchto dnech běžné. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Posloucháte Radio Impuls, dobré odpoledne, česká klasika, za chvilku Tereza Kerndlová, taky dopravní zpravodajství Petr s Renatou, kteří už jsou tady a já bych je využil, jak to jinak říct, na poslední svůj vstup, který se bude týkat jezdím s úsměvem. V terénu máme Vláďu Jaroše, který se přihlásí od jedné z čerpacích stanic OMV a já jsem zvědav, s jakým výsledkem.
1: Ahoj, Honzo, my tě zdravíme do studia. Ahoj. Představ si, Mladá Boleslav, čínská zastávka, konkrétně tady čerpací stanice OMV a už tady máme budoucí výherkyni, to je jasná věc. Renato, já tady s námi. Renato, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
3: Ahoj, Renčo.
1: Já musím prozradit, že ta vaše cesta, jak jste mi říkala, tak byla náhodná. Máte zaplý impuls, slyšela jste. Ano. A vám to vyšlo tak hezky, že vyjedete z práce z Liberce, to vy můžete potvrdit.
2: Ano, ano.
1: Dá se říct, jako co pracujete, jestli to chcete říct?
2: Já rozvážím náhradní díly pro Škodovku.
1: Je, vidíte to, tak takhle to je krásně. Takže jedete teď tady z Liberce, jela jste už domů, takže máte takhle prakticky dneska vyděláno a teď ještě víc, protože já vám předávám ten pytel náš plný odměn. Vylosujte si, takhle klikněte si to klidně celé. Vylosujte si svoji odměnu a řekněte nám, co to dneska bude, když už máte po práci, tak ještě vám uděláme jednu radost.
2: Káva na měsíc zdarma, hurá.
1: No tak hurá,
0: pijete kafe.
2: No, jasný.
1: No paráda, tak to si dáte na cestu a budete na nás myslet celý měsíc minimálně. Děkujeme, že posloucháte Impuls a mějte šťastnou cestu, samozřejmě jezděte dál s úsměvem a díky za návštěvu, že jste tady za námi přijela.
2: Děkuju moc.
1: Tak to slyšíš, Renata dneska tank, pardon, viva, káva na měsíc zdarma, takhle to je. A my ty další odměny v podobě tankování na rok zdarma, na měsíc zdarma i tu kávu viva vezeme pak na další zastávky. Renato, mějte se krásně, ještě jednou zdravíme, ahoj.
2: Ahoj všem.
0: Ahoj. Renato, mějte se krásně, dobré odpoledne, co chystáte?
3: Vypadá to, že mám odejít, mějte se krásně, Renato, já myslím, že to bylo na mě, jasně, že výherkyně. My chystáme samozřejmě návrat do let minulých, dnes se budeme vracet do roku 2002. Tak
4: no,
3: jsem
4: ten je zajímavý tím, že známe píseň z 80. let Michala Davida, C-čka sbírá C-čka. A tohle vlastně, rok 2002, to by si zasloužilo předělat tu píseň na E-čka sbírá E-čka.
3: Co byly E-čka?
4: E-čka, no to se dozvíš i ty krátce po 15. hodině.
3: No tak prosím, něco novýho i pro mě.
0: No dobře, tak jo, tak za chviličku, Petr, na ta odpolední impuls pokračujeme.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martinu Podlesku poprosíme z Global Assistance. Halo, halo.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Na dálnici D8 směrem z Prahy na Drážďany za sjezdem na Úžice na 10. kilometru došlo k nehodě dvou osobních aut, dodávky a nákladního auta. Dálnice je aktuálně uzavřená, kolona má 5 kilometrů a narůstá. Na dálnici D5 na úrovni Berouna na 21. kilometru směrem z Prahy na Pozeň brzdí provoz porouchané nákladní auto. Před místem se vytvořila 3-kilometrová kolona. Na trase Havlíčková Brodu do Jihlavy ustříte, že bouralo osobní auto s autobusem. Zdržíte se tam v obou směrech. Na trase z Brna na Uherské Hradiště se kvůli omezení zdržíte u Křižanovic a také u Zlechova. 4 kilometry dlouhá kolona je před Litomyšlí směrem od Moravské Třebové a v obou směrech se zdržíte také na úrovni letiště Vysoké Mýto. Martina.
1: Děkujeme, jezděte opatrně, sem tam se ozvěte. Žlutá rádiová aplikace nebo volejte 605 222 007. Pokračuje odpolední vysílání Rádia Impuls.

0: jedním plus minuta a půl před 15. hodinou. Před námi jsou zprávy, které připravuje Lenka Svobodová. Asi není daleko doba, kdy děti po prázdninách nechají mobily doma. Co se bude dít, dozvíte se za chvilku. Adam Ďurica a Mandolína hned po zprávách na Impulzu. A co nás čeká venku, tak to ví zase Renča pro změnu.
1: Tak jak to bude vypadat v úterý, podobně jako dneska, sem tam může sprchnout a teploty od 19 až po 25 na jihu Moravy, na horách jen kolem 14.
2: Benátská s Impulzem naživo. Až k vám domů.
3: Nie, alebo áno.
2: Ve čtvrtek 8 to rozjedou No Name.
4: Raz príde čas. Ja vím, že sa dočká.
2: V pátek v 6 David Koller. Sobota v půl páté, živák Michala Hrůzy.
5: Někde si najdu malej byt a tam si budu jen tak žít.
2: Benátská s Impulzem od čtvrtka do soboty. Mobilní studio, hosté a hlavně kompletní koncerty interpretů do posledního tónu. Na rádiu Impuls.
6: Dala zelenou zákazu mobilů ve školách. Hasiči dál prolévají trosky po požáru ve Zlíně. Slovenské vodovody ztrácejí vodu. Jsou 3 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Vláda podpořila zákaz mobilů ve školách. Podle schválené předlohy se má týkat dětí ve školce, základní škole i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Kromě výuky a přestávek má podle návrhu zahrnovat také čas, který děti tráví ve školní jídelně, v družině nebo ve školním klubu. Starším žákům a studentům může používání telefonů omezit nebo zakázat školní řád, stejně jako dosud. Uzákonění navrhli poslanci, ministr školství Robert Plaga a premiér Andrej Babiš.
7: Prosím vás, děti o přestávkách. Mně to vykládal irský premiér, kde to zavedli. Mlčeli, protože čuměli do mobilu. Teďka v Irsku mluví a smějí se. Hurá! Tak to bude i u nás.
6: Babiš s Plagou zdůvodňují plošný zákaz doporučením Národního ústavu duševního zdraví. Poukazují na možný vznik závislosti, na deprese a úzkosti. Také na menší životní spokojenost, ztrátu pozornosti dětí ve škole a jejich horší výkony. Práce po požáru ve Zlíně jdou dobrým směrem. Teploty na požářišti výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně klesají. Vliv na to mělo i počasí, které do regionu v uplynulých dnech přineslo přeháňky a bouřky. Mluvčí krajských hasičů to řekla agentuře ČTK. Hasiči rozsáhlý požár likvidují 12. dnem. Jak dlouho ještě jejich zásah potrvá, nechtěla mluvčí předjímat. Objekt se několik hodin po vypuknutí požáru na severní a západní straně zřítil. Jeho trosky hasiči stále prolé. Vodou.
2: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
6: Ministr vnitra Lubomír Metnar klidní možné obavy. Podle něj je bezpečnostní situace v Česku stabilizovaná. Prohlášením reaguje na varování německého protějšku, který upozornil na vysoké riziko útoků v Německu. Podle Metnara nejsou informace, které by vyžadovaly, aby se současná opatření měnila. Premiér Andrej Babiš na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že bezpečnost občanů musí být prioritou. Německo kritizoval za jeho přístup k migraci v minulých letech. Před 10 lety Evropa čelila migrační krizi. Právě třeba Německo tehdy přijalo stovky tisíc uprchlíků. Otevřený přístup Berlína se stal symbolem evropské migrační politiky. Slovenské vodovody jsou děravé. Na cestě k zákazníkovi se ztratí 1/3 vody a to je rekord. Vyplývá to z nejnovější analýzy, která odhalila vážné nedostatky v technickém stavu vodovodních systémů i v měřeních. Aby se takovým ztrátám zamezilo, potřebná je obnova infrastruktury.
8: Na Slovensku působí 14 vodárenských spoločností a všetky hlásia dlhodobo straty vody v potrubiach. Situáciu sa snažia riešiť aktívnym vyhľadávaním netesností, obnovou potrubí a modernizáciou meracích systémov. Vyžaduje si to vysoké investičné náklady. Pritom vodári musia myslieť aj na optimálne nastavenie regulačného prostredia. Za ekonomicky oprávnené náklady totiž uznáva regulačný úrad len straty do 20% dodanej pitnej vody. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
6: Fotbalisté Hradce Králové už trochu vidí do budoucnosti. Znají případné soupeře pro třetí předkolo Evropské ligy. Pokud postoupí přes Tremso, utkají se s lepším z dvojice Beşiktaş Istanbul Midtjylland. V tureckém celku působí křídelník Václav Černý, v dánském mužstvu pak jiný Čech, obránce Adam Gabriel, který dokonce dřív za Hradec Králové hrál. O možných soupeřích rozhodl dnešní los ve švýcarském sídle UEFA v Nyonu. Východočeši by dvojzápas začali 6. srpna doma, odvetu by venku odehráli o týden později. A jasno má už také Jablonec, v případě postupu přes Varaždín se ve třetím předkole konferenční ligy střetne s lotyšským klubem RFS Riga nebo islandským Vestry. Stejně jako Hradec by začali doma. A připomenu ještě dřívější dnešní los pro Spartu, ta ve třetím předkole nemistrovské části Ligy mistrů narazí na francouzský Lyon. K postupu do hlavní fáze potřebuje vyřadit dva soupeře.
0: No a 4 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Lenkou Svobodovou. S vámi od teď Petr Broží.
1: A Renata Kuková, pojďte s námi vzpomínat na rok 2002 už za chvíli.
0: Teď Adam Ďurica, Mandolína. Tak budeme hezky hrát, poslouchejte hezké odpoledne s Impulzem.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: po 15. hodině a i dneska se vracíme s velkými vzpomínkami.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Jsme v roce 2002, teď si to představte, že je vám 18, jste plnoletí, to znamená, že letos slavíte 42. Jak jste tehdy prožívali vstup do života, s kým jste třeba chodili na rande a kam vlastně? Co si pamatujete z toho roku 2002, ať už vám 18 bylo, nebo třeba víc, nebo míň? Pište nám na náš WhatsApp 605 222 007.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: No, děly se věci v roce 2002, od té doby máme o něco větší studnici informací, protože byla založena česká Wikipedie.
2: A jak si pamatujeme, značnou část republiky v tom roce spláchla velká voda, povodně si skutečně pamatuje každý.
0: Od tohoto roku taky známe eura, společné platidlo zavedlo 12 zemí Unie. Skončila tak třeba německá marka nebo francouzský frank, končící peníze bylo potřeba vyměnit i tady a jen pro připomenutí, za euro jsme tehdy platili asi 33 korun.
3: Euro dnes bylo k dostání na všech pobočkách komerčních bank a ve většině směnáren v České republice. Prodávalo se v průměru za necelých 33 korun.
4: Víte, že již během dneška bylo možné koupit si v bankách euro?
5: Jo, teď jsem si ho kupovala.
4: Z jakého důvodu?
5: Protože jsem měla doma marky.
3: O novou evropskou měnu byl první den prodeje mizivý zájem.
4: Nejvíce z těch cizích měn směňují německé marky, rakouské šilinky a italské liry.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
0: No, tak jsme říkali trošku předtím, jo. Předtextovat píseň Michala Davida, Cčka sbírá Cčka na Ečka sbírá Ečka.
2: Jo, tak. Takhle eura, jasně. Já se teď zabývám tou muzikou roku 2002, protože si myslím, že tam jsem tehdy chodila možná na diskotéku, už asi ne, já už jsem vlastně byla těhotná, ale ten hit z tehdejšího roku od Satelitu Kanibal, Šťastný jako blecha, mi nic neříká.
0: A to je báječná věc.
2: Ukáž, pust mi to.
0: Já jsem se teda, jak jsi říkal, jestli jsi ještě chodila na diskotéky, už asi ne, protože jsem byla, a ty jsi říkala těho, já jsem říkal, to už jsem byla stará.
2: No to už jsem byla stará.
6: Jsem šťastnej jako blecha, když tě kolem sebe mám.
0: To je báječná věc, Satelitka Kanibal, Šťastný jako blecha.
2: Ale když rodíš, tak prostě tohle ti unikne, nedá se nic dělat.
0: Celine Dion, I'm Alive, to je taky skvělá pecka z roku 2002. Taneční chod Celine Dion moc není, tahle patří mezi ně a je dobrá.
2: Tehdy se ale tančilo i na Black Milk, Modrý dýl.

Tereza Černochová, Helena Zeťová, Tereza Kendlová vlastně tehdy. Formace Black Milk. Tak co vy a rok 2002? Máte něco v živé paměti? Taky jste v peřiňáku hledali poschovávané marky, nebo vám ještě teď při vzpomínce

naplnění pytlu s pískem při povodní rozbolí ruce a záda. Je tady náš WhatsApp 605 222 007. Tu vzpomínku buď napište, nebo namluvte jako hlasovku. A my se vlastně v roce 2002 s tou muzikou ještě přidržíme, protože anglický zpěvák a skladatel Garrett Gates, který se na ostrovech účastnil toho prvního ročníku talentové soutěže Pop Idol, přišel právě v roce 2002 s peckou Any One of Us. Tady je

0: Letní impuls. Za chvilku si dáme báječnou letní věc od skupiny Holky. Letní ráno to bude, těším se moc, doufám, že vy taky. Na silnicích nic moc, spíše alespoň jedním pruhem proklouznete. Po D8 po té hromadné dopravní nehodě. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď zase nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Jedním pruhem projedete po hromadné nehodě na D8 na 10. kilometru ve směru od Prahy na Lovosice. Stále tam čekejte zdržení a do Kolony se aktuálně dojíždí už u Zdib. Na trase Pelhřimov-Humpolec budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. Přerušované kolony převážně kamionů jsou na D1 ve směru od Vyškova na Brno mezi kilometry 220 a 196. Na silnici 52 na trase Brno-Pohořelice na 9. kilometru u Rajhradu stojí auto po požáru a je tady už asi 6-kilometrová šňůra. No a ještě na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vjedete do Kolony už na 3. kilometru. Cokoliv dalšího přidejte vy, budeme rádi. Buď volejte 605 222 007, to je telefon, anebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Svobodní impuls, 7 minut před 15:30 a pokračujeme teď ve vašem vzpomínání.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18, na rádiu Impuls.
2: Vzali jsme vás do roku 2002. Posluchač, který se na WhatsAppu říká Bebe, nám napsal: v roce 2002, na který vzpomínáme, jsem byl na vojně v Lipníku nad Bečvou a pak v Písku. Povodně to byl hukot, v Písku voda tekla i přes kamenný most.
0: Jo, ozval se i Mirek, píše: já si pamatuju, že ještě jako středoškolák jsem sbíral kartičky s Pokémony. Mirku, jako středoškolák ještě, jo. Měl jsem jich už od základky obrovskou sbírku. To jsem byl tenkrát, ale tele, už nedávno mě manželka při malování do nutila to vyhodit.
2: Taková škoda, to sbírej děti už od školek, No tak Mirku, to je mi vás líto. Tak, milí impulzáci, těch nocí, co jsem tehdy strávila na X-chatu a ráno chodila nevyspalá do práce a dneska taky všichni jen ťukají do mobilu, kdyby raději šli pokecat na skleničku nebo na pivko.
0: No,
2: píše Jiřina z Humpolce, tak Jiřino, napište Petrovi, ten půjde.
0: No, v roce 2002 nepřišla jenom velká voda, ale taky přišel jeden megafilm, a sice pokračování Pána prstenů, Dvě věže.
3: Vychází slunce. Čekej mě na úsvitu 5. dne. Za úsvitu se dívej na východ. Král Théoden stojí sám. Ne sám. Rohirové! Eomer.
0: Já mám DVDčka s Pánem prstenů tak obroušená. Já to koukám pořád, to hrozně baví tohleto.
2: No tak ne, že někdy vyhodíš, ale musíš si schovat i ten přístroj, víš co, aby ses to měl kde pustit.
0: Jo, to mám Blu-ray přehrávač, neboj se.
2: Co vy a rok 2002? Hltali jste Oscary ověnčenou sérii Pána prstenů, tak jako Petr, co vám ten rok vůbec přinesl? Zažili jste povodně zblízka, nebo cokoliv si z toho roku 2002 pamatujete? Pište nebo namlouvejte na WhatsApp 605 222 007.
1: Žijeme.

0: půl se teprve měsíc jsme ukrojili z letošního léta. Před měsícem byl letní slunovrat, takže spousta krásných dnů. Zajisté i před námi, samozřejmě s Impulzem a další českou muzikou. Za chvilku třeba Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si. No a u těch vzpomínek ještě zůstaneme, musíme dokončit ty vaše vzpomínky na rok 2002. Tak za chvilku.
1: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany Škod.
2: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Vyškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
3: Sex spray přebíhají Alzheimer.
2: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
4: Jsme krásný, jsme královný, jsme Bardotky.
5: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
6: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
7: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
8: Myslím, že to bude za C. Gumák.
7: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
9: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilu a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: pondělní odpolední impuls, za chvíli 3:15, za chvilku zase česká muzika, ale ta už souvisí s tím, že dokončíme to vzpomínání na rok 2002.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Na WhatsApp nám napsal Daniel, jsem rád, že jsem prožil dobu před digitálního dětství. Nebyl Facebook ani Instagram a když byly ty povodně v roce 2002, tak jsme si v rámci příbuzenstva volali, jak to kde vypadá a fotky z povodní kolovaly po mailech.
0: To si pamatuju taky. Další vzpomínka, koupila jsem si tehdy ze své asi třetí výplaty v práci diskmena na CDčka a kvalitní sluchátka. Hrál fakt parádně, jenže baterky v něm nevydržely zas tak dlouho. A když se mi někde venku vybil, nechala jsem si sluchátka na uších a dělala, že poslouchám, abych trochu zamachrovala, píše Kateřina.
2: No tak já si pamatuju, že já třeba hodinky, když se mi vybyly tehdy hodinky, digitálky asi nějaký tehdy, jo, takový ty první, tak když se mi vybyly, tak se mi taky nosila, protože mě to přišlo jako
0: dobrý. A koukala se jako, že se díváš, kolik je hodin.
2: No, přesně. Tak jsme v roce 2002, ozval se nám i Lukáš.
3: V roce 2002 mě bylo 13 let a vím, že babička ta se naposledy ve svém životě už dávala za nevlastního dědu. Přestěhovali jsme se vlastně z Jičín, z okresu Jičín do okresu Příbram, kousek za Sadlčany a právě během těch povodní, což řádila ta voda, tak my jsme byli na kopce, měli jsme jenom vytopený sklep, no, tak bylo mi těch lidí líto, no.
0: Jo, to byl ten povodňový rok 2002, ale nebyl plodný jenom na vodu, ale i na českou muziku. A právě v roce 2002 přišli Reddy Kirken a jejich Černý brýle, tak si je dáme nakonec.
2: Jasně.
0: Jdeme na to.
1: Když nám bylo 18, na rádiu Impuls.
4: Nosím černý brýle.

0: Impuls, další muzika za chvilku, tým, mám na těba chuť, sledujeme taky aktuální dopravu, zejména D8, kde už jsme říkali o nehodě, kde se projíždí jedním pruhem, stala se tam další nehoda na 7. kilometru, doprava 007 je tady už za 2 minuty. No ani v létě si nedáváme přestávku, no co my, hlavně Impulzovi a hlavně halo tady Impulzovi. Každé všední ráno můžete vyhrát 10 000 korun. Každé všední ráno se volá jednomu z vás a když zazní to správné heslo, což je halo tady Impulzovi, tak 10 000 je vašich.
1: Jasně, před chvílí psala na náš WhatsApp Věra a dotazovala se, kde se můžeme přihlásit na soutěž halo tady Impulzovi. Tak Věro, informace je nejenom pro vás, ale pro všechny impulzáky, kteří s námi ještě nehrají. Stačí se registrovat na webu impuls.cz nebo v naší žluté mobilní aplikaci, anebo prostřednictvím prémiové SMSky na čísle 906 11 09.
0: 10 000 každé všední ráno, to se určitě hodí, ale ještě navíc je tady věc, že máme ten letní bonus, chce to trošku riskovat, samozřejmě poslouchat naše vysílání, zejména české prázdniny a tím pádem si můžete výhru zdvojnásobit, protože k těm 10 tisícům můžete dostat bonusovou otázku a když odpovíte správně, dostanete další 10 tisíc a 20, to už je lepší, ne?
1: No nelákej, řekně i to B. Když neodpovíte správně, přijdete i o těch 10.
0: No to je prostě, to je život je krutý.
1: Je to risk nebo zisk, no?
0: Tak to je.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 3:45 a nejrychlejší dopravní informace celého Česka právě teď. Na D8 na 9. kilometru ve směru z Prahy na Drážďany se po hromadné nehodě už popojíždí jedním pruhem. Na 7. kilometru se stala další nehoda, kolona je stále od zdip. Tady to bude ještě o nervy chvilku. Na Pražském okruhu na 16. kilometru ve směru na letiště bouralo osobní auto s nákladním. Dlouhá kolona se táhne od Jesenice. Dopravní nehodu máme hlášenou taky přímo z Prahy. Tak, co se stalo?
2: Dopravní nehoda na jižní spojce od Lanového městu v Barandovském mostu, před sjezdem na Krč. Teď tam začínají v pravém pruhu odklízet zbytky aut. Bude se to tam za chvíli štosovat.
1: Díky za to info, dopravní agenté. Přidejte se i vy ostatní. Dál tedy na trase z Pelhřimova na Humpolec se kvůli omezení postojíte v obou směrech v úseku Velký rybník Vystrkov. 3-kilometrovou šňůru také vidíme na obchvatu Jihlavy směrem na Znojmo. Dále na D52 na trase z Brna na Pohořelice u Rajhradu se likvidují následky požáru vozidla. Kolona tady má 6 kilometrů. A předušované kolony hlavně kamionů hlásí profíci z Global Assistance na D1 ve směru od Vyškova na Brno mezi kilometry 220 a 196. 605 222 007, to je telefon, kam můžete zavolat, a nebo je tu i naše žlutá mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem.
3: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Dopolední impuls, minuta před 16. hodinou, Lenka Svobodová připravuje zprávy, jsou tady co nevidět, aspoň nějaké a někde ty kapky měly smysl. Více dozvíte ve zprávách, no když jsme u toho, ale ta Langerová voda živá, to bude hned potom. A co bude zítra, to zase ví Renča.
1: Zítra může taky sem tam sprchnout a teploty vyšplhají na 19 až 25 stupňů, to bude na jihu Moravy, na horách bude jen kolem 14.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Road trip bez plánu? Co takhle kuřecí stripsy? Partnerem českých prázdnin rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
5: Vláda schválila důchodovou novelu. Deště dosytily horní vrstvu půdy. AliExpress si vykoledoval obří pokutu. Jsou 4 hodiny, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
5: Vláda podpořila rostoucí penze. Od příštího roku by lidem mohl od jejich 80 let narůst důchod každých 5 let o 500 korun. Dosavadní přidání podle věku by se tak rozšířilo. Proti dnešku by se polepšili seniori a seniorky, kterým bude 80, 90 a 95 let. Penze by se od roku 2028 zase mohla zvedat také za práci v důchodovém věku. Důchodovou novelu schválila dnes vláda a dostane ji k projednání sněmovna. Na síti X to oznámil ministr práce Aleš Juchelka. Roční výdaje na obě opatření by podle nejmírnějšího scénáře vzrostly od příštího roku do roku 2060 ze zhruba 2,5 miliard korun na víc než 60 miliard. Na zlepšení situace se suchem je potřeba víc než deště minulého týdne. Ty dokázaly skoro po celé republice částečně dosytit horní vrstvu půdy do 40 cm. Hlubší vrstva do 1 metru ale zůstává i dál vysušená. Dva nejhorší stupně sucha prakticky vymizely a situace je nejlepší od poloviny června. Podle aktuální předpovědi se teď má ale znovu zhoršovat, protože srážky budou minimální. Vyplývá to z aktuálních údajů projektu Intersucho. Srážky v minulém týdnu rozhodně přírodě pomohly. Nicméně předchozí sucho v kombinaci s horky bylo tak intenzivní, že některé škody už jsou nevratné, a to jak na zemědělských kulturách, tak v lesích nebo v městské zeleni. Prudké svahy nad varským hotelem Thermal spásají kozy. Pokračuje tak úspěšný projekt, který pomáhá lázeňským zahradníkům udržovat špatně přístupná místa.
6: Jde o horské plemeno původem ze Švýcarska, které se ve Varech objevuje vždy po skončení filmového festivalu. Potřebuje totiž klid. Tentokrát farmáři přivezli 3 kozy a 3 bílohnědá kůzlata. V lázních se hned staly atrakcí. Svah u hotelu Thermal je teď chráněný pletivem s elektrickým drátem, aby ho zvířata, která mají v genech mrštnost, nepřeskočila. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
2: České prázdniny s rádiem Impuls.
5: Ústí nad Labem se snaží vařit světovou kuchyni po Česku. S naším prázdninovým vysíláním jsme se podívali do tamní restaurace Chaloupka. Reportér Tomáš Kabáci povídal s manažerkou Anou Kratochvílovou třeba o tom, jaké suroviny tam k přípravě jídel používají.
7: Snažíme se všechno dělat své pomocí a když už to není v našich silách, tak se snažíme vybírat převážně rodinný dodavatele. Jedním jako z velkého zastoupení má u nás určitě Amaso, což je řeznictví pražské, které se zakládá na českých malochovech. Dále spolupracujeme s vinařstvím Dekante, dodáváme piva od rodinných pivovarů a malých pivovarů a chceme, aby ty suroviny byly kvalitní.
8: Takže i někdo z vás putuje po těch pivovarech a vybírá?
7: Po pivovarech zrovna ne, ale velmi rádi navštěvujeme místa převážně v Praze, takže ano, navštěvujeme místa, inspirujeme se a pak se vlastně přetváříme do naší podoby.
8: S manažerkou Anou Kratochvílovou jsme si povídali o restauraci Chaloupka v Ústí nad Labem.
7: Děkuji, nashledanou.
8: Hezký den vám přeje i Tomáš Kabát.
5: Evropská komise potrestala AliExpress. Čínskému internetovému prodejci vyměřila pokutu za porušení povinností, které vyplývají z nařízení o digitálních službách. Podle unijní exekutivy má AliExpress zaplatit v přepočtu přes 13 miliard korun. Platforma podle Evropské komise řádně neposuzovala a neomezovala rizika související s prodejem nelegálních, nebezpečných nebo padělaných výrobků. Komise zároveň firmě nařídila, aby přijala nápravná opatření. Dobrá zpráva přichází z D8. Na 10. kilometru ve směru od Prahy na Lovosice se podařilo hromadnou nehodu 4 vozidel odstranit a kolona se tam téměř rozjela.
0: No a 4 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy s Lenkou Svobodovou. Vrátí se za hodinu s vámi i nadále Petr Broží.
1: A Renata Kuková, začal nám nový pracovní týden, je už 20. července.
0: Aneta Langerová, Voda živá, další česká muzika pro vás z Impulzu.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: dopolední impuls. Doufám, že hezky tančíte v letním rytmu. Dál můžete pokračovat, bude Tereska Mašková, hořkosladký Valčík. Hned za chvilku sledujeme také aktuální dopravu. Čerstvá nehoda na Pražském okruhu na 16,5 kilometru, 3 osobní auta. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Přesně čtvrt na pět a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Na Pražském okruhu ve směru k letišti na 16,5 kilometru bourala 3 osobní auta. Do přerušované kolony se dojíždí u Vesce v opačném směru, kde jedničce se zdržíte mezi kilometry 23 a 19. Na trase Pelhřimov-Humpolec budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. Dále na silnici 52 na trase Brno-Pohořelice na 9. kilometru u Rajhradu stojí auto po požáru a je tady 6-kilometrová šňůra. Přerušované kolony hlavně kamionů jsou na D1 ve směru od Vyškova na Brno mezi kilometry 220 a 196. Dále na příjezdu do Brna po D2 vjedete do kolony už na 3. kilometru. A 4-kilometrovou šňůru stále vidíme na příjezdu do Litomyšle ve směru od Svitav. Zdaleka to určitě není všechno, jestli něco dalšího vidíte spoza volantu, tak šup sem s tím, ať to řekneme ostatním, buď volejte 605 222 007, nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace. Šťastnou cestu s Impulzem a teď taky s Terezou Maškovou.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tento čtvrtek přímý přenos z Benátské s Impulzem a No Name. Začínáme v 8 večer. No Name a Živák na rádiu Impuls.

0: Plus, pondělí odpoledne 4 minuty před 4:30. Česká muzika bude za chvilku, Jana Kledecký bude zpívat právě teď. No a právě za 3 dny to vypukne ta velká věc, benátská.
1: Přesně tak, představ si, dokážeš si tipnout, kolikátý je to ročník?
0: 32, tuším.
1: No přesně, 32. Ten první byl v roce 1993 a my vás tam vezmeme, protože to opravdu bylo takový jako hodně punkový ještě, jo, ty koncerty.
0: Tak za chvilku.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: za chvilku zase otevřeme Impulzovic krabičku. Už je tam připravená Marta Kubišová. Nechte zvony znít, takže další česká muzika. No a té bude na jednom místě opravdu hodně, protože už za 3 dny to vypukne. Ve čtvrtek ve Vestři na okraji Liberce začne hudební festival Benátská s Impulzem. Už 32. ročník. Pro mě to bude úplná premiéra, přeci jenom jsem na Impulzu teprve od prosince.
1: Jo, to mi vlastně nedošlo, že jsi nebyl vůbec na Benátské.
0: Jsem nepolíben
1: s Benátskou. No tak víš co, tak hele, pojďme se podívat do historie. Říkáš 32. ročník, ten úplně první byl v roce 1993 a bylo to skutečně v mnoha ohledech hodně partizánské. Jednak Benátská začínala jinde, nebyla ve Vesci, byla v Českém ráji v údolí obce Malá Skála na místní žluté plovárně a šatny účinkujících byly tehdy v obýváku jednoho rodinného domku. Jo? Zaklepeš, řekneš dobrý den, může si tady odložit Kamil Střihavka nebo kapela Katapult. Oni dokonce právě Kamil Střihavka s Katapultem sdíleli dohromady jednu sedací soupravu v tom domě, prostě takhle to bylo. A pódium taky, prostě na tu dobu, postavilo se z lešenářských trubek a zvuková aparatura, teď poslouchej, jo, byla přivázaná lany ke stožárům veřejného osvětlení. Já nevím, to by dneska neprošlo asi, co?
0: Dneska by to určitě neprošlo, ale to je skutečně jako ta partizánská doba, nebo partizánská pionýrská doba těch 90. a prvních festivalů. Nebyly ještě ani takové ty mobilní toalety vlastně, že jo? To vůbec jako
1: domýšlet vlastně,
0: takže,
1: jak to tam vypadalo.
0: Takže se chodilo, radši vůbec. Teď je to úplně jiná liga. Ten areál ve Vesci je obrovský, zázemí tam mají jak nejen vystupující, ale zlepšilo se zrazantně i zázemí pro návštěvníky. Festival se otevřel celým rodinám a my už se tento čtvrtek na vás všechny moc těšíme.
1: Přesně tak, my s Petrem vyrážíme dopoledne, aby jsme to ve čtvrtek stihli s otevřením bran.
0: Všechny informace na webu www.benacka.cz.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Impuls, už za chvíli Helena Mondráčková. Sladké mámení si dáme z roku 2001, vydržte chviličku, v té chvilce se dozvíte třeba, jak to jezdí, případně nejezdí. Aktuálně máme nehodu nákladního auta na 31. kilometru D8, doprava 007 je tady už za 2,5 minuty. No a i tento týden vlastně načali jsme nový, pokračují české prázdniny na rádiu Impuls, tentokrát společně vyrážíme do severních Čech, a to proto, že zároveň na sklonku tohoto týdne v severních Čechách ve Vesci u Liberce bude právě Benátská s Impulzem. Taky tam zamířil náš zuřivý reportér Aleš Růžička, taky reportér Tomáš Kabát, ten zase objevuje místní chutě, produkty a speciality. No a my vám po celý týden přinášíme tipy, kam vyrazit a co rozhodně stojí za to vidět.
1: Ale samozřejmě se můžete připojit i vy, pokud jste byli v severních Čechách nebo jste ze severních Čech a sami víte, co bychom tam neměli minout, tak nám pište do naší žluté aplikace nebo na studiový WhatsApp na číslo 605 222 007 a vysílejte s námi a zažijte české prázdniny na Rádio Impuls.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Chcete romantiku? Máme. Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém. A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se čtyřmi A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Přesně 16.45 a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D8 za sjezdem na Roudnici nad Labem na 31. kilometru směrem od Prahy na Drážďany blokuje provoz nákladní auto po nehodě. Kolona tady má 6 kilometrů. Nehoda 3 osobáků částečně brání provozu v Praze na jižní spojce. Za sjezdem na 5. května ve směru do centra do kolony se dojíždí u Záběhlic. Zdržíte se taky na pražském okruhu ve směru k letišti mezi Jesenicí a vjezdem do Komořanského tunelu. Na D1 je u Brna před omezením na 196. kilometru kolona od 190. kilometru ve směru od Prahy a ve směru od Vyškova na Brno se zdržíte mezi kilometry 215 a 207. Dál na trase z Pelhřimova na Humpolec si kvůli omezení postojíte v obou směrech v úseku Velký rybník Vystrkov. 3-kilometrovou šňůru hlásí profíci z Global Assistance na obchvatu Jihlavy směrem na Znojmo. A dobrá zpráva nakonec. Na D52 na trase z Brna na Pohořelice u Rajhradu se po požáru auta už podařilo provoz obnovit. Kolona se rozjíždí, aktuálně je mezi Horními Heršpicemi a Modřicemi. Zapojte se do naší dopravy taky, vysílejte s námi, budeme rádi. Buď zavolejte 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s rádiem Impuls. A ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a dopřejte si osvěžení v podobě ledové kávy. Teď je totiž hrajete o opravdu velké ceny. Můžete vyhrát až 100 000 korun. Kávu na rok zdarma a více než 100 dalších odměn celkem za 500 000. Stačí jediné, zakoupit si na OMV některý z našich ledových nápojů, ukázat aplikaci OMV MyStation a jste automaticky ve slosování. Tak si užijte osvěžující pauzu na cestách a zkuste své štěstí OMV a MyStation.

0: 8 minuta před 17 hodinou Lenka Svobodová připravuje zprávy. 14 let natvrdo za dopravní nehodu, takový padl verdikt. O co jde, to se dozvíte ve zprávách. Eláni, zanedbaný sex hned potom. No a co nás čeká venku, tak to ví Renča.
1: Bude to dost podobné dnešnímu počasí, sem tam může padnout nějaká dešťová kapka a teploty od 19 až po 25 na jihu Moravy.
2: Peníze za to, že zvednete telefon.
3: Na Impulzu žádný problém.
4: Halo, tady Impulzovi.
3: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
5: Plzeňský soud potrestal úmyslnou dopravní nehodu. Řecko zakáže většině mladistvých elektrické koloběžky. Češi se s fotbalovým hazardem rozšoupli. Je 5 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Soud v Plzni uložil ženě za úmyslnou dopravní nehodu 14 let vězení. Při události totiž zemřelo dítě. 26-letá žena pod vlivem alkoholu a drog chtěla spáchat sebevraždu a narazila autem do protijedoucí dodávky. Při nehodě její 8-letá dcera utrpěla těžká zranění, kterým o den později v nemocnici podlehla. Život ohrožující zranění utrpěl také spolujezdec z protijedoucího vozu. Žena uzavřela se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, kterou soud přijal. Rozsudek je pravomocný. Pokračuje státní zástupce Michal Rendl.
6: Byla sjednána dohoda o vině a trestu pro skutek, který spočíval v úmyslném přejetí do protisměru, a to pod vlivem alkoholu. Byla tedy sjednána s paní obviněnou dohoda, tudíž já ten trest považuji za zcela přiměřený a odpovídající.
5: Ženě hrozilo vězení 15 až 20 let nebo i výjimečný trest. Součástí uzavřené dohody je kromě odnětí svobody také tříletý zákaz řízení a závazek uhradit zdravotním pojišťovnám a České kanceláři pojistitelů škody ve výši skoro 1,5 milionu korun. Ve Zlíně pomalu po 12 dnech končí práce hasičů. Situace na místě požáru 34. budovy ze čtvrtka 9. července sleduje náš zpravodaj Jan Čada. Honzo, dobré odpoledne.
7: Dobrý den přeji, zatím platí to, co o víkendu na požářiště dohlíží už jen několik hasičů. Do akce jdou vyšetřovatelé, pokračují také výslechy svědků. Až hasiči dokončí prolévání sutin, vrátí těžce poničenou 11-podlažní 34. budovu zlínského průmyslového areálu, majiteli tedy společnosti Klím. A ta rozhodne, kdy a jak začne s plánovanou, zřejmě velmi náročnou demolicí. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
5: Řecko si vezme do parády elektrické koloběžky. Tento týden zpřísní pravidla jejich provozu. Náměstek ministra dopravy dnes oznámením reagoval na to, že roste počet nehod elektrických koloběžek s účastí mladých lidí, píše to agentura AFP. Nový zákon by měl používání elektrokoloběžek úplně zakázat lidem mladším 17 let. Návrh počítá i s vyššími pokutami za nebezpečnou jízdu a se zavedením povinného úrazového pojištění. Podle úřadů se loni při nehodách na elektrických koloběžkách v Řecku zranilo asi 400 dětí a teenagerů, mnozí z nich zemřeli. Sázkové kanceláře v Česku měly kvůli fotbalu napilno. Na letošní mistrovství světa přijali sázky za zhruba 4 miliardy 900 milionů korun. To je rekordní objem vsazených peněz. Minulý světový šampionát z roku 2022 přerostla vsazená hodnota zhruba o miliardu korun. Sázkovky oslovené agenturou ČTK uvedly, že bookmakeri sázejícím vyplatili na výhrách zhruba 90% vkladů.
0: No a 3 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Lenkou Svobodovou. Další budou za hodinu s vámi. Nadále Petr Broží.
1: Renata Kuková, my se ještě vrátíme k tomu včerejšímu finálovému utkání fotbalovému.
0: Bylo to krásné vyvrcholení a teď muzika Eláni, zanedbaný sex.
3: Radio Impuls. Radost ze života. Radost.

0: Rádio Impuls, pondělí odpoledne 5 minut před 5:45. Za chvilku třeba Lucie, šrouby do hlavy, takže česká muzika. No a taky české silnice sledujeme. Stále je problém v Praze na jižní spojce kvůli nehodě 3 aut. A taky Pražský okruh má problém. Doprava 007 je tady už za 4 minuty. No a se mnou je tady taky samozřejmě celé odpoledne Renča Sportěčka pro tuhle chvíli. A musíme probrat to, co včera skončilo. Mnozí koukali, čekali s napětím, jak to dopadlo, asi ví všichni. Včera se hrál finále světového šampionátu 2026. Mundial za námi.
1: Já si myslím, že prostě musíme říct, kor po tom včerejšku, že Španělé vyhráli po zásluze, protože to finále vypadalo tak, jak vypadalo. Navíc, když se podíváme na statistiky, tak Španělé za celé mistrovství světa dostali jenom jediný gól od Belgie, to bylo ve čtvrtfinále, ale oni dva dali, takže porazili Belgičany 2-1. Jediný gól, projdeš takhle jako nůž máslem šampionátem.
0: To je asi velmi po zásluze. Argentina jim tu statistiku moc nepocuchala, protože jestli se nepletu, ani jedna střela na bránu nevyšla.
1: No, jasně, no, do prodloužení nic se nedělo, protože říkám, to bylo trapný jako ze strany Argentiny. A když jsme byli u těch střelených gólů, tak Argentina na mistrovství světa inkasovala 8x. A co je třeba zajímavé, 3 zápasy, teda včetně toho včerejšího finále, hrála v prodloužení, nebo rozhodla prodloužení. To taky o něčem vypovídá, jo? Taky to nebylo jako válcování.
0: Jo, ale slyšeli jste samozřejmě, takhle, dopadlo to papírově správně, protože finále hráli podle žebříčku FIFA první a druhý tým, jo, tak asi to něčemu napovídá. Ty jsi říkala, že Argentinci byli trošku trapní. No, tvoje oblíbené slovo v souvislosti se sportem, ať už bylo mistrovství s toho ledním hokej, po těch zápasech prazvláštních si říkala, ať jsme méně trapní hlavně. To tež potom, když jsme my hráli základní skupinu na mistrovství světa ve fotbale, tak že bychom mohli být méně trapní.
1: Tak. Jo, přesně tak, že takhle, když je něco trapný, tak já nemám žádný jiný synonym, než je to prostě trapný. A včera jsem čekala od Argentiny trochu

0: Co víc, ale budiš. Ale zase aspoň bude nějaká legrace, protože třeba jeden ze Španělů, Mark Cucurella konkrétně, chce dodržet slib, který řekl vlastně už před šampionátem, během přípravy na šampionátu. On řekl, že když Španělé vyhrají titul mistra světa, tak si nechá na sebe vytetovat obličej trenéra, takže teďka zháněl na Instagramu, jestli nemá někdo nějakého tatéra, aby mu koučovou podobismu, tedy Luise de la Fuenteho, jak se vyobrazil na něj, to bude docela pěkný. Nevím, kde si ho teda chce nechat vytetovat, ale doufám, že to bude vidět někde.
1: No někam na tělo, no. Tak.
0: Takhle, on říkal, no já to nebudu rozvírat vlastně. Ale doufám takhle. Doufám, že k tomu dojde a určitě takových vzpomínek ti hráči budou chtít mít spoustu. Když to je titul po 16 letech, tak kdo ví, kdy budou mít Španělé třeba další titul. Jo?
1: Jistě.
0: Je to prostě klíčový okamžik, takže ho chtějí mít někde zvěčněný.
1: Ještě k té tvé jakoby trapnosti, tak mě, nebo tomu slůvku, tak mě napadl ještě vtip, který pasuje třeba i na Lionela Messiho. Jo? Říká se, co je malý, to je hezký. Mm-hmm. A nesmí to být trapný.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A i teď za vámi po vlnách Impulzu letí nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda 3 osobáků stále částečně brání provozu v Praze na jižní spojce za sjezdem na 5. května ve směru do centra. Do kolony se dojíždí u Lanového mostu. Zdržíte se taky na Pražském okruhu ve směru k letišti mezi Modleticemi a vjezdem do Komořanského tunelu. V opačném směru doprava vázne mezi kilometry 23 a 19. Na trase Pelhřimov-Humpolec se budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. Přerušované kolony hlavně kamionů jsou na D1, a to ve směru od Vyškova na Brno, mezi kilometry 210 a 196. A ještě na příjezdu do Brna po D2 vjedete do kolony na 3. kilometru dálnice D2. Další info klidně od vás, vysílejte s námi dopravu, buď zavolejte 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A, kterou zajisté už máte ve svém chytrém telefonu. K tomu šťastnou cestu s Impulzem i s českou muzikou Lucie Šrouby do hlavy právě teď.

všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden v severních Čechách, tam, kde se dělá nejkrásnější sklo a výhledy vám pořád vezmou dech. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: hodin, plus minuta před půl šestou, česká muzika za chvilku, opět a Radeček. Nemáme to za pár, ale za tři, což je část textu písně Bratři, která za chvilku zazní. No a dneska taky byli v terénu naši radostní velvyslanci, konkrétně Martina Kroa, která se vás ptala, co vás naposledy zahřálo na srdci.
1: No máš něco, co tě naposledy zahřálo?
0: Mně? No tak je léto, že? Ale teď mě naposledy zahřálo na srdce, a byl to minulý týden, nebo předminulý vlastně, tak jsem byl v pohostinství a dal jsem si něco málo zrzavých moků a na srdci mi potom zahřál takový malý panáček jako hruštičky, jako je hruškovice.
1: Počkej, to nebylo to spíš mícnu takhle, že to
0: no, no to je dolů, že jo, tak to míjí to srdce, takže to prohřeje všechno.
1: Tak to je perfektní, já na to mám teda takovou tymiánovou mastičku, jo, když mám kašel, tak se takhle namažu vlastně i na srdci a to mě teda hraje zase mě.
0: No, každý má něco. A co vy, milí impulzáci, to se dozvíte za chvilku.
2: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česká

0: českou verzi, stačila by branka nebo dvě, tak už hraj, že jo, nalej, nalej, nalej. Na Impulzu za chvilku česká muzika, tentokrát impulzuje z krabička, v ní připravená Marie Rotrová s písní To nic. Tak buďte s námi dál, protože teď i dojde na vaše radosti.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
2: Impuls. My máme na Impulzu experty na radost. Dnes je to Martina Kroa, která se zajímala o to, co vás naposledy potěšilo.
3: Co vás naposledy zahřálo na srdci?
4: Když jsem organizoval seminář, a pak mi napsala jedna účastnice, že se jí to moc líbilo a že o tom přemýšlí, tak to mě zahřálo.
5: Když jsem slyšela, jak si mě kolegyně v práci váží a je jim líto, že budu odcházet.
3: Co vás naposledy zahřálo na srdci?
6: Třeba, že mi můj kamarád pozval na pivo.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Lodní impuls, za chvíli třeba Michal David, disco příběh, další česká muzika, no příběh komplikovaný je trošku na D8, kde stále překáží nákladák po nehodě 4-kilometrová šňůra. Další problémy na různých místech po celém Česku. Doprava 007 je tady už za 2,5 minuty. No a samozřejmě probíhají prázdniny na impulzu, české prázdniny tento týden, kromě toho všeho, žijeme i benátskou s impulzem, která odstartuje tento čtvrtek, kromě toho, že my tam budeme vysílat živě vždycky od čtvrtka do soboty od 16 do 20 hodin, tak je tam ještě taková bonusová třešnička, nebo třešnička, jsou přímo melouny,
1: no je,
0: jsou
1: je.
0: Třešničky.
1: Přesně tak, protože my tam sice vysílat budeme, to je pravda, tu atmosféru vám tam budeme zprostředkovávat, ale budeme přenášet i živé koncerty. No Name, Davida Kollera nebo Michala Hrůzu vám takhle pošleme, ať budete, kde budete, tak si to užijete s náma.
0: Ze spody a přímo to půjde do rádia, to bude úžasný zážitek. Tak poslouchejte Radio Impuls a zažijte benátskou s námi.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď taky nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D8 za sjezdem na Roudnici nad Labem na 31. kilometru směrem od Prahy na Drážďany blokuje provoz nákladní auto po nehodě. Ta kolona teď má asi 4 kilometry. D1 183. kilometr směrem na Prahu, tady stojí odstavená dodávka, nesouvislá kolona je od 192. Před omezením na 196. kilometru ve směru od Prahy má kolona aktuálně 3 kilometry, stále jsme na D1. A zdržíte se ještě ve směru od Vyškova na Brno mezi Holubicemi a Rohlenkou mezi kilometry 210 a 207. 3-kilometrovou šňůru hlásí profíci z Global Assistance na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy. A na trase z Brna na Uherské Hradiště se kvůli omezení zdržíte u Křižanovic a taky u Zlechova. Na obchvatu Jihlavy směrem na Znojmou vás čeká 2 kilometry dlouhá kolona. Dále v Praze na jižní spojce za sjezdem z ulice z 5. května směrem k Barandovskému mostu blokuje provoz nehoda 3 osobních aut. Ta kolona teď sahá až k Lanovému mostu. A na Pražském okruhu na 16. kilometru ve směru na letiště bouralo osobní auto s nákladním. Dlouhá kolona se táhne od Modletic. Tak pevné nervy, za volant, hlavně v klidu, s úsměvem samozřejmě. Zapojte se taky ze svých cest. Buď zavolejte 605 222 007, nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace, kterou máte k dispozici non-stop 24/7. Šťastnou cestu s Impulzem.
2: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.
1: No a dneska od nás všechno. Loučí se Petr s Renatou a do studia vešel Petr Berka.
3: Ahoj Petře.
4: Ahoj, zdravím vás, ahoj.
3: Jak se máš takhle? No?
4: Dobrý, jo.
3: My se máme dobře.
4: Co včerejší fotbal koukali jste?
3: Koukali jsme a teď to bude znít strašně, jo, ale jak to vlastně vypadalo strašně, tak já jsem si pak říkala za stavu 0-0, že jdu prostě rozprchy, že už se jako blíží to, abych šla spát a nechybělo moc, že bych šla spát i těsně před koncem klidně.
4: Oni ti Španělé si to zasloužili, ale ten Messi přece jenom už končí tu kariéru, jak se mu to přál, no.
3: Tak měl dát gól.
4: No, měl dát gól.
1: Dobrý nápad.
4: Možná to měl vzít na sebe, jak všichni očekávali, že jo.
3: No tak ale nedáš gól, nemůžeš vyhrát, to je jasný.
4: Přesně tak.
1: Jo, ale tyhle příběhy byly a já jsem samozřejmě fandil i Portugalsku, že jo, protože Ronaldo taky ano, končí, ano. Tak to někdy to nevyjde, no.
4: Ale ta generace prostě klobouček dolů.
3: Jo, je to hezký, je to za náma, trvalo to dlouho, takže ti, kdo fotbal nesledovali a měli ty manžele a kamarády a přátelé, co jim odcházeli z těch domů někam do pohostinství, tak už mají klid, už zase můžou chodit na rodinný večeře třeba, jo, vezmeme to pozitivně.
4: Přesně tak. Jo. Budeme pozitivní dneska večer.
3: Jo, tak super. Budeme se těšit. Petr Berka, ahoj.
4: Ahoj.

0: je 18. hodina, to bude čas našeho zpravodajství, ve kterém se podíváme mimo jiné i do tunelu Valík na D5. Kdo z vás se zjíde třeba i denně, tak si poslechněte ve zprávách s Jiřkou, proč bude tunel několikrát kompletně uzavřen. No a jen co skončí zprávy, zase budeme žít českou muzikou a jako první po zprávách budeme hrát kapelu Miraj. Teď ale počasí, zítra bude v Česku většinou hezky, jen dopoledne od severu, ještě pod mrkem a na severu a severovýchodě se místy vyskytnou přehánky. Večer už pak bude lépe a srážek bude ubývat, aspoň že tak, teploty se zítra budou pohybovat někde mezi 18 až 22 stupni, na jižní Moravě bude až 25 a na horách kolem 14.
1: Vlasta Korec, to je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
2: Vláda je pro zákaz mobilů ve školách. Současné sucho mění podobu jižní Moravy. Na dálnici D5 u Plzně je omezení. U zpráv 6 vás vítá Jiřina Součkova.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Zákaz používání mobilů ve školách se blíží. Dnes o tom rozhodla vláda. Zákaz se má podle předlohy týkat dětí v mateřské, základní škole a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Kromě výuky a přestávek by měl podle návrhu zahrnovat i čas, který děti tráví ve školní jídelně, družině nebo ve školním klubu. Starším žákům a studentům může používání telefonů omezit nebo zakázat školní řád jako dosud. Výjimka ze zákazu by se vztahovala podle novely na případy, kdy děti telefon potřebují ze zdravotních důvodů nebo jako kompenzační pomůcku. Pokud půjde všechno hladce, norma by měla začít platit od září 2027. Sucho proměnilo jižní Moravu v Saharu. Naši kolegové ze zpravodajského portálu iDnes.cz zachytili na videu třeba vyschlou Kraví horu v Brně. Z tamního travnatého parku je zlatožlutá pláň, na které jsou zelené jenom stromy.
3: Kraví horu znají lidé především díky tamnímu planetáriu. Jeho ředitel Jiří Dušek má s trochou nadsázky jasno. To, na co kouká z okna hvězdárny nebo po čem přichází do práce, připomíná jinou než naši planetu.
4: Park na Kraví hoře se změnil v planetu Arrakis z seriálu Duna. Planeta Arrakis je vlastně pouští planeta, která je domovem divokých fremenů, obřích písečných červů.
3: Na zpravodajském portálu iDnes.cz jsou vedle fotek z brněnské Kraví hory i snímky ze suché jihomoravské venkovské krajiny. Na málo vláhy si tak stěžují i zemědělci, třeba Václav Hlaváček z jihomoravské agrární komory.
5: Nikdo takovou epizodu extrémního sucha nepamatuje.
3: A na iDnesu taky zjistili, že jsou problémy i na Vranovské přehradě na Znojemsku. Z přítoků tamní řeky Dyje tak teče jen 10% vody, než je v těchto dnech běžné. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
2: Na dálnici D5 u Plzně musí řidiči počítat s omezením. V tunelu Valík je kvůli plánovaným pracím omezená rychlost. Ve středu tunel silničáři během dne zavřou hned třikrát.
6: Na plánovaných úpravách technologického zázemí tunelu se pracuje od pondělního rána do středeční 16. hodiny. Po dobu prací je v místě snížena rychlost na 80 km v hodině. Ve středu odpoledne pak bude tunel kvůli technickým zkouškám třikrát na 15 až 20 minut úplně uzavřen, a to od 12.30. 13.30 a 15 hodin. Policisté žádají řidiče o trpělivost a respektování pokynů i dopravního značení. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
2: Británie bude mít po 2 letech novou vládu. V jejím čele nově stojí Andy Burnham, který na postu ministerského předsedy střídá Keira Starmera. Novému britskému premiérovi už blahopřejí státníci z celého světa a zvou ho na návštěvu. Evropští lídři vyjadřují vesměs přání, aby s Británií prohloubili vzájemné vztahy. Tenistka Marie Bousková se odmění svíčkovou a buchtičkami se šodo. Tenistka to prozradila po úspěšném vstupu do turnaje WTA v Praze. Bere to podle svých slov jako předčasný dárek k zítřejším 28. narozeninám. Díky dnešní výhře v prvním kole nad Španělkou Bozasovou 7-5 a 7-5 Bousková vykročila za obhajobou titulu. A na závěr čerstvý sportovní úspěch. Vodní slalomář Jakub Krejčí získal na mistrovství světa stříbro v časovce kajak krosu. Matyáš Novák byl čtvrtý a Vít Přindiš osmý.
0: A je po zprávách, pojďte s námi dál a tak trochu po práci odpočívat, relaxovat a přitom poslouchat Impuls. Kolega Vládě Jaroš dneska vyrazil do Mladé Boleslavy, jestli si někdo vytáhl tankování na rok zdarma, to zjistíme přímo od Vládí po půl sedmé. Teď už slíbení Miraj a já tady Petr Verka přeji na Impulsu. Krásný podvečer nebo večer, jak chcete.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tuhle sobotu přímý přenos z Benátské s Impulzem a Michal Hrůza s kapelou Hrůzy. Začínáme v 16:30 odpoledne. Michal Hrůza a Živák na rádiu Impulz.

0: Impulzu činnosti a selhání za chvíli budeme zase žít nejenom českou, ale i slovenskou muzikou a máme v plánu, nebo řekněme v playlistu Mekyho Žbirku. Když se podívám ještě dál, tak vidím i Davida Dejla a další a hlavně se podíváme i na silnice, protože tam máme neustále nějaké komplikace, které neutichají a pořád vám dělají vrásky na čele. Podíváme se mimo jiné i na dálnici D8, kde máme hned za sjezdem na Roudnici nad Labem na 31. kilometru problém.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jedeme v tom s vámi, přivážíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka na D8 za sjezdem na Roudnici nad Labem. Na 31. kilometru směrem od Prahy na Drážďany blokuje provoz nákladní auto. Po nehodě kolona tam má 2 kilometry. V Praze na jižní spojce za sjezdem z ulice 5. května směrem k Barandovskému mostu blokuje provoz nehoda 3 osobních aut. Kolona sahá až k Lanovému mostu, kde se u Záběhlic stala další nehoda. Na pražském okruhu na 16. kilometru ve směru na letiště bouralo osobní auto s nákladním. Dlouhá kolona se tady táhne od Modletic a na D1 u Brna ve směru na Vyškov na 195. kilometru je provoz omezen a do kolony se dojíždí na 192. kilometru. A na příjezdu do Brna po D2 vjedete do kolony už na 3. kilometru. A to je vše, ale kdybychom náhodou na něco zapomněli nebo vy byste nám chtěli třeba něco doplnit, tak dveře do dopravního zpravodajství jsou u nás vždy do kořán a vy tak můžete volat na 605 222 007 nebo vzkaz namluvte jednoduše přes žlutou mobilní aplikaci Rádia Impuls. Přijď za nás za všechny a samozřejmě a budeme navždy mladí. Alfa Vila, taky Mekyš Birka už za chviličku na Impulsu.

0: klasika sérská YouTube na Impulzu. Pevně věřím, že jsme se vám díky této irské partitice trefili do noty a budeme ji nadále držet v tom nejlepším rozpoložení a zahráme vám třeba i Davida Dale. Vidím, že v Impulzově skrabice bude i klasika od Blue Effectu Sluneční hrob. To ale za chvíli, my se teď podíváme k vám do práce, protože dost možná máte ve své práci kolegy, na které je prostě spolehnutí, které máte rádi, protože jim říkáte úplně všechno ze svého života a někdy jsou takový kolegové k nezaplacení a my jim říkáme, že jsou prostě milionoví. Bylo by tedy dobré, kdybyste se jim trochu odvděčili, a to třeba tím, že jim necháte zahrát 7 pecek v kuse bez jediné reklamy a třeba už zítra dopoledne u vlastníka Korce. Jak na to? Stačí pár vteřin na to otevřít stránky www.impuls.cz. Hned na titulce vidíte milionoví kolegové a tam jenom napíšete jméno, telefon a kam budeme volat. A třeba i připište odpověď na otázku, proč považujete ty své kolegy právě za milionové. A to je vše. Milionoví kolegové možná už zítra taky u vás v práci a budete si ty chvilky v pracovním prostředí aspoň trochu zpříjemňovat díky 7 peckám, které budou patřit jen tomu vašemu kolektivu.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Kamarád mě přivítal ve svém bytě, pozval mě na návštěvu a řekl mi, ať se chovám jako doma. Tak jsem ho okamžitě vyhodil na ulici, protože nesnáším návštěvy.
3: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany Škod.
4: Bardotky se řítí!
5: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
6: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
5: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
7: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: Rádio Impuls a jsme s vámi v pondělí 20. července 2026. Blue Effect a Sluneční hrob, to je klasika v naší Impulzově krabici a teď míříme taky za vámi, protože jezdíme s úsměvem, přátelé, to je jasná věc. A kolegu Vláďu můžete potkat na čerpacích stanicích OMV. V Mladé Boleslavi se dneska rozdávala několikanásobná radost. Až na našeho Vláďu Jaroše to byla vyloženě dámská jízda.
1: Máme po 18. hodině, teď je tady shrnutí našeho dnešního výjezdu, jezdím s úsměvem. My jsme dneska vyrazili do Mladé Boleslavy, Jičínská ulice, a tam jsme nejprve chytli posluchačku Renatu, ta si vybrala kávu Viva na měsíc zdarma, takže paráda. A teď je tu s námi, protože těch výjezdů dneska je více, Klára. Kláro, vám také hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne i vám.
1: My to máme takhle z záznamu, teď už tady večer pro posluchače. Já vám jdu stejně vylosovat i vaší odměnu. Pojďte, protože máte aplikaci OMV My Station, až to vytáhnete, řekněte nám, co to dneska je?
2: Tak, jsou to kupony, dva kupony mycí topovož, platnost na jeden měsíc.
1: Takže si umyjete na náš účet auto, ale musíte se vůbec o to starat, takže paráda, gratulujeme moc.
2: A
1: vy jste měla jakou cestu kolem nás? Jste to slyšela, kam jste jela, nebo stočila jste to prostě, nebo to byla náhoda?
2: Stočila jsem to, jeli jsme domů se synem, takže jsme měli o to trošku delší cestu, ale stálo to za to.
1: Jako na to vaše auto, vy to máte dneska čistější, možná než my trošku, dokonce já jsem to něco nabral po dálnici. Takže teďka chviličku ještě nebudete mít, ale až to přijde, tak už máte čím. Takže,
2: přesně tak.
1: Nepůjde to s vašou.
2: Přesně tak.
1: Děkujeme, že posloucháte Impuls, Kláro, mějte se krásně.
2: Taky hezký den.
1: Naslyšenou. Tak to je shrnutí dnešní jízdy. Mladá Boleslav naprosto úspěšně. Renata i Klára, obě slečny, dámy, zdravíme a zase za vámi vyrazíme s dalšími odměnami a jízdou. Bude to už tento čtvrtek. Ahoj.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Radio Impuls.

0: jednou za hodinu ty největší české hity v naší Impulzovic krabice. Blue Effect vyměníme po dopravním zpravodajství taky za duet Terky Maškové s Markem Lamborou. Bude i song, který zazněl nebo se proslavil v roce 1993 ve filmu Bonnie a Clyde, ale pozor, relax to nebude. Počkejte si na to a my už chystáme slíbenou dopravu, kde si upřesníme nehodu na D8 ve směru na Lovosice. Ta nehoda tam pořád brání provozu a nejenom o tom, bude doprava 007 vlastně už za necelou minutu.
1: Ticho? Kdepak? Na Impulzu to večer rozjede česká muzika a pořádně nahlas. Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: A přesně ve 7:15 přivážíme na Impulzu nejrychlejší dopravní informace celého Česka. Na telefonu Martina Podleská z Profíku, tedy z Global Assistance. Marťo?
2: Ahoj Petře, hezký večer. Na dálnici D8 za sjezdem na Roudnici nad Labem na 31. kilometru směrem od Prahy na Drážďany se likvidují následky nehody nákladního auta. Kolona má 1,5 kilometru. V Praze na jižní spojce komplikuje provoz nehoda na úrovni Záběhlic. Kolona popojíždí od sjezdu z Průmyslové. Další kolona vás pak čeká mezi Krčí a Barandovským mostem. Na Pražském okruhu směrem k letišti je kolona mezi Jesenicí a Slivencem. Na trase z Brna na Uherské Hradiště se kvůli omezení zdržíte u Křižanovic a také u Zlechova. Více jak kilometrová kolona je pak na výjezdu ze Zlína směrem na Otrokovice. Global Assistance Martina.
0: Díky Martina, na závěr dopravního zpravodajství je připomínka, kam v případě čehokoliv volat. Číslo je 605 222 007. Pevně věřím, že už ho máte někde po ruce mezi oblíbenými a pak je tady ještě možnost žluté aplikace, kde vlastně přímo v mobilu na nějaké, dejme tomu, druhé stisknutí namluvíte vzkaz a odešlete sem k nám do Impulzu. Přeji pohodovou cestu s Impulzem, kde už za chvíli dostane prostor i slíbené duo Terky Maškové s Markem Lamborou.

0: minutu bude ta hodina minulosti, skupina Holky, asi senzační, to je Stelba připravená hned po zprávách na Rádio Impuls. A mimochodem ve zprávách budeme spolu s farmáři sklízet zeleninu. Tak co myslíte, bude úroda? Tak nejenom o tom uslyšíte ve zprávách s Jiřkou a já ještě se postarám o pohled na oblohu. Druhý pracovní den tohoto týdne bude vesměs spolujasný, jenom dopoledne od severu převážně oblačno a výjimečně i na severu a severovýchodě menší přehánka, ale večer už bude lépe a po srážkách ani památka. Teploty zítra nejteplejší na jižní Moravě, kde čekáme až 25, jinak by mělo být někde mezi 18 až 22 a na horách kolem 14.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Lidé poslali na daci Tomáše Bati 100 tisíce. Rolnický fond podal žaloby na Agrofert. Farmáři v Česku už sklízejí zeleninu. U zpráv 7 vás zdraví Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Vlna podpory a solidarity se zlínskou nadací Tomáše Bati pokračuje. Lidé stále posílají peníze na transparentní účet a přispívají na vytištění knih z edice Baťa. Na účtu je 800 tisíc korun. Objednávají si benefiční trika, na kterých je fotografie s ohořelým obřím portrétem Tomáše Bati, který visel na budově. Prodávají se i audioknihy a e-knihy. Nadace měla ve vyhořelé výškové budově v bývalém baťovském továrním areálu uskladněných víc než 27 tisíc výtisků baťovské literatury za víc než 3 miliony korun. Rozsáhlý požár 11 podlažní budovy se sklady a kancelářemi ve Zlíně vypukl ve čtvrtek 9. července. Hasiči jej stále likvidují. Rolnický fond zažaloval Agrofert o miliony. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond žaluje 22 firem holdingu. Žalobu zdůvodňuje porušením zákona o střetu zájmů. V letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem, fond chce vrátit podporu v souhrnné výši 22 milionů korun. Agrofert už před časem vyjádřil přesvědčení, že postupoval v souladu se zákonem. Farmáři v Česku už sklízejí zeleninu. Jaká bude sklizeň v Podkrušnohoří, zjišťoval náš zpravodaj Dušan Valenta. Hezký večer.
4: Zdravím z Podkrušnohoří. Cibule, mrkev, zelí. Právě tahle zelenina se teď začíná sklízet a farmáři příliš spokojení nejsou. Počasí se podepsalo na kvalitě, vadilo sucho v kombinaci s prudkými lijáky. Když se k tomu přidají další problémy, třeba nezájem brigádníků, kteří jeden den přijdou a další se už neobjeví, nebo administrativní povinnosti, je jasné, že zeleninových plantáží i pod Krušnými horami ubývá. Česko je teď soběstačné zhruba ze čtvrtiny, u produkce zelí a mrkve pak z poloviny. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Hašení rozsáhlého požáru na jihu Norska pokračuje. Ve městě Drammen lehlo popelem 109 domů. Hasiči na místě budou ještě až 10 dnů. A tak ani obyvatelé domů, které oheň přestály, se zatím nemůžou vrátit zpět. Podle norských médií je to nejrozsáhlejší požár v obytné oblasti v zemi od druhé světové války. Rychle se šířící plameny ovládly v pátek odpoledne jednu ze čtvrtí města, ležícího zhruba 40 kilometrů jihozápadně od Osla. Úřady nehlásí pohřešované ani oběti. Evakuace se dotkla víc než 400 lidí. A na závěr ohlédnutí za fotbalovým šampionátem. Vítězství na mistrovství světa oslavují snad všichni Španělé. My se v ulicích Prahy fotbalových fanoušků ptali, co je letos na šampionátu potěšilo a co naopak zklamalo.
5: Překvapil mě Messi, že v 39 letech hrál tak, jak hrál, i když to finále mu nevyšlo.
6: Česká reprezentace mě teda jako upřímně zklamala. Messi ukázal, kde je ten správný fotbalista.
7: Hra Argentiny mě zklamala právě ve finále.
8: Zklamal mě Ronaldo, že vypadli Portugalci, ale jinak oni se mi líbí Messi.
9: Potěšilo mě Belgie, líbilo se mi, jak hráli fotbal.
3: České reprezentaci mistrovství světa hrubě nevyšlo. Už na podzim, ale v Lize národů čeká další těžká práce. Češi si zahrají s Chorvatskem, Anglií a právě čerstvými mistry světa ze Španělska. Tolik zprávy, na Impulzu s vámi zůstává Petr Berka.
0: Díky za slovo, Jiško, já vám za celý tým Rádia Impuls přeji pohodový a pokud možno klidný večer. České prázdniny jsou plném proudu, jsme na severu Čech a tam se taky podíváme do jedné restaurace v Ústí nad Labem a pevně věřím, že jsme vybrali správně a že přijmete pozvání, ale vydávám doufám správně i muziku. Právě teď na Impuls holky, si senzační.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden v severních Čechách, tam, kde se dělá nejkrásnější sklo a výhledy vám pořád vezmou dech. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Vlčáka na Rádiu Impuls, kde jste si určitě všimli, že žijeme českou muzikou, nejenom českou, ale i slovenskou, budeme žít zase za pár minut. Eláni nebo taky Ilona Čáková jsou připraveni a připravená je i doprava. Tak agenti 007, pojďme na to.
1: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Přivážíme na Impulzu nejrychlejší dopravní informace celého Česka. Pozor si dejte na Pražském okruhu ve směru k letišti. Tam čekejte přerušované kolony mezi Modleticemi a Slivencem. Na trase Pelhřimov Humpolec budete popojíždět kvůli omezení v úseku Velký rybník Vystrkov. Na Praze Východ v Šestajovicích v Revoluční ulici vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut a v Trutnově v Polské ulici před kruhovým objezdem u mostu stojí odstavené nákladní auto. Počítejte tady s menším zdržením. Nicméně přidám ještě telefon 605 222 007, pak je tady i aplikace Rádia Impuls, kterou zdarma stáhnete z App Store a nebo Google Play, tak stahujte a poslouchejte Impuls, skupina Elán nebo také Ilona Čáková za pár málo chvil v našem vysílání. A teď jedna taková klidná pohodovka od Michaela. Michael. There's a

0: vzpomínka na jeden velký hit z let 90. Alanis Morissette na Impulzu se svým asi největším hitem Ironic. Helena Vondráčková s Václavem Neckářem už za chvíli v Impulzově z krabice a ještě předtím i Eláni a jejich píseň Znova sama dotkni. Počkejte si na to a ještě si počkáme 3 dny a už to vypukne. Benácká s Impulzem, ano, ve čtvrtek to vypukne a kdo z vás, dejme tomu, nebude mít to štěstí, aby se přijel podívat na některou hvězdu, tak u nás vlastně o nic nepřijdete. My vám tu pravou festivalovou atmosféru předáme i do éteru a budete si užívat s námi, jako byste tam byli s námi. Přímo z areálu budeme vysílat, takže na rozhovory k nám do mobilního studia dorazí snad všichni vystupující, čekají vás spousty rozhovorů se zajímavými hosty, ale taky tolik oblíbený živák ve čtvrtek s No Name, v pátek to bude David Koller s Kollerbandem a v sobotu potom Michal Hruza se svou kapelou Hruzy. Tak už za 3 dny Benácká s Impulzem a ještě k tomu spousta živáků, v tomhle případě doslova.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Španělská hvězda Enrique Iglesias na rádiu Impuls taky určitě včera sledoval finále svého týmu a dělal mu radost. Já pevně věřím, že uděláme trochu jinou radost. Zahrajou česky už za moment Helenu Vondráčkovou s Václavem Neckářem. To bude song z Impulsovic krabičky Stín katedrál a vy určitě přijměte pozvání na dobré jídlo.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci, opravdu prožíváme české prázdniny s rádiem Impuls a v našem speciálu vám představujeme lokální produkty, rodinné firmy a také místa se zajímavou gastronomií. A právě teď proto míříme do jedné restaurace v Ústí nad Labem za reportérem Tomášem Kabátem. Tomáši, buď zdrav.
2: Já tě zdravím z restaurace Chaloupka a jak název napovídá, tak on ten podnik skutečně vypadá jako chaloupka, která je vsazená do řady domů v úplně jiném stylu, z úplně jiné doby. A když jsem vešel dovnitř, vidím, že i ten interiér je stylový. Já tady třeba vidím i kamnáno a naproti mě u stolu sedí manažerka Anna Kratochvílová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jaká je historie tohoto místa?
3: Restaurace Chaloupka funguje vlastně už přes 100 let, kdy od roku 1920, vlastně, kdy byla otevřena, byla takovou typickou pivnicí pro město Ústí nad Labem, kde se scházeli lidé převážně jako na pivo, chodili se hrát karetní hry sem jako mariáž a podobně, ale my jako Fokus Labe Chaloupku provozujeme přes 10 let, kdy se snažíme dát vlastně tomuhle místu atmosféru, snažíme se, aby to bylo místo, kam se lidé rádi vracejí pro gastronomický zážitek, pro atmosféru jako takovou, pro pivo, víno a tak.
2: A s jakou tedy kuchyní tady pracujete?
3: Máme rádi v Chaloupce českou kuchyni, ale snažíme se ji dělat trošku s moderním kabátem, inspirujeme se světovými kuchyněmi, ale děláme to v našem podání, takže zastoupení velké mají jako české klasiky, ale zároveň teďka vlastně přes půl roku jedeme směr svět na talíři, kdy vlastně kombinujeme světové kuchyně naším způsobem.
2: Pojďte nás vzít trošku do zákulisí, jak funguje ta kuchyň? Máte jednoho nějakého šéfkuchaře, který ten koncept vymýšlí a hlídá, nebo je to výsledkem nějaké diskuze více lidí?
3: Je to vlastně týmová práce, kde já mám vlastně k ruce našeho šéfkuchaře Fokusu Labe, kterým je Petr Svěrák. Společně jídla vymýšlíme, ale je to v úzké kooperaci vždycky s vedoucím té kuchyně v každém provozu, protože nemáme jenom Chaloupku, máme těch restaurací více, takže je to vlastně spolupráce úzkého týmu lidí, kteří vlastně dávají ty jídla dohromady.
2: S manažerkou Anou Kratochvílovou jsme si povídali o restauraci Chaloupka v Ústí nad Labem. Díky za rozhovor, nashledanou.
3: Mějte se hezky, děkuji, nashledanou.
2: Hezký den vám přeje i Tomáš Kabát.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: Největší české hity v Impulzově z krabičce jedenkrát za hodinu, ale budou i nepřetržitě po 8. večer, vlastně až do rána, jenom česky a slovensky, a vám takto třeba v práci na odpolední nebo dokonce na noční bude utíkat s parádní muzikou jako po másle. My jedeme i do té 8. dál, Aleš Brychta a Barák na odstřel a další písničky, které je třeba si poslechnout, a na silnicích si určitě poslechněte i dopravní informace, tedy dopravu 007. A máme tady nehodu, která stále blokuje provoz na dálnici D8, už jsme o ní mluvili, je to na 31. kilometru ve směru na Lovosice. Tak už za minutu pozdravíme naše dopravní agenty Rádia Impuls, zůstávejte a poslouchejte Rádio Impuls i v pondělí večer. Jsme s vámi, hezký večer.
1: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.
2: Pomalu otevíráš oči.
1: Hrajeme non-stop, třeba na

0: aplikace Rádia Impuls, zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Pojďme na ty silnice, přivážíme na Impulzu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a na telefonu už čeká Martina Podleská z Global Assistance. Marti, dobrý večer, ahoj.
2: Ahoj Petře, hezký večer. Na dálnici D8 za sjezdem na Roudnici nad Labem na 31. kilometru směrem z Prahy na Drážďany se likvidují následky nehody nákladního auta. Čekejte tam možné komplikace. Na trase z České Lípy na Mělník si kvůli kyvadlovému provozu postojíte v koloně mezi Medonosy a Chudolazy a další zdržení vás čeká před Želízy. Na trase z Nymburka na Mladou Boleslav se krátce zdržíte kvůli omezení před Vlkavou. A na Pražském okruhu směrem k letišti je stále silný provoz a přerušovaná kolona od Modletic po Lochkov. Z Global Assistance Martina.
1: Marti, díky, dopravní zpravodajství je za námi. Vy mějte před sebou jen a pouze cestu bez zádrhelů a komplikací, ať přijedete ve zdraví a pohodě do vysněného cíle. A třeba i s námi jsme Radio Impuls a jsme s vámi i s českou muzikou. Před námi ještě Bruno Mars, ale vidím do té osmičky ještě Aleše Brichtu. No a po osmé už zase budeme až do rána žít jen a pouze českou a slovenskou muzikou.
3: Kolona na D1, radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: večer vám přejeme na Rádiu Impuls a s vámi Jiřka Součková a Petr Berka. Po zprávách to rozjedeme vlastně až do rána česky a slovensky, takže jděte s námi s skvělou muzikou, která vám bude dělat příjemnou společnost pondělí večer. Ať už jste vlastně kdekoliv a ve zprávách, no už jste možná taky slyšeli, že by mohl platit zákaz mobilu ve školách, tak nebojte, vše upřesníme už za půl minuty. Ale teď ještě počasí, zítra bude polojasné, jenom dopoledne od severu převážně oblačné a tu a tam nic hrozného, na severu a severovýchodě i nějaká malá přáhaňka, ale večer už žádné přáhaňky a teploty na pohodu. Zítra 18 až 22 na jižní Moravě až 25 a na horách kolem 14 stupňů.
1: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
2: Kabinet plánuje zákaz mobilů ve školách. Fotbaloví mistři světa už jsou v Madridu. Čeští vodní slalomáři na šampionátu brali 2 stříbra. U zpráv 8 vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Vláda podpořila zákaz mobilů ve školách. Podle schválené předlohy se má týkat dětí ve školce, základní škole i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Kromě výuky a přestávek má podle návrhu zahrnovat i čas, který děti tráví ve školní jídelně nebo v družině. Starším žákům a studentům může používání telefonů omezit nebo zakázat školní řád, tak jako dosud. Uzákonění navrhli poslanci ministr školství Robert Plaga a premiér Andrej Babiš.
3: Prosím vás, děti o přestávkách. Mě to vykládal irský premiér, kde to zavedli. Mlčeli, protože čuměli do mobilu. Teďka v Irsku mluví a smějí se. Hurá! Tak to bude i u nás.
2: Babiš s Plagou zdůvodňují plošný zákaz doporučením Národního ústavu duševního zdraví. Poukazují na možný vznik závislostí, na deprese a úzkosti, také na menší životní spokojenost, ztrátu pozornosti dětí ve škole a jejich horší výkony. Dnešní konec regulace cen paliv se hned promítl do jejich cen. Na některých čerpacích stanicích v zemi dnes ve srovnání s pátkem stouply ceny pohonných hmot až o několik korun na litru. Výrazněji zdražovala podle zjištění ČTK hlavně nafta. Na řadě míst se ale ceny nezměnily a někde i klesly. Ministr dopravy Ivan Bednárik dnes řekl, že se změna pravidel v cenách zatím plně neprojevila, protože benzinky prodávají ještě naftu a benzín, které nakoupili předtím. Město Tachov úspěšně láká lékaře. Na podzim otevře svou ordinaci nový praktik. Od konce uplynulého roku jde už o druhého doktora.
4: První praktický lékař pro dospělé otevřel v Tachově ordinaci už na konci loňského roku. Další by měl začít ordinovat od října. Město nabízí propracovaný balíček podpory. Lékaři mohou kromě finančních prostředků využít i městské byty, pomoc se zajištěním míst ve školkách pro své děti a technickou podporu při rekonstrukci ordinací přímo na poliklinice. Novinkou je zvýšená podpora pro dětské lékaře. Prioritou je totiž zachování dětské pohotovosti. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Tachov.
2: Policie ve Vizovicích měla práce nad hlavu. Na čtyřdenním hudebním festivalu Masters of Rock, který skončil v noci na dnešek, zadržela mimo jiné 2 zloděje mobilních telefonů. Měli jich u sebe 23. Oba cizinci skončili v policejní cele a už dnes si ve zkráceném přípravném řízení vyslechli obvinění. Policie ve Vizovicích odhalila také 22 řidičů pod vlivem. 4 z nich nadýchali víc než 1 promile. Rekordmankou mezi opilými šoféry ale byla v pátek ráno 25-letá žena, která nadýchala o 0,2 víc než 2 promile. Na pořádek během festivalu na Zlínsku dohlíželi desítky policistů. A končíme čerstvým českým sportovním úspěchem. Vodní slalomářka Kateřina Beková se stala vicemistryní světa v časovce kajak krosu. V Oklahoma City byla těsně o 0,3 druhá za Australankou Jessicou Fox. Beková tak následovala stříbro, které před ní mezi muži získal v časovce kajak krosu vodní slalomář Jakub Krejčí. Matyáš Novák byl 4. a Vít Přintiš 8.
1: Radio Impulse.
5: Radost ze života.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: víc než tvý srdce zvolá.
1: Benácká s Impulzem naživo. Až k vám domů.
2: Nie, alebo áno.
1: Ve čtvrtek 8 to rozjedou No Name.
3: Raz príde čas. Ja viem, že sa dočká.
1: V pátek v 6 David Koller. Sobota v 16:30, živák Michala Hruzy.
4: Někde si najdu malý byt a tam si budu jen tak žít.
1: Benácká s Impulzem od čtvrtka do soboty. Mobilní studio, hosté a hlavně kompletní koncerty interpretů do posledního tónu. Na rádiu Impuls. Rádio Impuls je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Dálnice D8 je u Roudnice nad Labem zavřená, a to ve směru na Ústí nad Labem kvůli přeložení nákladu z kamionu, který sjel mimo silnici. Uzavírka potrvá podle policejního odhadu zhruba do 10:30 večer. Policie to uvedla na síti X. Nehoda se stala po 19. hodině na 31. kilometru dálnice. Policie odklání dopravu přes sjezd na Roudnici na 29. kilometru. Zpět můžou řidiči najet o 6 kilometrů dál u Doksan. Hradec Králové přišel kvůli kyberšmejdům o 46 milionů korun. Peníze jim v minulém týdnu poslal zaměstnanec správy nemovitostí města, který podlehl nátlaku podvodníků, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky. Peníze jim poslal bez vědomí vedení správy, kolegů i radnice. Vedení Hradce Králové to uvedlo s tím, že jde o předběžně vyčíslenou částku. Správa je příspěvkovou organizací města. Firma se třeba stará o městské byty, provozuje plavecký bazén nebo akvacentrum. Běžný chod správy ani služby událost podle hradecké radnice neomezila. Věc řeší policie. Slovenské vodovody jsou děravé. Na cestě k zákazníkovi se ztratí třetina vody. Vyplývá to z nejnovější analýzy, která odhalila vážné nedostatky v technickém stavu vodovodních systémů i v měřeních. Aby se takovým ztrátám zamezilo, potřebná je obnova infrastruktury.
6: Na Slovensku pôsobí 14 vodárenských spoločností a všetky hlásia dlhodobo straty vody v potrubiach. Situáciu sa snažia riešiť aktívnym vyhľadávaním netesností, obnovou potrubí a modernizáciou meracích systémov. Vyžaduje si to vysoké investičné náklady, pritom vodári musia myslieť aj na optimálne nastavenie regulačného prostredia. Za ekonomicky oprávnené náklady totiž uznáva regulačný úrad len straty do 20% dodanej pitnej vody. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
5: Madrid už oslavuje fotbalové šampiony. Letadlo s mistry světa ve španělské metropoli přistálo dnes odpoledne. Na vítězný tým čekalo na letišti několik stovek příznivců. Španělská televize záběry vysílala v přímém přenosu. Zástupci týmu na přistavených schodech k letounu ukázali mistrovskou trofej a kapitán Rodri ji vynesl ven za slavnostního houkání sirén. Fotbalisty pak čekal nabitý program. Mimo jiné je přijal král i premiér. Oba už byli i na včerejším finálovém utkání v New Jersey, ve kterém Španělé porazili argentinské obhájce titulu 1-0. Pak se španělští fotbalisté vydali na zhruba dvouhodinový průvod centrem Madridu na hlavní místo oslav Cibeleino náměstí. Ve Španělsku se dnes čekají bouřlivé oslavy. Soupeřem vodních slalomářů budou na mistrovství světa extrémní vedra. V americké Oklahomě, kde šampionát dnes začal, mají teploty přesáhnout i 40 stupňů. Podle našeho kanoisty Lukáše Rohana se právě na horko snažili závodníci připravit.
7: Dost pravděpodobně nás čeká i při tom závodě, protože závodí budeme přes poledne. Takže bude to hodně náročný a celkově v letošním roce vidíme, jak moc to teplo může sportovní výkony ovlivňovat. Neradi bychom dopadli tak, že nás to vedro porazí.
5: Zatím se příprava vyplatila. Vodní slalomáři brali 2 stříbra. Nejprve v časovce kajak krosu skončil na 2. pozici vodní slalomář Jakub Krejčí, později se vicemistryní světa v časovce stala Kateřina Beková. Během dne nás čeká převážně oblačno s občasnými přeháňkami. Naměříme kolem 20 stupňů, na jižní Moravě bude až 25.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

dopravní podmínky, článek 6, odstavec 15. Jiné pojízdné kompenzační pomůcky se považují za vozíky pro invalidy, pokud jsou svými rozměry a vahou s

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Rolnický fond zažaloval Agrofert o 22 milionů. Žalobu na 22 firm holdingu fond zdůvodňuje porušením zákona o střetu zájmů v letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Dceřiné firmy peníze dobrovolně nevrátily. Fond proto podal žaloby, jak píše na svém webu. Agrofert zopakoval přesvědčení, že postupoval v souladu se zákonem. Evropská komise i tuzemské soudy došly k závěru, že Babiš v prvním funkčním období střet zájmů nevyřešil a měl na Agrofert vložený ve svěřenských fondech stále vliv. Soud v Plzni potrestal úmyslnou dopravní nehodu 14-letým vězením. Zemřelo při ní dítě. 26-letá žena pod vlivem alkoholu a drog v sebevražedném záměru narazila autem do protijedoucí dodávky. Při nehodě její 8-letá dcera utrpěla těžká zranění, kterým den na to v nemocnici podlehla. Život ohrožující zranění utrpěl i spolujezdec z protijedoucího vozu. Žena uzavřela se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, kterou soud přijal. Rozsudek je pravomocný. Pokračuje státní zástupce Michal Rendl.
2: Byla sjednána dohoda o vině a trestu pro skutek, který spočíval v úmyslném přejetí do protisměru, a to pod vlivem alkoholu. Byla tedy sjednána s paní obviněnou dohoda, tudíž já ten trest považuji za zcela přiměřený a odpovídající.
1: Ženě hrozilo až 20 let nebo i výjimečný trest. Součástí uzavřené dohody je také závazek uhradit pojišťovnám škody ve výši téměř 1,5 milionu korun. Na šumavských pláních mrzlo. Jak uvedli meteorologové na sociální síti, v noci na pondělí při vyjasnění klesly teploty vzduchu pod bod mrazu. Na stanici Kvelda Perla naměřili víc než minus 3 stupně. Jak vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu, v první polovině týdne bude v Česku převážně oblačno, sem tam s přeháňkami. Denní teploty se budou držet většinou do 25 stupňů. Nejchladnějším dnem bude čtvrtek, kdy zaprší a teploty budou mezi 17 a 21 stupni. Od pátku se začne oteplovat, v neděli by mohlo být až 31 stupňů. Prudké svahy nad dvarským hotelem Thermal spásají kozy. Pokračuje tak úspěšný projekt, kterým pomáhá lázeňským zahradníkům udržovat špatně přístupná místa.
3: Jde o horské plemeno původem ze Švýcarska, které se ve Varech objevuje vždy po skončení filmového festivalu. Potřebuje totiž klid. Tentokrát farmáři přivezli 3 kozy a 3 bílohnědá kůzlata. V lázních se hned staly atrakcí. Svah u hotelu Thermal je teď chráněný pletivem s elektrickým drátem, aby ho zvířata, která mají v genech mrštnost, nepřeskočila. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Tenistky čeká genetický test. Všechny hráčky na profesionálním okruhu WTA se budou muset podrobit testu na určení pohlaví. Nové nařízení vstoupí v platnost v úterý. Organizace tak následuje další sportovní odvětví, jako jsou atletika, lyžování i box, které už toto opatření zavedly. Cílem kontroly je ověřit, že tenistky nemají takzvaný gen SRI, který je určující pro samčí pohlaví u lidí a většinou dalších savců. Test musí podstoupit tenistky jednou za kariéru. Pokud bude výsledek pozitivní, tenistky budou muset absolvovat další lékařská vyšetření, než případně získají povolení hrát. Po slunečném ránu nás čeká oblačný den s přeháňkami a s teplotami do 22, na jižní Moravě až 25 stupňů.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: žijeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.
1: Naša láska letí jak splašené

jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka, pěknej smůlok.

0: známou, vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Sucho proměnilo jižní Moravu v Saharu. Naši kolegové ze zpravodajského portálu iDnes.cz zachytili na videu třeba vyschlou Kraví horu v Brně. Z tamního travnatého parku je teď zlatožlutá pláň, na které jsou zelené jen stromy.
4: Kraví horu znají lidé především díky tamnímu planetáriu. Jeho ředitel Jiří Dušek má s trochou nadsázky jasno. To, na co kouká z okna hvězdárny nebo po čem přichází do práce, připomíná jinou než naši planetu.
5: Park na Kraví hoře se změnil planetu Arrakis z seriálu Duna. Planeta Arrakis je vlastně pouští planeta, která je domovem divokých fremenů, obřích písečných červů.
4: Na zpravodajském portálu iDnes.cz jsou vedle fotek z brněnské Kraví hory i snímky ze suché jihomoravské venkovské krajiny. Na málo vláhy si tak stěžují i zemědělci, třeba Václav Hlaváček z jihomoravské agrární komory.
6: Nikdo takovou epizodu extrémního sucha nepamatuje.
4: A na iDnesu taky zjistili, že jsou problémy i na Vranovské přehradě na Znojemsku. Z přítoků tamní řeky Dyje tak teče jen 10% vody, než je v těchto dnech běžné. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
3: Město Tachov úspěšně láká lékaře. Na podzim otevře svou ordinaci nový praktik. Od konce uplynulého roku jde už o druhého doktora.
7: První praktický lékař pro dospělé otevřel v Tachově ordinaci už na konci loňského roku. Další by měl začít ordinovat od října. Město nabízí propracovaný balíček podpory. Lékaři mohou kromě finančních prostředků využít i městské byty, pomoc se zajištěním míst ve školkách pro své děti a technickou podporu při rekonstrukci ordinací přímo na poliklinice. Novinkou je zvýšená podpora pro dětské lékaře. Prioritou je totiž zachování dětské pohotovosti. Klára Fajstová, Radio Impuls, Tachov.
3: Oslavy španělských fotbalistů na mistrovství světa večer přivedly do ulic Madridu milion lidí. Uvedly to místní úřady. Šampioni projížděli krokem ulicemi metropole na dvoupatrových autobusech. Bulváry se zabarvily do rudé a žluté, obvyklých barev španělských dresů. Letadlo s mistry v Madridu přistálo odpoledne. Na vítězný tým čekalo na letišti několik set příznivců. Španělská televize záběry vysílala v přímém přenosu. Zástupci týmu na přistavených schodech k letounu ukázali mistrovskou trofej a kapitán Rodri vynesl ven za slavnostního houkání sirén. Fotbalisty pak čekal nabitý program. Mimo jiné je přijal král i premiér. Španělsko slaví po nedělní finálové výhře nad Argentinou titul znovu po 16 letech. Na Štvanici v Praze je výstava věnovaná poháru federace z roku 86. V místě vznikající síně slávy českého tenisu si fanoušci můžou připomenout prostřednictvím trofejí a artefaktů památné finále mezi Československem a výběrem USA, za který tehdy hrála Martina Navrátilová. Většinu předmětů věnovala bývalá tenistka Helena Suková, která před 40 lety byla součástí týmu, který se probojil do finále. V něm nakonec tým tehdy československých tenistek nestačil na výběr USA a prohrál 0-3 na zápasy. Výstava je součástí turnaje WTA v Praze. K tomu doplním, že po prvním dni turnaje tenistky Marie Bousková, Lucie Havlíčková a Dominika Šalková postoupily do druhého kola. Během dne nás čeká převážně oblačno s občasnými přeháňkami a s teplotami kolem 20 stupňů. Na jižní Moravě se oteplí až na 25.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

blázen, ale já mám lidi z fantazie rád. Ten chlapík, stejně jako já, má hodně na co vzpomínat. Tak tedy proč se někam ženu, když mi žádná bota netlačí? Já mám prostě rád tu změnu a jeden sit.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám bíjí v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám bíjí v těle.

0: česky a slovensky. Radio Impuls.
1: Kup mi den,

10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, o co bych si mohl víc teď přát? Tvoje tvář.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič

0: čerpadlo, diferenciál, sitič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, lumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při pluky, dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat bojnej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karole, ale tohle, to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Vláda podpořila zákaz mobilů ve školách. Podle schválené předlohy se má týkat dětí ve školce, základní škole i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Kromě výuky a přestávek má podle návrhu zahrnovat i čas, který děti tráví ve školní jídelně, družině nebo ve školním klubu. Starším žákům a studentům může používání telefonů omezit nebo zakázat školní řád jako dosud. Uzákonění navrhli ministr školství Robert Plaga a premiér Andrej Babiš.
4: Prosím vás, děti o přestávkách. Mě to vykládal irský premiér, kde to zavedli. Mlčeli, protože čuměli do mobilu. Teďka v Irsku mluví a smějí se. Hurá! Tak to bude i u nás.
3: Babiš s Plagou zdůvodňují plošný zákaz doporučením Národního ústavu duševního zdraví. Poukazují mimo jiné na možný vznik závislostí, deprese a úzkostí. Rolnický fond zažaloval Agrofert o 22 milionů. Žalobou na 22 firm holdingu fond zdůvodňuje porušením zákona o střetu zájmů v letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Dceřiné firmy peníze dobrovolně nevrátily. Fond proto podal žaloby, jak píše na svém webu. Agrofert zopakoval přesvědčení, že postupoval v souladu se zákonem. Evropská komise i tuzemské soudy došly k závěru, že Babiš v prvním funkčním období střet zájmu nevyřešil a měl na Agrofert vložený ve svěřenských fondech stále vliv. Dnešní konec regulace cen paliv se hned promítl do jejich cen u pump. Na některých čerpacích stanicích v zemi dnes ve srovnání s pátkem pohonné hmoty zdražily až o několik korun na litru. Podle zjištění ČTK především nafta. Na řadě míst se ale ceny nezměnily a někde i klesly. Ministr dopravy Ivan Bednárik řekl, že benzinky ještě prodávají naftu a benzín, které nakoupili předtím. Ve Vysokých Tatrách je teď k vidění spousta medvědů. Od naprosté většiny z nich ale nebezpečí nehrozí. I čeští turisté na ně ale narážejí téměř na každém kroku.
5: Vyběhnete svižně 3 kilometry ze Starého Smokovce na hřebenok a tam medvěd vedle medvěda. Pravda, jde o pěkné obry, ovšem ze dřeva. Další centrum slovenský, Velehor, Štrbské Pleso. Cesta do areálu snů od nádraží, medvědi, medvědi a medvědi. Podmůstky, nádherní krasavci, tady ale mají konkurenci ve dvou velkých zlatých jelenech. Jinak ale i vážně na řadě míst Tater, Desatero, jak se chovat při setkání s živou šelmou. Jančada, Rádio Impuls, Vysoké Tatry.
3: Tenistky čeká genetický test. Všechny hráčky na profesionálním okruhu WTA se budou muset podrobit testu na určení pohlaví. Nové nařízení vstoupí v platnost v úterý. Organizace tak následuje další sportovní odvětví, jako jsou atletika, lyžování i box, které už toto opatření zavedly. Cílem kontroly je ověřit, že tenistky nemají takzvaný gen SRI, který je určující pro samčí pohlaví u lidí a většinou dalších savců. Test musí podstoupit tenistky jednou za kariéru. Pokud bude výsledek pozitivní, tenistky budou muset absolvovat další lékařská vyšetření, než případně získají povolení hrát. Po slunečném ránu nás čeká oblačný den s přeháňkami a s teplotami do 22, na jižní Moravě až 25 stupňů.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Wales. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dovíme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Hradec Králové přišel kvůli kyberšmejdům o 46 milionů korun. Peníze jim v minulém týdnu poslal zaměstnanec správy nemovitostí města, který podlehl nátlaku podvodníků, kteří se vydávali za policisty a pracovníky České národní banky. Peníze jim poslal bez vědomí vedení správy kolegů i radnice. Vedení Hradce Králové to uvedlo s tím, že jde o předběžně vyčíslenou částku. Správa je příspěvkovou organizací města. Firma se třeba stará o městské byty, provozuje plavecký bazén nebo akvacentrum. Běžný chod správy ani služby událost podle hradecké radnice neomezila. Věc řeší policie. Kanalizace u Zelené brány v Pardubicích má spolehlivě sloužit desítky let. Její oprava skončí až v září, ale hlavní práce probíhají teď přes prázdniny. Mistr provozu pardubických vodáren Erik Jandera si libuje, všechno jde podle plánu.
3: Pokud tady v příštím roce má proběhnout celkově nějaká revitalizace toho náměstí republiky, budeme vědět, že to je třeba na dalších 60-80 let, když to řeknu jako bez starostí. Takže nebudeme pak muset řešit, že se tady udělají nový povrchy, nový zámkový dlažby a měly by se tady vytvářet nějaký propady.
2: Vodárny v současnosti pracují s původním potrubím na místě. Přímo dovnitř něj zasouvají speciální rukávce napuštěné pryskyřicí. Na šumavských pláních mrzlo. Jak uvedli meteorologové na sociální síti, v noci na pondělí při vyjasnění klesly teploty vzduchu pod bod mrazu. Na stanici Kvelda Perla naměřili víc než -3 stupně. Jak vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu, v první polovině týdne bude v Česku převážně oblačno, sem tam s přeháňkami. Denní teploty se budou držet většinou do 25 stupňů. Nejchladnějším dnem bude čtvrtek, kdy zaprší a teploty budou mezi 17 a 21 stupni. Od pátku se začne oteplovat, v neděli by mohlo být až 31 stupňů. Oslavy španělských fotbalistů na mistrovství světa večer přivedly do ulic Madridu milion lidí, uvedly to místní úřady. Šampioni projížděli krokem ulicemi metropole na dvoupatrových autobusech. Bulváry se zabarvily do rudé a žluté, obvyklých barev španělských dresů. Letadlo s mistry v Madridu přistálo odpoledne. Na vítězný tým čekalo na letišti několik set příznivců. Španělská televize záběry vysílala v přímém přenosu. Zástupci týmu na přistavených schodech k letounu ukázali mistrovskou trofej a kapitán Rodri vynesl ven za slavnostního houkání sirén. Fotbalisty pak čekal nabitý program. Mimo jiné je přijal král i premiér. Španělsko slaví po nedělní finálové výhře nad Argentinou titul znovu po 16 letech. Soupeřem vodních slalomářů budou na mistrovství světa extrémní vedra. V americké Oklahomě, kde šampionát dnes začal, mají teploty přesáhnout i 40 stupňů. Podle našeho kanoisty Lukáše Rohana se právě na horko snažili závodníci připravit.
4: Dost pravděpodobně nás čeká i při tom závodě, protože závodí budeme přes poledne. Takže bude to hodně náročný a celkově v letošním roce vidíme, jak moc to teplo může sportovní výkony ovlivňovat. Neradi bychom dopadli tak, že nás to vedro porazí.
2: Zatím se příprava vyplatila. Vodní slalomáři brali 2 stříbra. Nejprve v časovce kajak krosu skončil na druhé pozici vodní slalomář Jakub Krejčí, později se vicemistryní světa v časovce stala Kateřina Beková. Během dne nás čeká převážně oblačno s občasnými přeháňkami. Naměříme kolem 20 stupňů, na jižní Moravě bude až 25.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos.

osud rozpůlil náš svět. Žádný hádky, ani žádná zálež.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Vláda podpořila zákaz mobilů ve školách. Podle schválené předlohy se má týkat dětí ve školce, základní škole i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Kromě výuky a přestávek má podle návrhu zahrnovat i čas, který děti tráví ve školní jídelně, družině nebo ve školním klubu. Starším žákům a studentům může používání telefonu omezit nebo zakázat školní řád jako dosud. Uzákonění navrhli ministr školství Robert Plaga a premiér Andrej Babiš.
2: Prosím vás, děti o přestávkách. Mně to vykládal irský premiér, kde to zavedli. Mlčeli, protože čuměli do mobilu. Teďka v Irsku mluví a smějí se. Hurá! Tak to bude i u nás.
1: Babiš s Plagou zdůvodňují plošný zákaz doporučením Národního ústavu duševního zdraví. Poukazují mimo jiné na možný vznik závislostí, deprese a úzkostí. Rolnický fond zažaloval Agrofert o 22 milionů. Žalobu na 22 firm holdingu fond zdůvodňuje porušením zákona o střetu zájmů v letech 2017 až 2021, kdy byl Andrej Babiš jako vlastník Agrofertu poprvé premiérem. Dceřiné firmy peníze dobrovolně nevrátily. Fond proto podal žaloby, jak píše na svém webu. Agrofert zopakoval přesvědčení, že postupoval v souladu se zákonem. Evropská komise i tuzemské soudy došly k závěru, že Babiš v prvním funkčním období střet zájmu nevyřešil a měl na Agrofert vložený ve svěřenských fondech stále vliv. Dnešní konec regulace cen paliv se hned promítl do jejich cen u pump. Na některých čerpacích stanicích v zemi dnes ve srovnání s pátkem pohonné hmoty zdražily až o několik korun na litru. Podle zjištění ČTK především nafta. Na řadě míst se ale ceny nezměnily a někde i klesly. Ministr dopravy Ivan Bednárik řekl, že benzinky ještě prodávají naftu a benzín, které nakoupili předtím. Ve Vysokých Tatrách je teď k vidění spousta medvědů. Od naprosté většiny z nich ale nebezpečí nehrozí. I čeští turisté na ně ale narážejí téměř na každém kroku.
3: Vyběhnete svižně 3 kilometry ze Starého Smokovce na hřebenok a tam medvěd vedle medvěda. Pravda, jde o